Jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla a jeden duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla, když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo, když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Stejně jako hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla, považovaným za neslušné, věnujeme o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším, aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní. A je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Všichni víme, že lidský organismus, lidské tělo, tvoří množství orgánů, údů, systémů a funkcí. Ty jsou rozdílné a rozmanité. Biblický text zmiňuje namátkou nohu, ruku, ucho, oko, čich, hlavu. Všechny orgány a systémy, nejen těchto šest jmenovaných, se liší tvarem, velikostí, vnitřní strukturou a způsobem fungování a mají v těle různý účel. Ale to, že jsou rozdílné, neznamená, že k sobě nepatří, ani že některý z nich je chybný, jak si to ostatní orgány mysleli v úvodním příběhu. Naopak, tělo jako celek potřebuje ke svému fungování tuto jejich rozmanitost. Jednotlivé části těla jsou na sobě vzájemně závislé, sami o sobě vlastně nejsou schopny přežít. Třeba srdce je nejen potřebné pro celé tělo, ale také pro plíce, mozek, končetiny a další části těla. A nakonec každý orgán či úd má nějaký úkol, činnost, funkci a je proto nezbytný. Některé proto, aby vůbec celý organismus mohl žít, a některé proto, aby mohlo tělo fungovat v plnosti svých možností. Přečtený biblický text říká, že podobně jako to funguje v lidském těle, by to mělo vypadat i v církvi. Společenství věřících je jako jeden organismus tvořený mnoha údy, tedy jednotlivými křesťany. Každý z nich je jiný, liší se svými obdarováními, svými možnostmi, svými úkoly. Podobně jako orgány v těle, ale patří k sobě a navzájem se potřebují. A každý věřící je jedinečný, originální, vlastně nezaměnitelný. Tato potřebná rozmanitost nemá být důvodem k roztržkám, ale ke vzájemné péči a sounáležitosti. Bible ale mluví o církvi jako těle ještě něco silnějšího. Apoštol Pavel píše v listu do Efezu, 1. kapitole, verších 20 až 23. Tuto moc Bůh dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh poddal všechno pod jeho nohy a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností toho, který naplňuje všechno ve všech. Církev tedy není jen ledajakým tělem, ale tělem Kristovým. To znamená, že Kristus je součástí těla církve, ba dokonce se Kristus s církví stotožňuje a prohlašuje skrze apoštola Pavla, že jeho plnost se nachází právě v církvi. Ježíš Kristus má navíc v těle církve speciální postavení. On je tady hlavou. V 5. kapitole téhož listu do Efezu ve verších 23 až 27 se píše: Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Ve starověkých jazycích a kulturách v době sepsání Bible nebyla hlava považována za sídlo intelektu, ale za nejvyšší část těla, tudíž byla nositelkou autority, dále za přední část těla, tu, která jde vepředu, a také za princip života. A taky ve světle obou míst z listu do Efezu můžeme vnímat Krista jako autoritu pro církev, toho, kdo rozhoduje a určuje, dále jako toho, kdo církev vede k očištění a posvěcení, protože ji miluje, i jako toho, kdo ji živí a o ní pečuje. V oné zmiňované 5. kapitole se přirovnává vztah mezi mužem a jeho manželkou ke vztahu mezi Kristem a církví. V závěru této kapitoly ve verších 31 a 32 stojí: Proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Toto je veliké tajemství. Já však mluvím o Kristu a o církvi. Apoštol Pavel tady uvádí Ježíšův výrok, citující starý zákon o jednotě manželů, jakoby v jednom těle, a chápe jej jako proroctví o vztahu Krista a církve. Proroctví, které je velkým tajemstvím a zároveň něco důležitého o tomto vztahu odhaluje. Milí přátelé, obraz církve, společenství věřících křesťanů jako Kristova těla, může být pro každého z nás výzvou v několika rovinách. A dokonce, i pokud ještě nejste křesťany, tak to aspoň částečně můžete aplikovat na svůj život v komunitě okolních lidí. První rovinou je můj a tvůj pohled na sebe sama. K jakému orgánu v těle byste sami sebe přirovnali? Jsi nohou, tedy někým pohyblivým, akčním, který přináší změnu? Jsi rukou, někým šikovným a pracovitým? Jsi sluchem, někým, kdo je empatický a citlivě vnímá druhé lidi? Nebo jsi okem, které si všímá detailů, či naopak vidí daleké vize? Možná jsi čichem, máš smysl pro estetiku, vnímání, umíš vytvářet atmosféru, nebo jsi ještě úplně jinak obdarovaným člověkem. Zkuste to před Bohem zkoumat s vírou, že každý z nás má v těle Kristově, ale i ve světě své místo a svůj význam. Druhou rovinou je náš pohled na ostatní křesťany kolem nás, případně obecně na druhé lidi. Jsem ochotný vidět jejich důležitost, jejich potřebnost pro mne nebo někoho dalšího, či naopak, že oni potřebují mne?
že i každého z nich Bůh stvořil a poslal je do světa se záměrem, a pokud uvěřili v Krista, tak i jako mého bratra či sestru v organismu Kristova těla? Prosme Pána o to, abychom jeho očima viděli lidi okolo nás. Třetí rovinou je náš vztah k církvi jako k celku tvořícímu jedno tělo. I když máme v různých denominacích a křesťanských společenstvích rozličná teologická pojetí a důrazy, rozmanité spirituality, někdy bouřlivé rozpory v historii nebo i v současnosti, přesto patříme k sobě, jsme jedním tělem, potřebujeme se, mimo jiné proto, aby naše svědectví světu o Kristu bylo věrohodné a účinné. Každý se můžeme ptát, jak moc se já osobně i společenství, kam patřím, vnímáme být součástí tohoto velikého živého organismu. A konečně rovina čtvrtá, můj vztah k Pánu Ježíši Kristu jako jediné hlavě církve. Pokud vážně přijímáš Ježíše jako svého zachránce a Pána, tak vztah k církvi, která je jeho tělem, či v jiném biblickém obrazu jeho nevěstou, hodně naznačuje pravdivost tvého vztahu s Ježíšem. S Kristem můžu být spojen jen v rámci jeho těla církve. Přeji sobě i vám, milí posluchači, aby tomu tak u nás opravdu bylo.

0: Zítra v 10 hodin a 15 minut naladíte pořad Uši k duši. Čím starší, tím moudřejší. Proč tento výrok nemusí vždy platit a co jsou základní překážky růstu k moudrosti? I o tom mluví Lucie Endlicherová s psychologem Markem Macákem v druhém setkání věnovaném moudrosti.
1: Nie som žiadny Faust.

you see? The mirror is free. We once had a savior, but by a

jako černí hitláků. Řadící se v dálce skupinky fešáků.

0: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Grafe. Posloucháte Oktávu, která je vaším průvodcem světem klasické hudby. Dnes ve studiu vítám klavíristu Jana Vojtka, člena klavírního tria Bohemo. A právě tomuto souboru bude dnešní pořad věnován. Na konci dubna totiž vydala firma Suprafon novou desku Tria Bohemo, která obsahuje komplet klavírních trií Antonína Reichy. Jene, vítejte v Proglasu.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Já navrhuji, že dnes bychom mohli začít hudbou, když máme takovou vzácnou příležitost slyšet nahrávku, která je opravdu úplně čerstvě v distribuci. A co byste doporučil, čím bychom mohli dnes začít?
1: My bychom dnes mohli začít první větou z druhého klavírního tria Antonína Reichy, které je z těch šesti zajímavé tím, že je jediné molové. Takže můžeme začít takhle relativně v molu a pak skončíme v duru.
0: Dobře. Hraje trio Bohemo v obsazení Matouš Pěruška, housle, Kristýna Vocetková violončelo a Jan Vojtek klavír.

0: úvodu dnešní oktávy jsme vyslechli ukázku z nové desky Tria Bohemo, která obsahuje tria Antonína Reichy. Hostem ve studiu je člen souboru klavírista Jan Vojtek. Jane, vy jste relativně mladý soubor. Tuším, že trio vzniklo v roce 2019.
1: Je to tak, ano.
0: Je to vždycky relativní. Některé soubory spolu vydrží desetiletí, mají to štěstí třeba. Některé soubory kratší dobu. Vy toho ale máte už mnoho za sebou, mnoho cen z významných soutěží, mnoho koncertních úspěchů. Pojďme se podívat na ty vaše začátky. Jak vlastně soubor vzniknul?
1: Tak ono, jak říkáte, je to relativní, co se týče toho času stráveného spolu, protože možná, že některé soubory třeba fungují 20 let, ale sejdou se třeba jednou za dva týdny, že jo? Ale my vlastně jsme celé Trio Bohemo začali s tou ideou, že vlastně přestaneme dělat všechno ostatní a dedikujeme svůj život jenom tady tomuhle souboru. Takže my jsme sice spolu 7 let, ale těch 7 let jsme prakticky pořád spolu.
0: Dáváte tomu úplně všechno. A jak to tedy bylo na tom začátku? Jak jste se dali dohromady?
1: No, to byla taková souhra náhod. My rádi říkáme, že to byl osud, protože my vlastně ani jeden z nás, tak jsme nějak po klavírním triu netoužili. My vlastně všichni tři jsme měli nějaké solové koncerty a takhle. Ale pak vlastně já a Kristýna, tak my jsme studovali společně na akademii v Budapešti, kde jsme se 3 roky jakž takž ignorovali a pak nás akademie poslala spolu hrát na festival do Portugalska, kde jsme se dozvěděli o sobě, že je spolu opravdu příjemný hrát a že je fajn aj spolu trávit čas. Kristýna s Matoušem spolu hráli vlastně už svých konzervatorních let a sice začínali nejdřív jako kvarteto, ale pak se z toho vyvinula, že zůstali sami dva a hráli jako smyčcové duo.
0: Tady housle a violončelo.
1: Housle a violončelo, přesně tak. A pak asi o půl roku později po tom portugalském festivalu, tak taky shodou náhod, tak byl v Budapešti koncert, který pořádala česká ambasáda, kde měl hrát Matouš s jiným klavíristou, ale ten na poslední chvíli onemocněl a tak Kristýna navrhla, abych já zaskočil, tak jsem zaskočil a ukázal se, že i s Matoušem je prima hrát, takže potom tak nějak organicky vzešel ten nápad, že když teda všichni tři rádi hrajeme společně v párech, tak proč nehrát jako trio?
0: Takže se vám taková souhra docela náhod stala usudovou.
1: Přesně tak.
0: Trio Bohemo, jak jste přišli k názvu?
1: Tohle je taková vlastně věc, kterou já nevím, jestli vám vůbec říkat, ale my jsme v prvních asi měsíci a půl, když jsme ještě hráli u našich milých podporovatelů, u rodiny Vaculovi, náš vůbec první koncert, tak jsme tam ještě poprvé vystoupili pod jménem Trio Zimmermann. A pak Kristýnka velmi správně nadhodila, že pokud to myslíme vážně, tak bychom měli mít nějaké vážnější jméno. A vzhledem k tomu, že nás ještě nikdo tenkrát neznal, tak to bylo celkem jedno, že budeme mít nové jméno. A tak tady tohleto jméno vzešlo samozřejmě na základě toho, Bohemo samozřejmě naráží na náš český původ, na tu českou kulturu, kterou dnes vyvážíme do zahraničí, ale taky na ten kvazi bohemský způsob života, to věčné cestování a my navíc jsme všichni takový opravdu veselí, takže nás to vlastně dobře vystihuje.
0: Každý soubor si hledá svoji cestu, svoji tvář. Kdo vás na té vaší cestě v těch počátcích hodně ovlivnil?
1: Nás nejvíc ovlivnil náš velký mentor Hatto Bajerle. To byl violista, zakládající člen Alban Berg kvarteta. A my vlastně s ním jsme začali pracovat po tom, co jsme se dostali do Evropské akademie komorní hudby, kde jsme měli příležitost pracovat s řadou velmi vysoce profilovaných profesorů a umělců v Evropě, ale Hatto Bajerle byl určitě ten, který na nás měl ten největší vliv a i když před několika lety umřel, tak ten vliv cítíme pořád.
0: Jak jsem říkal, každý soubor si potom musí najít tu svoji cestu, tu svoji interpretační pravdu. Když dnes zkoušíte, vzpomenete si třeba někdy na konzultace s ním a řeknete si, on by to možná po nás chtěl takto?
1: Já si nemyslím, že to si řekneme, že on by to po nás takto chtěl, protože to byla právě taková specifická věc, kterou on hodně propagoval a celá vlastně filozofie té Evropské akademie komorní hudby taková byla. On vždycky říkal, já nedávám hodiny, já mám seance. A vždycky říkal, já vás neučím interpretaci, já vám říkám svůj názor. Takže on vlastně samozřejmě svým způsobem nás vždycky tlačil k tomu, abychom s ním ve výsledku nějakým způsobem souhlasili, ale co nám vlastně z toho zůstalo je, že nás vždycky, jak Hato, tak i další profesoři v rámci Evropské akademie, tak nás vlastně učili tím způsobem, že řekli svůj názor a pak ho něčím podložili. A to pro mě osobně to třeba bylo strašně důležité z toho hlediska, že tím nám vlastně vystavěli nějaký set nástrojů, který dnes používáme a máme a vzali jsme si za vlastní.
0: Vy jste se zúčastnili s úspěchem mnoha soutěží. Jako trio cítili jste se jako soutěžní typ, typ soutěžního souboru? Byli jste doma na tom soutěžním pódiu? Nebo to byla nutná povinnost toho, abyste se mohli prosadit a dostat na ta koncertní pódia? Jak jste to vnímali?
1: Pro nás to byla taková nutná povinnost. My jsme to trio nikdy nezakládali kvůli tomu, abychom jezdili na soutěže. My jsme to trio od začátku začali dělat s tou vidinou, že my to chceme dělat opravdu dlouhodobě a že ty soutěže jsou spíš takové to nutné zlo, které musíme absolvovat, abychom, jak se říká, networkovali, případně díky těm úspěchům, aby nás ty úspěchy někam posunuli. Ty soutěže, oni dneska už, musíme říct, nemají takovou váhu, jako mývali dřív, protože těch soutěží je hrozně moc. Takže ono, aj když my jako trio jsme třeba nějakou soutěž vyhráli, tak za měsíc byla nějaká jiná soutěž, kterou vyhrál někdo jiný. Takže to nemá takový efekt, jako to třeba mývalo dřív. Ale nechci to zase úplně zlehčovat, že by nám to jako nic nedalo. Myslím, že pro začínající soubory je to výrazná zkušenost z toho hlediska, že minimálně vidí, jaká je ta mezinárodní úroveň na těch soutěžích, což by třeba jenom v rámci svojí školy vidět nemuseli. Takže se tam můžou nějakým způsobem porovnat s těma ostatníma. Co je třeba podle mě docela důležitý, že všechny ty soutěže se nahrávají dneska profesionálně, takže člověku, že nám z toho vznikla spousta třeba nahrávek, které používáme dodnes. Svým způsobem to byly opravdu příležitosti se nějakým způsobem profesionálně posouvat a hlavně posouvat svoje vlastní limity, bych tak řekl.
0: Pojďte se trošku pochlubit, který ten soutěžní úspěch vám udělal největší radost?
1: Já myslím, že bych vyzdvihl dva takové úspěchy. Já myslím, že pro nás vlastně kvůli tomu, jakou váhu dávali naši profesoři v rámci Evropské akademie hudbě z období klasicismu, tak pro nás má velký takový osobní význam první cena i zvláštní cena za nejlepší provedení Haydnova tria právě na Haydnově soutěži ve Vídni. Takže to bylo takové vlastně, nechci říkat zadostiučinění, to zní tak jako hloupě trošku, ale to myslím, že to pro nás má takovou velkou cenu. A to druhé, to sice není první cena, ale cena publika a jedna z hlavních cen na mezinárodní komorní soutěži v Melbourne v Austrálii, což je přece jenom jedna z největších soutěží komorních na světě, takže tam to byl opravdu velký zážitek. Ale teď, když o tom ještě dál přemýšlím, co nám vlastně nejvíc přineslo, paradoxně, tak byla výhra The Park House Award, což je soutěž v Londýně, kde sice jako ta hlavní cena není žádná finanční odměna, ale díky tomu jsme debutovali ve Wigmore Hall se svým vlastním recitálem i v Manchesteru a vlastně pak návazně nám vlastně tahle ta soutěž přinesla strašně moc dobrého, spoustu krásných lidských vztahů v Anglii a vlastně ten britský trh byl takový první zahraniční trh, který nás opravdu přijal tady přes tohle.
0: A to je asi velmi důležité pro ten začínající soubor právě najít tu cestu na ta koncertní pódia a získávat ty první důležité kontakty.
1: Ano.
0: Vy jste klavírista a to klavírní trio je specifické. Jmenuje se klavírní trio, ale převahu tvoří smyčcové nástroje, housle, violončelo, oni jsou tam dva. Vy jste měl nějakou zkušenost se smyčci sám jako klavírista do té doby, než jste se začal věnovat triu, anebo v tom klavírním triu to pro vás vlastně byly takové začátky té komorní spolupráce?
1: Ne, tak my jsme měli povinnou komorní hudbu už od konzervatoře v Budapešti, takže já jsem nuceně vždycky komorní hudbu. Takže jsem vždycky měl naštěstí jsem, já to říkám trošku s nadsázkou, naštěstí jsem vždycky měl komorní hudbu se smyčcaři, ale nemůžu říct, že bych měl nějaké extrémní zkušenosti před tím, než jsme to trio začínali, protože vlastně jak mě ta komorní hudba hrozně dlouho vlastně nezajímala,
0: tak vlastně
1: jsem ani nedával moc mentální energie tomu, abych přemýšlel o tom, jak být dobrý komorní hráč. Jo? Takže to vlastně jsem se musel z velké části naučit až s Kristýnou a Matoušem.
0: To mě právě zajímalo, protože jste to zmínil hned v úvodu. A co pro vás osobně třeba tento posun znamená? Je to jiná poloha, jiný pohled možná i na to tvoření klavírního tónu, frází?
1: Je a já jsem hrozně vděčný za to, že jako klavírista jsem se díky Kristýně a Matoušovi mohl vydat tímto směrem. Protože si myslím, že to, jakým způsobem klavírista začne jinak hrát na ten nástroj, protože se musí přizpůsobovat těm dalším dvěma hráčům, tak si myslím, že mě to v rámci těch několika let posunulo i v tom, jakou mám jako klavírista třeba paletu té tvorby zvuku a frázování a takhle. A teď vlastně, když občas máme možnost to třeba předávat mladším kolegům, tyhle ty věci, tak mě to hlavně hrozně baví a je fajn pak jako sám na sebe i na ty ostatní klavíristy reflektovat z tohohle úhlu pohledu, z toho úhlu pohledu, že ti klavíristi, kteří vlastně nejsou zvyklí tu komorní hudbu tímhletím způsobem dělat, tak vlastně nemají tolik ten mindset toho, že nějakým způsobem ta paleta toho, co ten člověk umí těma rukama a nohama udělat, je od toho dostat se k nějakému cíli. Že není pointa ty nástroje, ale je pointa ten cíl, ten cílový zvuk. Teď jsem to asi neřekl úplně dobře srozumitelně, ale pro mě vlastně nejdřív člověk takhle v tom komorním souboru jako klavírista, tak začne v takovém hrozně nekomfortní módu, protože klavírista, když se přesouvá z toho solistického mindsetu do toho komorního, tak se musí strašně krotit první třeba dva roky a já říkám, že Kristýnka s Matoušem, že si mě museli vychovat jako první rok a půl, neustále by museli říkat, hele, seš moc. A profesoři by to taky museli říkat samozřejmě a pak to byl už první takový úspěch, byl asi po dvou letech, kdy mě poprvé někdo řekl, hele, můžeš být víc.
0: Necháme znít opět na chvíli hudbu. Poslechneme si nyní třetí větu z pátého klavírního tria D-dur. Antonína Reichy hraje trio Bohemo.

0: V dnešní oktávě si povídám s klavíristou Janem Vojtkem o triu Bohémo. Pojďme se podívat na vaše nahrávky. My představujeme dnes tu zcela novou, ten komplet Reichových klavírních trií. Na ty se dostaneme, ale to debutové CD obsahovalo tria Bedřicha Smetany a France Schuberta. Jak když jsem přemýšlel, proč jste si zvolili takto, tak jsem si říkal, že Smetana nemohl chybět, protože je to takové klíčové dílo jednak Smetany a potom, řekněme si, nejzávažnější dílo z české provenience pro klavírní trio. No a Schubert možná pro ten váš příklon k vídeňskému klasicismu a ranému romantismu?
1: No tak my s nadsázkou říkáme taky, že to bylo kvůli tomu, že jak Schubert, tak Smetana, tak i my v té době, co jsme to nahrávali, tak nám všem bylo kolem 30 let. Takže je tam takovéhle nepsané spojení.
0: To je pěkné.
1: Každopádně u toho Smetany samozřejmě máte naprostou pravdu, že je to vlastně takové stěžení dílo českého repertoáru a Suprafon samozřejmě z principu zařazuje na svá CDčka český repertoár. A vzhledem k tomu, že to bylo naše první CDčko, tak jsme na něj chtěli zařadit opravdu jako velká díla, se kterými si můžeme udělat jakousi vizitku mezi těmi CDčky, ukázat to, že jsme schopni nahrát i takováto velká díla. Doufejme, že to mělo smysl. Nějakou dobu jsme na to čekali. Čekali jsme, abychom tím měli co říct už. A obě ty díla z toho debutového CD, tak do dneška jsou stěžejními kusy v našem repertoáru. Spoustukrát je hrajeme na našich turnech stále a oni jsou obě opravdu speciální. Ten Schubert, tak to je vlastně jedno z nejdelších trií, co se hrává. On má asi 50 minut. Takže to je výzva pro všechny hráče. A přitom je to opravdu potěšení to poslouchat, když to člověk jenom poslouchá. No.
0: Nyní v dubnu, jak jsme řekli, vyšel čerstvě komplet tří Antonína Reichy, z něhož také v celé dnešní oktávě posloucháme ukázky. Letos si připomínáme 190. výročí úmrtí tohoto mimořádného skladatele, který se narodil v Praze v rodině pouličního muzikanta. Jak došlo k nápadu se zaobírat právě jeho hudbou?
1: No, není zatím žádná taková hluboká myšlenka. On s tím nápadem přišel náš producent Matouš Vlčinský ze Suprafonu, který za námi přišel s tímto nápadem, jestli bychom nechtěli pro Suprafon nahrát komplet tří Antonína Reichy. A my jsme takoví, že na všechno říkáme jo, tak jsme okamžitě řekli jo. A pak jsme se podívali do not a chvilku jsme toho litovali, ale my jsme na to kývili tenkrát hlavně kvůli tomu, že jak už jsem zmiňoval, tak nás naši mentoři hodně cvičili na skladatelích té klasické periody, takže k tomu máme takový vztah a rádi se tady s tou periodou zabýváme. A vzhledem k tomu, že Antonín Reicha byl současník Beethovenův, dá se říct kamarád, možná kamarád, u kterého byl Beethoven rád, že bydlí daleko po nějaké době, tak jsme si říkali, že je to taková dobrá výzva právě pro nás nahrát kompletní tria Reichova. Pak jsme se začali učit a my vlastně celým tady tímhle projektem jsme strávili asi rok a půl od té doby, co jsme se začali ta tria učit až do té doby, co se to vydalo, nebo co se všech šest těch trií natočilo. A my, když jsme se to začali učit, tak jsme velmi rychle přišli na to, že jednak je to pro nás všechny tři dost technicky náročné, což pravděpodobně vychází z toho, že Reicha byl flétnista, a zjevně nebyl úplně nejzručnější v tom, aby nám psal na ruku na ty naše nástroje. Takže opravdu spoustukrát jsou tam věci, které nás hodně dráždily technicky.
0: Hodně prověřují. Já jsem měl taky tuto zkušenost, protože jsme nyní nastudovali Reichův oktet a ten part první houslí když jsem poprvé otevřel noty, tak jsem si říkal, no je jich tam hodně, ale pak když jsem to začal hrát, tak jsem zjistil, že jsou tam skutečně krkolomná místa srovnatelná s paganinským houslovým koncertem, tak jsem potom hodně intenzivně cvičil, aby koncert za 14 dní dopadl. Takže dovedu si živě představit, že to musel být opravdu velký úkol a velká výzva.
1: Ano, ano to bylo, no tak víte teda sám přesně, o čem mluvím. A druhá věc, se kterou jsme se pak prali, je, že vlastně vzhledem k tomu, že ta tria ještě nebyla moc krát nahrána a nebyla nahrána ani u Suprafona, třeba těch ta tria 4 až 6, tak byla snad nahrána jenom jednou. Tak se vlastně ještě úplně nevytvořila taková, jak bych to řekl, reichovská tradice. A my jsme nějakým způsobem zodpovědně chtěli věnovat ten čas tomu, abychom vypracovali tady ta tria takovým způsobem, abychom je nahráli tak, aby to mělo smysl poslouchat, aby to mělo smysl šířit, aby to lidi bavilo a aby to přitom bylo nějakým způsobem konzistentní, jak s tím notovým zápisem, tak s nějakou tradicí té doby, i když samozřejmě já to hraju na moderní nástroj, že jo, který tenkrát byl trošku jiný, ale právě já jako klavírista jsem se snažil třeba tu hru na ten moderní klavír nějakým způsobem přizpůsobit tomu nástroji, na který to mohlo být myšleno nebo psáno.
0: My jsme nahlédli do toho zákulisí. Je to skutečně náročná hudba pro interprety, ale já se domnívám, že ta Reichova hudba je velmi krásná pro posluchače. Že to je skutečné pohlazení, že on byl obdařený takovým opravdu darem, že ta hudba promlouvá a je nějakým způsobem zcela přirozená, tak plyne kolem uší.
1: Ano, poslouchat je to opravdu příjemné, no proto taky bylo tak jednoduché na začátku tady toho projektu říct na ten celý projekt ano, protože když si to člověk jenom poslechne, tak si říká, no to bude krásný tohle nahrát, protože ještě neví, co všechno bude potřeba k tomu, aby se to naučil hrát. ale souhlasím, že pro posluchače já myslím, že je to opravdu krásná hudba, kterou má smysl poslouchat a nahrávat.
0: Kde jste nahrávku realizovali?
1: My jsme Reichova tria nahráli právě na univerzitě ve Vídni, protože v rámci těch příprav tady na to CDčko,

0: Navíc v jejich nově postavené budově tak mají krásný komorní sál, který je vyloženě postavený i jako nahrávací studio. Naprosto perfektní pro takovýhle projekt. Takže jsme byli rádi, že bylo možné to uskutečnit právě tam.
1: Jak dlouho jste nahrávali?
0: My jsme nahrávali 2x4 dny. První CDčko jsme nahráli, myslím, v únoru a pak to druhé v září.
1: A my se nyní zaposloucháme do další hudební ukázky a tou bude třetí věta ze třetího klavírního tria C-dur Antonína Reichy v podání Tria Bohemo.

0: Vyslechli jsme ukázku z poslední nahrávky Tria Bohemo, která obsahuje Reichova klavírní tria. V oktávě si povídáme s klaviristou Janem Vojtkem. Jane, já bych chtěl nyní nakouknout, když jste chvíli v Brně. Vy pocházíte z Brna.
1: Je to tak, ano.
0: A nyní jste se ale tak jenom zastavil po cestě, jestli se nepletu. Kde žijete?
1: Já žiju v Budapešti s triem, ale máme bázi v Praze, takže hodně pendluji mezi Prahou a Budapeští a vzhledem k tomu, že v Brně mám rodiče stále, tak si vždycky tu cestu rozdělím. Vždycky večer přijedu do Brna, pak pokračuju na zkoušku do Prahy, nebo opačně. A v poslední době tím, jak pořád někam jezdíme s triem, tak opravdu tady jenom projíždím vždycky.
0: Tak jsme rádi, že jsme vás dnes zastihli po cestě.
1: Já jsem rád, že to takhle krásně vyšlo.
0: Vy jste zmínil už na začátku, že jste studoval v Budapešti. To je trošku jiná hudební tradice, než ta naše česká a moravská. Možná s Janáčkem máme k Maďarsku blízko, co se týká folkloru, ta spojitost Janáček, Bartok. Jak vy to vnímáte teď už nyní s odstupem, když žijete v Budapešti, studoval jste tam, začátky vaše hudební byly zde v Brně, jak se na to díváte?
1: No ta tradice klavírní je hodně jiná z toho hlediska. Vlastně, když se to tak vezme, tak ono aj co se týče profesorů a té klavírní tradice třeba v Praze versus Budapešti, tak to je vlastně Praha je Chopinovská škola a Budapešť je Listovská škola. A to jsou přece jenom, aj když vlastně žili ve stejnou dobu, tak to byly přesně takové svým způsobem protipóly toho klavírního světa, i když měli spolu možná víc společného, než by chtěli. Ale opravdu tohle bylo cítit, respektive když teďka třeba hrajeme někdy v Česku, tak občas mi přijde takový feedback, nebo za mnou někdo přijde, že je na mě cítit, že jsem nestudoval v Praze. Tak nevím, jestli si to mám vykládat jako pozitivum nebo negativum. To vůbec nevadí, prostě to jiné. Ale oboje mi dalo něco, jo, že přece jenom tady v Česku tak jsem díky Bohu dostal jako malý klavírista ohromné základy technické, už na zušce, za což jsem moc rád. A pak vlastně nějaké muzikantství a tak to jsem se pak hodně učil na konzervatoři a na Listově akademii. Ale zase pak něco úplně jiného mi dali profesoři v rámci Evropské akademie komorní hudby, a což je zajímavé, že vlastně mám pocit, že spoustu mého klavírního vědění nebo toho, jak hraju, tak bylo nejvíce ovlivněno neklavíristy v rámci tady téhleté instituce.
0: To tak někdy bývá. Člověk je víc inspirován právě těmi hráči, pokud jsou to špičkoví hráči na jiné nástroje a mají navíc ten přesah toho pohledu zhora už na tu hudbu, tak potom nás trošku oddělí od toho nástroje a vnímáme to víc jako hudbu, ne jako specifikum toho svého nástroje.
1: Přesně tak a navíc, když to vlastně retrospektivně jsem za to strašně rád, a i když teďka moji kolegové v triu, tak když mě pořád tlačí do mých nebo až za moje limity někdy v některých věcech, protože je někdy vlastně výhoda, že oni sami na ten klavír nehrají, že vlastně říkají, ale to dokážeš udělat, jo, ještě víc piano, a takhle to nějak uděláš a do té doby mě do toho tlačí, než vlastně sám musím přijít na to, jak to udělat. Ale klavírista by mě do toho možná netlačil, protože sám si myslí, že to nejde.
0: Stál by před tou výzvou toho limitu, který
1: přesně
0: by
1: tak
0: už cítil, že je daný. Jak vybírá Trio Bohemo nový repertoár? Vybíráte repertoár na základě objednávek a nebo se snažíte přece jenom zohledňovat to, kde se cítíte nejvíc doma? A pokud je to takto, tak kde se cítí Trio Bohemo nejvíc doma?
1: Já myslím, že to je kombinace všech tady těch věcí. Jo, tak třeba ty Reichové, že jak jsem už zmiňoval, tak to přišlo od Suprafonu. Ale jsme moc rádi, že že to přišlo, protože samozřejmě nám některá ty tria na repertoáru zůstanou a budeme je provozovat i dál. A teďka, když tady ta nahrávka vyšla, a vlastně už předtím, protože my jsme se snažili ta tria si obehrávat na koncertech už před tím nahráváním, tak už někteří organizátoři vlastně je po nás chtějí, což je fajn. Některé kusy nebo část repertoáru si samozřejmě vybíráme i sami. V čem se cítíme hodně doma, je generálně český repertoár. A z čeho máme velkou radost, že právě náš další nahrávací projekt, tak bude kompletní dílo pro klavírní trio Bohuslava Martinů, které vlastně teďka se doučujeme ještě, ale Martinu máme opravdu moc rádi a snažíme se jeho tria nabízet a provozovat co nejvíc, protože to je opravdu hudba, která si zaslouží mnohem víc pozornosti, než jakou spoustukrát dostává. A co máme moc rádi, že ono spoustukrát třeba organizátoři koncertů v zahraničí, tak si říkají, Martinu, jestli to není moc moderní, že se to trošku bojí. A pak, když jsou někteří teda přesvědčeni, že toho Martinu teda na ten program dáme a pak tam přijedeme a zahrajeme jedno z Martinu tří, tak potom za náma chodí lidé po tom koncertě a říkají nám, že ten Martinu byl z toho celého koncertu nejlepší. Že se jim to líbilo úplně nejvíc. Tak za to jsme samozřejmě strašně rádi, že to dokážeme jednak takhle předat, ale že opravdu má smysl Martinu takovýmhle způsobem rozšiřovat.
0: Čas nám běží neúprosně. Poslechneme si poslední ukázku dnešního pořadu a to bude závěrečná věta ze čtvrtého klavírního tria Antonína Reichy F-dur v podání tria Bohemo.

0: Než se rozloučíme, tak bych se chtěl v závěru zeptat, vy máte hodně koncertů, ale možná v současné době více v zahraničí než doma, je to tak?
1: Je to tak, ano.
0: Co vás čeká v následující době v tom období června?
1: No, teďka teda zrovna přes léto máme tak trošku volněji.
0: A to je dobře.
1: Což je dobře, někdy. Protože my jsme teď v březnu a v dubnu, respektive i teď v květnu, tak vlastně neustále někam cestujeme, takže jsme prakticky vůbec nebyli doma. Takže máme teďka volněji, co se týče cestování. Samozřejmě ne v tom ohledu, že tento čas musíme využít na nastudování spousty nového repertoáru. Ale pak zase po létě, kdy v létě teda máme jeden krásný festival v Anglii, na který se moc těšíme, tak v září, v říjnu, tak poletíme opět na dvě turné do Ameriky a budeme mít pak různé koncerty ještě v Británii, v Rakousku. Snad se někdy objevíme i v Česku.
0: To také doufáme. Každopádně máme tu výhodu, že zde máme nové CD Tria Bohemo s hudbou Antonína Reichy a to si můžeme pustit kdykoliv a kdekoliv. Jene, děkuji vám za rozhovor, děkuji vám, že jste si udělal čas pro posluchače Radia Proglas.
1: Já vám taky moc děkuji za pozvání a přeji posluchačům krásný poslech tady tohoto našeho nového CDčka.
0: Hostem v Oktávě byl člen Tria Bohemo, klavírista Jan Vojtek. Pořadem vás provázel Štěpán Grafe. Technickou spolupráci zajistil mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

0: za chvíli.
1: Slunce vychází a ty se chystáš ke spánku. Malé dítě, co se krčí v ženském kroji. Ještě mě pohladíš a uvážeš mi vázanku.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehni na svou.

let úsměv, jak už minulým století a dávní písně, co nás zbližovaly, zas vybízejí.

0: třeba tam někoho z nich sežere lev anebo tygr.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

košile, za sebou tahne tašku z dárky pro děti, co se na ní těšily.

trhám list v duši, v mém kalendáři zmizelo něco, co v duši mi plálo, nevím, co s tím.

Ježíšova slova v dnešním evangeliu působí možná ještě silněji než kdy dřív a taky je určitě znáte z písničky z Koinonie. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení. Jakoby mluvil přímo do dnešního uspěchaného a unaveného světa. Žijeme v divných časech, kdy člověk musí být úspěšný, schopný a hlavně neustále dostupný. Telefon, internet, e-maily, aplikace. Vzpomínám na časy, kdy telefon stával doma na poličce pevně spojený drátem se stěnou a pokud jste nebyli právě v jeho blízkosti, nikdo se vám nedovolal. A počítače? No, na ty jsme se školou chodili dívat do takzvaných výpočetních středisek, možná si vzpomínáte. Že si to dnes už neumíte představit a že to muselo být hrozné nemít třeba internet? Naopak. Když se na to dívám s odstupem času, bylo to nesmírně osvobozující. Dnes jsme díky rychlosti a stálému spojení přetížení prací, tlakem, strachem z budoucnosti a nebo samotou. Máme technologie, které nám mají ulehčovat život, ale často jsme ještě unavenější než dřív. Hlava je plná informací a srdce? Na to není čas. A do této reality zaznívá Kristovo pozvání. Pojďte ke mně. Je zvláštní, že Ježíš neříká, pojďte ke mně vy silní a úspěšní. Nevolá ani ty, kdo mají vše zvládnuté, ale obrací se k unaveným, obtíženým, k těm, kdo nesou nějaké břemeno. Právě takovým lidem nabízí občerstvení, ne krátký útěk od problémů, ale pokoj, který proniká hluboko do duše a který právě dnes tak potřebujeme. Ježíš zároveň říká něco velmi důležitého. Učte se ode mě, neboť jsem tichý, pokorný srdcem. Dnešní svět je tvrdý a obdivuje viditelný úspěch. Pokora bývá zaměňována za slabost a tichost za neschopnost. Jenže Ježíš ukazuje jinou cestu. Skutečná síla není v tom ovládnout druhé, ale ovládnout vlastní pýchu, hněv a také naše ego. Tichý člověk není slabý. Je to člověk, který nemusí křičet, aby měl hodnotu. Velmi aktuální jsou i Ježíšova slova o moudrých a chytrých. Nejde o odsouzení vzdělání nebo rozumu, to určitě ne, ale Ježíš varuje před uzavřeností srdce. Člověk může vědět mnoho a přesto nemusí rozumět tomu nejdůležitějšímu. Můžeme klidně vystudovat teologii, být odborníky na svět, ale můžeme ztratit schopnost soucítit, důvěřovat, žasnout a milovat. Maličcí v evangeliu jsou ti, kdo si ještě dokážou přiznat, že Boha potřebují. Možná právě proto dnes ztrácíme pokoj, protože chceme všechno nést sami. Ježíš nenabízí život bez kříže, ale slibuje, že na něj nebudeme sami. Jeho jeho netlačí, protože ho nese s námi. Toto evangelium je pozváním zastavit se. Najděme chvíli ticha v hluku světa a dovolme mu, aby nám připomněl, že naše duše potřebuje především odpočinek, pokoj a blízkost Boha. Já vám, pravý Pán, já vám odpočinek dám.

Je 6 hodin. Vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške. Prožíváme pátek 12. červen 2026. Je to Mezinárodní den boje za odstranění dětské práce. Podle katolického kalendáře je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a podle přání Jana Pavla II. Zároveň Světový den modliteb za posvěcení kněží. Papež Benedikt XVI. Spojil s 12. červnem památku první blahoslavné poslankyně Rakušanky Hildegard Burjanové, zesnulé v tomto měsíci roku 1933. Jinak má svátek Antonie, tedy všem těmto ženám a dívkám nosící toto jméno, přejeme krásný den. Před chvilkou jsme slyšeli myšlenku Tamary Suchánkové na dnešní evangelium, a proto si toto evangelium také přečtěme, připomeňme.

Z 11. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš se ujal slova a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží.

0: Slavíme dnes slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a vše tedy najdeme pod jednou záložkou ze slavnosti na straně 772 ve starším vydání breviáře, 772, nebo v novějším od strany 870. 870. Zde si také vložíme zalaminovaný první týden žaltáře neděle, nebo si vezmeme záložku na stranu 813 ve starším vydání, 813 nebo 914. 914. Ještě jednou tedy obě záložky, tedy strana 772 a 813 ve starším vydání, nebo 870 a 914 ve vydání novém. A modlit se s vámi budou Daniel
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Ach, můj nejsladší Ježíši, dárce života mého, kterýž to plyne v hojnosti ze studně srdce tvého, ty spané plný milosti a v hojnosti ji dáváš, všemu stvoření pod nebem každému ji podáváš.
1: Zvlášť těm, kdo myslí na tebe a s tebou se spravují, své práce, všechny starosti tobě jen obětují. Ty rád pomáháš každému, jsi plný smilování, kdo ho jen hledá u tebe, najde ho bez meškání.
0: Nezůstala krůpěj krve v tvém božském těle žádná, aby vylita nebyla, ach, ukrutnost přezrádná. Ale i krůpěje vody ven z boku tvého vyšly, aby jen všichni hříšníci pod milost kříže přišli.
1: Ježíš stál a hlasitě volal, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sítit jako tukem a morkem, plesající mi rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Ježíš stál, hlasitě volal, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije.
1: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, andělé Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáre velepte Pána, studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jíní velepte Pána, zimo a chladé velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána, noci a dní velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána, Blesky a mraky, velepte Pána.
1: Země, veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Dej mi, Synu, své srdce, kéž se líbí tvým očím moje cesty.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael za svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Dej mi, Synu, své srdce, kéž se líbí tvým očím moje cesty. Krátké čtení je z Jeremiáše 31. kapitoly. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech, praví Hospodin. Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budou jim Bohem a oni budou mým lidem. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.
1: Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.
0: U mne naleznete pokoj.
1: Neboť jsem tichý a pokorný srdcem.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Pán nás miloval věčnou láskou a přišel, aby vykoupil svůj lid. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán nás miloval věčnou láskou a přišel, aby vykoupil svůj lid. Aleluja. Oslavujme Ježíše, neboť on je tichý a pokorný srdcem a prosme ho s důvěrou. Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.
1: Ježíši, v tobě je všechna plnost božství.
0: Dej nám účast na svém božském životě.
1: Ježíši, v tobě jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
0: Zjev nám skrze svou církev nesmírnou hloubku a bohatství boží moudrosti.
1: Ježíši, v tobě má Otec zalíbení a chce, abychom tě poslouchali.
0: Nauč nás žít podle svého slova, podle tvého slova.
1: Ježíši, všichni jsme dostali z tvé plnosti, a to milost za milostí.
0: Daruj nám hojnost Otcovy milosti a pravdy.
1: Ježíši, pramení života a svatosti,
0: očisť a posvěť nás svou láskou.
1: Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, oslavujeme srdce Tvého milovaného Syna. S vděčností si připomínáme veliká dobrodění Jeho lásky k nám a prosíme Tě, dej, ať je nám Jeho srdce nevyčerpatelným zdrojem Tvých darů a milostí, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Dnes, v pátek oslavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova, čteme v hodince četby v prvním čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Boží láska se zjevuje v Kristu. Bratři, víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, těm, kdo z Boží vůle jsou povoláni. Neboť ty, které si předem rozlišil, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a když je povolal, také je ospravedlnil, a když je ospravedlnil, také je uvedl do slávy. Co z toho tedy vyplývá? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když on ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás, za všechny, jak by nám s ním nedaroval taky všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Je zde Bůh, který ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Je zde Kristus Ježíš. On zemřel, ano, i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a ujímá se nás. Kdo by z nás mohl odloučit od lásky, kterou má k nám Kristus? Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo nuzování, nebo nebezpečenství, nebo zabití? Stojí přece v písmě. Každou chvíli je někdo z nás pro tebe vydáván na smrt. Jsme pokládáni za ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen, ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic z toho, co už je tady, ani z toho, co teprve přijde, ani mocnosti, ani nic vysokého, ani nic hlubokého a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky, projevené v Kristu Ježíši, našem Pánu.

0: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A tím dnem je také pátek, 12. červen 2026, Mezinárodní den boje za odstranění dětské práce a podle katolického kalendáře slavíme Nejsvětější srdce Ježíšovo. Jan Pavel II. Si také přál, aby se tento den slavil Světový den modliteb za posvěcení kněží. Papež Benedikt XVI. Spojil s 12. červnem památku první blahoslavené poslankyně Rakušanky Hildegard Burjanové. Ta zesnula v tomto měsíci roku 1933. Krásné ráno s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Nahlédněme ještě hlouběji do historie. Před 410 lety byl vysvěcen římský kostel Nejsvětější Trojice poutníků. A 85 by oslavil americký jazzový pianista a skladatel zesnulý roku 2021 Chick Corea. Stejně tak dědička šlechtického rodu a filantropka Matilda Nosticová, zakladatelka nadačního fondu Matilda na podporu slabozrakých a nevidomých. Ta odešla roku 2021. Z jubilejí 90. dnes slaví americký astronom českého původu, znalec komet Zdeněk Sekanina. 85. narozeniny slaví herečka Marie Drahokoupilová. 68 let se dožívá patriarcha církve Československé husitské, duchovní teolog Tomáš Buta. 60. slaví pater Tomáš Hofman ze sekce pro mládež České biskupské konference a také bývalý ředitel diecézního centra života mládeže Vesmír v Orlických horách. A k svátku přejeme všem Antoniím. Jméno z latiny znamená přední, čelná či vynikající. Podle pranostiky svatá Tonička mívá často uplakaná očička. Jaká to sladká pranostika. Podívejme se, jaký bude také dneska den, co do počasí. Bude polojasno až skoro jasno, zpočátku budou při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky. K ránu v západní polovině Čech bude přibývat oblačnosti a na západě ojedinělé se slabým deštěm. Během noci se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty, měl bych spíše mluvit o dni, ale koukám, že jsem se díval spíše na noc, takže ještě jednou, přes den bude jasno až polojasno. V západní polovině Čech a postupně i na ostatním území bude oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde v Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť a později večer na západě budou srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku budou v severní polovině odpoledne přeháníky, a to místy jinde jen ojedinělé. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude až 20 stupňů a v 1000 metrech na horách se bude teplota pohybovat kolem 9 stupňů Celsia. Jeseníky a Beskydy tam naměříme až 12 stupňů. Vítr bude mírný jihozápadní až západní a tlak bude slabě až mírně klesat. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Přejeme vám krásné ráno, už za 16:15 budeme probouzet také všechny děti k soutěži, která se dnes bude dívat po českém městu.

Je 6 hodin a 36 minut, také máme pátek 12. červen. Ochutnejme se očekávek dnešního dne. Papež Lev XIV. Uzavře svoji týdenní apoštolskou návštěvu Španělska na ostrově Tenerife. Setká se s migranty a s těmi, kteří jim pomáhají. Mši svatou před návratem do Říma bude sloužit v přístavu Santa Cruz. První z řady dnešních přímých přenosů chystá televize Noé od 10.30. Bohoslužbu můžete sledovat od 13.15 a v 15.00.

0: mužskému srdci páně jsou dnes třeba také Kolnovice na Jesenicku. Stravinského svěcení jara zazní od České filharmonie při zahájení Smetanovy Litomyšle v přímém přenosu veřejnoprávní televize na ČT Art. Festival s tématem Natura potrvá do 5. července. Slavnost biřmování čeká Stojanovo gymnázium na Velehradě.
1: Já vím, že nechodím moc často, ale teď jsem tu.

Krásné ráno také všem vám, mladí naši, kteří se teďka schystáte buď do školy nebo kamkoliv. Vás zdraví Daniel a také vám přeje dobré ráno, které začneme modlitbou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, je tu další den a my jej chceme začít ve tvé přítomnosti. Prosíme tě, provázej nás a uč nás, jak žít, jak se chovat k druhým lidem i k sobě samotným. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Brno,
1: Praha,
0: Zlín,
1: Liberec.
2: Tak dnes zamíříme do městečka na severu Moravy. Jde o místo v Olomouckém kraji, severovýchodně od Šumperka, známé z historie i současnosti, místo, kudy kráčely dějiny. V lázních se tu u teplých i studených syrovodíkových pramenů léčí nervové choroby a dýchací nemoci. Známá je také manufaktura na výrobu ručního papíru. Založená byla roku 1515 a funguje dodnes. Jde o nejstarší funkční papírnu ve střední Evropě. Město je známé i pro zasedání tribunálu, který vynášel rozsudky v takzvaných čarodejnických procesech. Scházel se zde na sklonku 17. století. I když jde o místo s 3000 obyvatel, pochlubit se může krásným renesančním zámkem ze 16. století, zdobeným arkádami a barokní přístavbou, stejně jako farním kostelem svatého Jana Křtitele z počátku 17. století. A jak se toto město jmenuje? Na to už se zeptám toho, kdo se teď dovolal. Halo, halo, kdo tam?
3: Vašík Bezděk.
2: Vašíku, zdravím tě a přeji ti krásné ráno. Tak víš, o které město se jedná?
3: Velké Losiny.
2: Výborně, je to přesně tak, takže znělka pro tebe. A také možnost někoho potěšit písničkou. Tak komu bys věnoval písničku?
3: Markétce, mamince, tatínkovi, všem do práce, vám do programu a všem, kdo poslouchají.
2: Tak jo, děkujeme a my přidáme, že ta písnička bude i pro tebe a přeji ti krásný den. Ahoj.
3: Ahoj.
2: A písnička to bude od Brouků Duha.

0: A pověsme si také něco o velkých losinách. Doklady ze 14. století ukazují německé jméno Ulrichsdorf, případně polečinštěné v podobě Ulricí Villa, Ulrichova ves, které je zřejmě původní. České jméno bylo asi dáno později. První doklad máme z roku 1412 a bylo převzato od některého místního potoka Losín, pojmenovaného podle výskytu losů. Navštívit můžeme třeba roční papírnu Velké Losiny. Je to jedna z nejstarších nepřetržitě fungujících manufaktur v Evropě. Součástí prohlídky je Muzeum papíru a autentické dílny, kde je k vidění tradiční proces výroby na vlastní oči. Pak nabízíme zámek Velké Losiny, což je nádherně pozdně renesanční zámek s arkádovými nádvořími. Proslul zejména temnou historií inkvizičních čarodějnických procesů v 17. století a natáčením filmu Kladivo na čarodějnice. Obklopuje ho rozsáhlý zámecký park. A také se můžete podívat do termálního parku Termály Losiny. Je to celoročně otevřený unikátní akvapark, který využívá léčivou sirnou termální vodu. Nabízí vnitřní i venkovní bazény a rozsáhlý saunový svět. Tak zase se uslyšíme v pondělí a to se můžete v soutěži těšit na Světce.
1: A to chodí Ježíš sám?
2: Nie, Ježíš nechodí sám. Sú s ním 12
3: apoštoli.

Nechte se probudit vlnami ranního zíváčku. Začněte s námi každý školní den v 6.45. Čeká vás modlitba, soutěž i mnoho zajímavostí.

0: se 7 hodinou. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A teď je na hodinách 7. Sledujete výkop další části Ranního plusu v pátek 12. června za doprovodu Tomáše Pavlíčka
2: a Martiny Maškové.
3: Český rozhlas Plus.
4: Dobré ráno, americký prezident Donald Trump odvolal.
2: Ještě uvedeme témata dnešního ranního vysílání, co máme tedy na programu, než zazní zprávy v podání Moniky Vechotové, jak náročný bude světový šampionát ve fotbale, ať už kvůli přesunům týmů, anebo horku.
1: Co sleduje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc se schůzkou s odcházející státní zástupkyní Petrou Vlastoveckou?
2: Proč se demonstrantům v Albánii nelíbí plán Trumpova setě vybudovat v tamní divoké přírodě luxusní letovisko?
1: A teď už skutečně přicházejí na řadu zprávy v podání Moniky Vrchotové.
4: Ještě jednou hezké ráno. Americký prezident Donald Trump odvolal plánované údery na Irán. Oznámil to na své sociální sítě. Podle šéfa Bílého domu se podařilo dojednat závěrečné detaily dohody mezi Washingtonem a Teheránem. V reakci na to výrazně klesly ceny ropy.
5: Šéf Bílého domu v posledních hodinách hrozil mimo jiné obsazením iránského ostrova Chark. Přes něj proudí asi 90% iránského exportu ropy. Irán v neděli večer raketami zaútočil na Izrael a obnovil vzájemný konflikt na Blízkém východě. Do úderů se následně připojily také Spojené státy. Kvůli obnovení bojů a obnovené blokádě Hormuzského průlivu od pondělka stouply ceny ropy. Trumpovy poslední výroky o plánovaném podpisu dohody a zrušení úderů teď ceny tlačí opět dolů. Americká blokáda přístavů ale podle Trumpa zůstane platit do podpisu dohody. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Podle Trumpa smlouvu s Íránem podepíše o víkendu v Evropě viceprezident J.D. Vance. Írán zatím podle zdrojů iránské polostátní agentury Fars žádný text dohody neschválil. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdřív poslat do Senátu.
6: Třetí čtení v poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
4: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený v roce 2024. Má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je taky nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
7: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
4: Paříž hostí mezinárodní konferenci o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na ní pozval politiky i zástupce občanské společnosti z Izraele i Palestiny. Jednat budou o možném vzniku samostatného palestinského státu vedle Izraele.
8: Konference navazuje na loňské pařížské mírové fórum, během kterého na 300 Izraelců a Palestinců podpořilo dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot loni v červnu ohlásil, že je Francie odhodlaná uznat stát Palestina, což o pár měsíců později udělal prezident Emmanuel Macron. Palestinský stát uznali taky další země jako Británie, Austrálie, Kanada nebo Portugalsko. Cílem konference je mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve Francii. francouzském Evianu. Vztahy mezi Francií a Izraelem se dlouhodobě zhoršují. Francie v uplynulých dnech zakázala vstup izraelskému ministrovi financí Smotričovi, který aktivně podporuje anexi západního břehu Jordánu. Už dříve Paříž zakázala vstup taky izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Duel rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Národní vinařské centrum ve Valticích na Břeclavsku má za sebou netradiční soutěž. Degustátoři tam poprvé hodnotili nápoje na bázi vína s nízkým obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Do soutěže vinní a nevinné přihlásili vinaři 39 vzorků. Od hroznových moštů přes perlivé vinné nápoje až po dealkoholizovaná vína.
9: Každý nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jako největší změna oproti vínu.
10: Nápoj k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
9: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva.
10: Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
11: No, bylo to zajímavé.
10: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
11: Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit.
12: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit.
10: Říká ředitel soutěže Petr Gondáš. Z Valtic Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
4: Krátký pohled na silnice na D11 z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Poděbrady na 36. kilometru srazila dodávka s osobním autem. Kličkuje se mezi nimi jedním pruhem kolona z 32. kilometru. Váze zdrží asi čtvrt hodiny a v Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Černý most. Za nájezdem ze Spořilovské se srazila dvě auta. Částečně zasahují do levého pruhu a chvíli se zdržíte v kratší koloně. Šťastnou cestu. Jasná až polojasná obloha se od západu postupně zatáhne. V Čechách se přidá místy občasný déšť, na východě republiky až odpoledne přehánky a bude 13 až 18, na Moravě až 20 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky.

Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

0: brněnská skupina DNA Brno nám hrála o válce na Ukrajině. Dárců krve v Česku ubývá. Není dost lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí transfuzní centra vyřadit kvůli věku. Upozorňuje na to Ministerstvo zdravotnictví, které pro získání nových dárců nedávno spustilo kampaň První kapka. Podle primářky transfuzního centra v Liberci Renaty Procházkové je důvodem úbytku dárců fakt, že v populaci celkově ubývá mladých lidí a naopak přibývá seniorů. Její pracoviště má aktuálně v databázi zhruba 6 000 dárců. Nových sice ročně získá mezi 300 až 350, vyřazených ale bývá 400 až 450.
1: Takže se dostáváme do nějakého drobného deficitu v řádu desítek dárců ročně, což v tuhle chvíli nepředstavuje žádný zásadní problém, protože potřeby našich pacientů jsme schopni vždycky pokrýt. Ale je to otázka, co bude prostě do budoucna, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky.
0: Proglas kontaktoval brněnskou fakultní nemocnici, která patří k největším zařízením v Česku. Dnes pořádá zábavný den s cílem rozšířit aktivní zapojení do dárcovství krve. Beatrix Křížová z oddělení komunikace upřesnila.
2: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
0: Omlouvám se, to byl pan Vojtěch, ale nyní tedy Beatrix Křížová.
3: Transfuzní a tkáňové oddělení fakultní nemocnice Brno je největším zařízením transfuzní služby v České republice, protože ročně vyrobí přes 50 000 transfuzních přípravků. V posledních letech ale bohužel dochází k poklesu počtu nových dárců a proto chceme právě i touto akcí připomenout nezastupitelný význam dárcovství krve v medicíně a poprosit veřejnost o to, aby zvážila možnost dárcovství. Pakliže někdo se rozhoduje, že by se chtěl stát dárcem krve, tak bude ideální, když přijde na náš festival Daruj krev Brno, kde bude například stánek transfuzního a tkáňového oddělení. A v tom stánku dostanou všichni zájemci bližší informace o možnosti dárcovství krve, jak to probíhá, anebo si budou moci nechat orientačně vyšetřit krevní skupinu, anebo se budou taky moci zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. Součástí programu bude také prezentace dalších klinik fakultní nemocnice Brno. Konkrétně například interní hematologické a onkologické kliniky, nebo kliniky dětské onkologie, dále gynekologie, porodnictví a neonatologie, anebo rehabilitační kliniky. Také se bude prezentovat lékařská fakulta a v sanice zdravotnické záchranné služby si budete moci vyzkoušet třeba nácvik první pomoci. Celý program vyvrcholí v 17 hodin vystoupením Kristiána Šepka, což je skvělý interpret písní Karla Gotta. Takže můžete se skutečně těšit na bohatý program. Jehož jediným cílem je právě to, aby jsme upozornili na potřebu darování krve a na to, že krev má v medicíně nezastupitelné místo a bez té transfuze skutečně pacienty léčit nemůžeme.
0: Sdělila nám za fakultní nemocnici Brno Beatrix Křížová. Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří lidí.

0: Lidová i umělecká řemesla a ušlechtilé koně slibují svátky řemesel v Kunštátě na Blanensku. Tuto sobotu a neděli v tamní panské zahradě nabídnou program pro všechny generace. Zejména jménem organizátorů hovoří Irina Kupková.
1: V letošním roce máme takovou novinku. Bude realizován projekt přeshraniční spolupráce pod názvem Vznešenost koní nezná hranice. Vznikl mezi spolkem řemesla v Kunštátě, divadelní a kaskadérskou společností Štvanci a uměleckou skupinou z Rakouska Dragonský pluk číslo 2 Eduard Graf von Paar. Co bych vám doporučila, nepromárnit z vystoupení na kolbišti. Byl by to frýský kůň a španělský kůň pod vedením Vendulky Šponarové, trénink rančovního koně a ukázku práce s bičem vám předvede Ondřej Houška, koně ve volnosti s Miloslavem Simandlem, ranč u divoké růže pro vás připravil ukázku zápřehu dvojstřeží a čtyřstřeží a samozřejmě Štvanci a Dragonský klub číslo 2 Eduard Graf von Paar s ukázkou výcviku k rysníku.
0: V 17. ročníku akce se propojuje tradiční řemeslo odvěké soužití člověka s koněm a historická provázanost Evropy.
1: Hlavně nesmím zapomenout naše mistry řemesel a pozvat vás, návštěvníky svátku řemesel, využít ojedinělou možnost a vyzkoušet si řemeslo. Představí se vám tesaři, skláři, ruční papírna, keramik, dráteník, tkadlena, kamnář, košíkář, kameník, mincovna, kožešník, kovář, řezbář. V panské zahradě se také prezentují řemeslné školy a učiliště. Ještě pozvu nejmenší návštěvníky. Jistě navštíví koutek s historickým dřevěným kolotočem, dobové atrakce, dětské dílničky.
0: Podrobnosti k programu akce i k prodeji vstupenek najdete na webu svatkyremesel.cz.
2: Ještě v uších znějí tóny písní, které našly k našim srdcím klíč. A v očích máme slzy, jak nám vítr poslal pozdrav dýmu z hor. Starý Joe, co red měl křivý, ten tu není. Zaspomínat zas

ti chodí trochu si hrát na návrat. Zase jednou dáme městu mat, zbalit hadry, co už vojska nenosí, a s sebou trochu peněz, abys mohl vůbec někam jet. Dávat tomu, s ním se naše dlaně spojí. Vždyť má člověk život jednou za pár let.

0: 18. ročník festivalu křesťanské hudby Pils Alive se odehraje zítra v Plzni na nádvoří bývalého františkánského kláštera. Začátek je ve 13 hodin. K programu blíže za pořadatele Bohumír Smolka.
1: Na tomto festivalu proběhne asi 7 nebo 8 skupin hudebních. Na začátku budou asi 4 nebo 5 kapel, které jsou vysloveně dětské, sbory, rytmická muzika. Jsou tam vždycky kapely, které hrajou někde v kostele při mších anebo při nějakých dalších obřadech nebo slavnostech. Na konci bude kapela Ekumbent, která je složena, z toho názvu to trošku vyplývá, z muzikantů několika církví, které v Plzni působí. Ale před touto kapelou bude v 16.30 Roman Dragoun, velice známá osoba, Big Biťák, skvělý muzikant, skvělý zpěvák, klávesák. Takže to bude překvapení pro všechny, kteří tam přijdou. V programu to ale samozřejmě máme.

0: V kostele svatého Jana Nepomuckého v Brně Lískovci se chystá na neděli přednáška s názvem Šiřitelé pokoje o odpuštění, klidu, porozumění a životě podle evangelia v každodenních vztazích promluví od 17 hodin teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová.
1: V dnešní době se často setkáváme s napětím, neporozuměním a konflikty v rodinách, na pracovišti, ve společnosti. Jak se učit pokoji, smíření a zdravé komunikaci? Jak překonávat konflikty, nastavovat správné hranice a budovat mosty tam, kde vznikají rozdělení? Právě těmto tématům se bude věnovat Kateřina Lachmanová, známá autorka, překladatelka a přednášející, která dokáže hluboká témata podávat srozumitelně a prakticky. Vstupné je dobrovolné a akce je určena široké veřejnosti. Přijďte načerpat povzbuzení a inspiraci k tomu, jak být šiřiteli pokoji ve svém každodenním životě. Těšíme se na vás.
0: Vzkazuje za farníky v Brně Lískovci Lubomír Janda.

do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípy, neptá se, nečeká, jenom tma a

0: Tam, kam jdeš, tak jdu, jen nevím, kde zahnout.
1: A pak je tma, jenom tma, co si sedá na lípy, neptá se, nečeká

0: a v nich my.
1: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den. A krásné ráno na Proglasu vám ve 12. červen v pátek přeje Daniel Blaške. Je Mezinárodní den boje za odstranění dětské práce. V katolické církvi slavíme nejsvětější srdce Ježíšovo a také Světový den modliteb za posvěcení kněží. V katolickém kalendáři je také první blahoslavená poslankyně Rakušanka Hildegard Burjanová. Ta zesnula v tomto měsíci roku 1933. Před 125 lety se narodil zakladatel moderní české paleobotanické školy František Němejc. Zemřel v roce 1976. Před 80 lety zemřel básník Karel Toman. Malé operní divadlo v tehdejším Leningradě uvedlo premiéru Prokofjevovy opery Vojna a mír. A aktuální výročí 90. slaví americký astronom českého původu, znalec komet Zdeněk Sekanina. 85. narozeniny slaví herečka Marie Drahokoupilová, 68 let se dožívá patriarcha církve československé husitské, duchovní a teolog Tomáš Buta, 60. slaví pater Tomáš Hofman ze sekce pro mládež České biskupské konference a svátek mají ženy a dívky se jménem Antonie. Jaký dnes čekáme den co do počasí? Mělo by být jasno až polojasno. V západní polovině Čech a postupně i na ostatním území bude oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde v Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť a později večer budou na západě srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku budou v severní polovině odpoledne přehánky, a to místy, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 18 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku to bude až 20 stupňů. Na horách očekáváme kolem 9 a v Jeseníkách a Beskydech až kolem 12 stupňů. Vítr bude jihozápadní až západní a mírný. Tlak bude slabě až mírně klesat a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Na co se můžete na vlnách Proglasu těšit? Od 9 hodin bude naším hostem ředitel festivalu Slunovrat Václav Miller. Představí program dnešního ročníku, který se bude konat ve dnech 18. až 20. června v Opavě. Řeč bude o hudebních hvězdách v čele s Glennem Hansardem, o návratech Lenky Dusilové nebo skupiny Mňága a Žďorb i o objevování nových hudebních projektů. Host nám přiblíží také rozsáhlý nehudební program festivalu, literární salon, vědeckou scénu, komentované prohlídky Opavy, výstavy, diskuse i novocirkusové projekty. Hudební siestu dnes ve 12 hodin a 5 minut uvede Erik Saty se skladbou Gymnopédie. Tedy poté zazní pohádky pro akordeon a orchestr Václava Trojana a hudební relaci klasické hudby uzavře Astor Piazzolla a jeho 4 zastavení Porteñas. Odpolední oktáva, kterou uslyšíte od 4. hodiny odpoledne, bude věnována solistovi Národního divadla Praha Jiřímu Sulženkovi a jeho bohaté umělecké činnosti. V pořadu zazní ukázky z oper Wolfganga Amadea Mozarta a Giuseppa Verdiho a oktávu připravil a moderuje Martin Novotný. Vám krásný čas s Proglasem přeje Daniel Blaške. S námi zajisté nejste sami, ale kdo nám nyní bude zpívat, to bude Roman Dostál a Dita Zangerová-Hola, a to právě o samotě.
2: Jsem

samota, co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí podá. Samota v tichu, samota ve slovech,

0: Do Poněšic u Hluboké nad Vltavou se vrací inkluzivní sportovní akce. Poněšický Survival se uskuteční ode dneška do neděle. Nabídne společný 24-hodinový outdoorový závod dvojic. Vedle sebe v něm nastoupí sportovci bez handicapu i dvojice z vozíčkáři. Hlavní koordinátor Martin Týml Progresu přiblížil.
1: Poněšický Survival je závod s tradicí od roku 2002. Od roku 2010 pak byla přidaná kategorie, ve které soutěží handicapovaní sportovci s doprovodem sportovců bez handicapu. Závod je totiž závodem dvojic. Závod probíhá 24 hodin bez přerušení. Startuje se vždycky večer za tmy a cíl je až druhý den zase ve večerních hodinách. A během toho závodu čeká na všechny účastníky velké množství disciplín, v podstatě všechny outdoorové sportovní disciplíny, které by tak člověka napadly. Začíná se pádlováním na Hněvkovické přehradě. Hledají se kontroly po březích, jsou tam feráty nad Vltavou, jsou tam inline brusle, orientační běh, lezení na umělé stěně, plavání v bazénu, střelba z různých druhů zbraní. Taková perlička je potom sjezd divoké vody na kanále v Českém Vrbném u Českých Budějovic. Toho závodu se každoročně účastní většinou jenom 3 nebo 4 ty dvojice s handicapovanými sportovci, protože to je opravdu velice náročné a ne každý si na to troufá. Nicméně možná i v rámci tohohle krátkého představení bych chtěl říct, že není nutné se bát, protože ten závod je postavený tak, aby si každá ta dvojice mohla vybrat, co bude vlastně chtít absolvovat. Už nejde stihnout, tak se nic neděje, maximálně potom v cíli získají třeba nějaké časové penalizace a nemohou se teda umístit na stupních vítězů, ale o to v tomhle závodě opravdu nejde. V tomhle závodě jde o to, aby si to každý vyzkoušel, šáhnout si na nějaké dno svých sil, zkusit dobře komunikovat se svým parťákem a prožít ten krásný den v české přírodě.
0: Tolik od hlavního koordinátora víkendového poněšického závodu Martina Týmla.
2: Cítím se lehký, protože ty tak.

0: ale milá, bude nám ještě někdy líp.
1: Kostel svatého Jakuba v Mnichově Hradišti čeká v sobotu oslava, zjistila naše severočeská spolupracovnice Olga Valentová.
2: 300 letí barokního děkanského kostela v Mnichově Hradišti je potřeba oslavit. V sobotu 13. června v 15 hodin proto kostel uvítá archiváře biskupství litoměřického Martina Baruse, který představí publikaci o dějinách farnosti a kostela svatého Jakuba. Na něj naváže doktor Jiří Hrbek s přednáškou Sakrální krajina Mnichovohradišťska a hraběnka Marie Markéta. V 18 hodin tu zaspívá dětský pěvecký sbor Zvonky. V neděli 14. června jste v 9.30 zváni na děkovnou bohoslužbu. Z Mnichova Hradiště Olga Valentová.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

45. minutou po 7. hodině je tu ranní hudební kompas. Od 25. do 27. června bude v Ostravě Porubě probíhat mezinárodní konference a festival Czech Music Crossroads. Pozvaným delegátům z celého světa a také veřejnosti se představí vybrané kapely z Česka, Slovenska a Polska a také z letošní hostující země, což je Japonsko. My si v následujících minutách představíme polsko-běloruské duo Duality, které v Ostravě zahraje v sobotu 27. června. Na úvod si poslechneme skladbu Tango 7.

Posloucháme duo Duality, které tvoří běloruská houslistka, zpěvačka Daria Budskaya a polský hudebník a producent, který se říká Space Pierre. Ten má za sebou bohatou kariéru na polské alternativní scéně. Působil například ve skupinách Beltane, Krikopa nebo Hypersonic a dlouhodobě se zaměřuje na propojování elektroniky s živě hranou hudbou. Ve spolupráci s houslistkou Dariou se prezentují jako dialog houslí, rytmu a elektroniky. Vycházejí z folkloru polsko-běloruského pohraničí, který kombinují se současnou elektronikou a s klubovou estetikou. Z jejich alba, vydaného v roce 2023, si poslechneme ještě skladby Space Gratitude a Zalivka.

0: Poslouchali jsme bělorusko-polské duo Duality, které vystoupí 27. června v Ostravě na festivalu Czech Music Crossroads. Další mezinárodní projekt si v hudebním kompasu představíme dnes ve 14.00. Půjde o polsko-srbskou skupinu Slavik. V pondělí ráno se budeme věnovat novému albu pražské skupiny My tři a vy. Rubriku Hudební kompas pro vás připravil náš hudební redaktor Milan Tesař. Nyní už se blíží 8:00 a to je na Proglasu prostor dát prostor našim kolegům z Českého rozhlasu Plus a jejich zpravodajství.
1: Dospěli jsme k 8:00, to už jsme za poločasem Ranního Plusu. Příjemný poslech vám v pátek 12. června přeji Tomáš Pavlíček
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Tady je krátký nástřel témat pro tuto hodinu. O kolik výnosnější je mistrovství světa ve fotbale oproti jiným velkým sportovním událostem?
1: V platnost vstupuje Evropský migrační pakt, odlehčí zátěž zemím na jižní hranici Evropské unie, jako jsou Řecko nebo Itálie.
2: Veřejnost Česku se může zapojit do třídenní akce zaměřené na mapování invazních druhů rostlin nebo zvířat. Jak s těmito výsledky pracují vědci?
1: A zprávy vám teď zprostředkuje Monika Vrchotová.
4: Přeji klidné ráno. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
5: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšení, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
4: Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO by třetí čtení chtěla koalice stihnout ještě před letní pauzou sněmovny. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% méně než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard korun. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být viceprezident J.D. Vance. Šéf Bílého domu to oznámil krátce potom, co zrušil avizované noční bombardování Íránu. Hormuzský průliv, který teď blokují Spojené státy i Írán, se podle Trumpa otevře hned po podepsání dohody. Íránská diplomacie potvrdila, že velká část dohody je hotová. Teherán ale ještě nepřijal konečné rozhodnutí. Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc se dnes sejde s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Jako důvod uvedla, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se mimo jiné podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale koncem ledna z případu odvolali kvůli údajné podjatosti. Lastovecká nechtěla dnešní schůzi blíž komentovat. Řekla ale, že si pozvání ministra Tejce váží.
6: Témata pro naše společné jednání jsou úplně v jeho režii. Nicméně předpokládám, že bude chtít znát můj názor na stav soustavy státního zastupitelství.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc řekl, že odchod Lastovecké ze státního zastupitelství svědčí o tom, že nálada v soustavě není dobrá. V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla, zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic. Téma pro další vysílání Ranního Plusu. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své cestě po Španělsku. Při návštěvě centra pro migranty na Kanárských ostrovech vyzval k ochraně uprchlíků. Evropa ani tranzitní země by podle něj neměly nechávat migranty na pospas pašerákům. Ty označil za monstra.
7: Milovaní uprchlíci, předtím než řeknu cokoliv dalšího, chci se poklonit vaší důstojnosti.
8: Lidé podle papeže mají nárok hledat bezpečné útočiště, ale taky právo neutíkat z domovů. Domovské země migrantů tak podle něj musí zaručit mír, rozvoj a spravedlnost. S migranty taky Lev 14. držel minutu ticha za ty, kteří nepřežili cestu přes moře. Na Kanárské ostrovy totiž v člunech míří tisíce lidí ze západní Afriky. Jde přitom o velmi nebezpečnou cestu. Jen loni tam zemřelo nebo se pohřešovalo téměř 1200 lidí. Dnes papež zamíří na ostrov Tenerife. I tam navštíví centrum pro uprchlíky. Matěj Kolář, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Dnes začíná sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začlenění do běžného života. Lidé můžou pomoct handicapovaným až do září, například tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Tu si pak můžou na místě pomalovat. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel. Pokračuje ředitel organizace Václav Vopat.
9: Víte, že všech cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby, a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně schopní.
4: Lidé můžou finančně podpořit mentálně znevýhodněné i na webu Akce Cihla. Dnes a zítra vyjedou na silnice závodníci rally Hustopeče. Soutěžní dvojice ze zahraničí i tuzemska čeká více než 150 kilometrů tras. Převážná část závodníků se uchází o body do českého šampionátu v rally a taky v rally historických automobilů. Organizátoři očekávají zhruba 20 tisíc návštěvníků, říká vedoucí organizačního týmu Martina Rada.
10: Rozšířili jsme divácké místa, aby bylo vynikající, kdyby co nejvíc lidí využívali divácké místa, protože prostě jsou určené a jsou bezpečná. Snažíme se, aby jsme nabídli opravdu kompaktní rally s možností, že jedeme každou rychlostní zkoušku dvakrát, aby ten návštěvník mohl na tom diváckém místě zůstat.
4: Řidiči i cyklisté musí dnes počítat s testovacími jízdami v okolí Hustopečí. Zítra budou v několika obcích platit uzavírky, třeba v Kurdějově, Divákách nebo Horních Bojanovicích a Nikolčicích. A na silnicích ještě zůstáváme. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Poděbrady na 36. kilometru srazila dodávka s osobním autem. Blokované jsou oba jízdní pruhy. Kolona z 29. kilometru vás zdrží více než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 170. kilometru a pomalu jede až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 190. 6. osobní auta se v celém úseku zastavují jen nárazově a na Pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Evropské srazila dvě osobní auta v pravém pruhu. Kolona má zhruba kilometr, ale pokračuje i za nehodou až ke sjezdu na letiště. Přejeme šťastnou cestu. 12. červen je provázený jasnou až polojasnou oblohou, od západu ale bude postupně oblačno a zataženo v Čechách, místy s občasným deštěm, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne s možnými přeháňkami a s teplotami mezi 13 a 18 stupni, na východě bude až 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
12: Stojím v dešti,

zpíval nám Jiří Schlinger. Je 8 hodin 12 minut a podívejme se na očekávané události pátku s datem 12. červen. Papež Lev XIV. Uzavře svoji týdenní apoštolskou návštěvu Španělska na ostrově Tenerife. Setká se s migranty a s těmi, kteří jim pomáhají. Mši svatou před rozloučením a odletem do Říma bude sloužit v přístavu Santa Cruz. První z řady dnešních přímých přenosů chystá televize Noé od 10.30. Bohoslužbu můžete sledovat od 13.15 a v 15.30 pak závěrečný ceremoniál. Bohoslužbě ze slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Brně v katedrále na Petrově bude předsedat emeritní biskup Vojtěch Cikrle. Biskup Pavel Konzbul při liturgii v kostele svatého Jilí ve Zbraslavi přijme aspiranty stálého jáhenství mezi kandidáty. 90 let kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova oslaví v Prchalově místní části Příbora s biskupem Martinem Davidem, který také požehná náves. A dějištěm pouti Božskému srdci Páně jsou dnes například Kolnovice na Jesenicku. Stravinského svěcení jara zazní od České filharmonie při zahájení Smetanovy litomyšle v přímém přenosu veřejnoprávní televize na ČT Art. Festival s názvem Natura potrvá do 5. července. Seminář Sexuální obtěžování na pracovišti organizuje pro odborníky Kancelář veřejného ochránce práv v Brně. Ode dneška do neděle se koná festival dechové hudby Kmochův Kolín. Slavnost běžmování čeká Stojanovo gymnázium na Velehradě. Projektu Otevřme zahradu u hospice na svatém Kopečku pomůže benefiční koncert Talentinum 2 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Vystoupí mladí hudebníci ze základních uměleckých škol Žerotín a Iši Krejčího a konzervatoře Evangelické akademie Olomouc. Sluníčkové odpoledne pořádá pro své podporovatele Charita Opava. Třídenní ikonopisecký kurz povede ve Stěbořicích Ludmila Andrlová. Na nově blahořečené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu se zaměří akce pro děti a katechety Nábožko na Mamre, diecezním centru života mládeže v Osové Bytýšce. Blahoslavenstvími podle Matoušova evangelia se budou zabývat účastníci víkendu s biblistou Angelem Skaránem v horském středisku Elion ve Špindlerově Mlýně. Název Srdce pro farnost Žitenice má benefiční koncert v kostele svatých Petra a Pavla ve prospěch opravy 500letého zvonu Panny Marie. A absolventský koncert v plzeňském kostele u Ježíška má dnes violončelista Matěj Vachovec.

0: Až do neděle 14. června probíhá v areálu kostela svatého Antonína v Ostravě Kunčičkách křesťanský festival s názvem Slezská lilie. Dnešní program pro rodiče s dětmi začíná v 17 hodin pohádkou Princ Bajaja, následuje taneční vystoupení souboru Čardášky a od 19.30 představení divadla Frankenstein. Plán na sobotní večer popsal pro Glasu pater Dariusz Sputo.
1: Permoník přijde s příběhem různých míst, kde vystupovali, zpívali, hráli. Ukážu nám to tady za kostelem svatého Antonína. Hanna Fialová s krásným příběhem Edith Piaf a pak kvartéto s živým obrázem z filmu James Bond, Piráti z Karibiku, Gladiátor a všechno pod batutou právě autora Marie Conne.
0: V neděli dopoledne pokračuje Slezská lilie znovu v areálu ostravského kostela v Kunčovičkách.
1: Protože je pouť ke cti svatého Antonína, mše svatá, začínáme v 10 hodin za doprovodu Mercedes Band, otec Sebastian, františkánin, po přednáškách budou další vystoupení, jak třeba takový hlavní bod programu Jesus Christ Musical. Máme se na to těšit. Ano, srdečně vás zvu. Ostrava Kunčičky 12., 13., 14. června. Všechno najdete na stránkách slezskalilie.cz.
0: Zhrnul pro posluchače našeho rádia pater Dariusz Sputo, který předsedá spolku Slezská lilie. Ten má mezi cíly i podporu života v takzvaných sociálně vyloučených lokalitách, připomíná ostravský zpravodaj pro Glasu Antonín Žolnačík.
2: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma, alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouchnivělé lopatky větrných

0: Muzejní noc proběhne dnes také v Rýmařově na Bruntálsku. Začíná se v 18 hodin procházkou historickým centrem města. O následném programu informuje kurátor sbírek Městského muzea Michal Vyhlídal.
1: Historik Filip Vrobel přednese v 19 hodin přednášku o Ferdinandu Bartákovi a následovat bude program, který jsme nazvali Práce muzejníka, kdy s kolegy představíme, v čem spočívá budování muzejní sbírky, a zároveň do té 22. hodiny bude muzeum se všemi svými expozicemi otevřeno. Těšíme se na návštěvníky. Pátek 12. června, muzejní noc v Rýmařově.

0: Máme 8 hodin a 30 minut, je pátek 12. červen, prožíváme Mezinárodní den boje za odstranění dětské práce a hlavně slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Podle přání Jana Pavla II. Je zároveň Světový den modliteb za posvěcení kněží. Papež Benedikt XVI. Spojil s 12. červnem památku první blahoslavené poslankyně Rakušanky Hildegard Burjanové, zesnulé v tomto měsíci roku 1933. Z té páté narozeniny by oslavil pater Martin František Vích z kongregace Bratří Petrínů, skaut a vězeň komunismu, dlouholetý farář v Dobrši na Šumavě. Na věčnosti je od roku 2008. 70 let uplynulo od úmrtí Zdeny Mašínové starší ve vězeňském táboře, oběti rudé totality. 90. dnes slaví americký astronom českého původu, znalec komet Zdeněk Sekanina. 85. narozeniny slaví herečka Marie Drahokoupilová. 68 let se dožívá patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta. A 60. slaví pater Tomáš Hofman ze sekce pro mládež České biskupské konference. K svátku přejeme všem Antoniím. Z latiny jméno znamená přední, čelná, vynikající. Dnes vám na Proglasu můžeme nabídnout také v odpoledni nebo k večeru až rubriku Jak se vám líbí. Písničkář, kytarista a adventistický duchovní Roman Hampacher představí své nové album Nil nový sub sole, tedy nic nového pod sluncem, které vzniklo na texty Michala Bulíře. Novinky se od Hampacherovy dosavadní tvorby odlišuje výrazně rokovějším zvukem, silnějšími kytarami a energií zkušené doprovodné kapely. Bulířovy texty se pohybují mezi poezií, ironií a existenciální reflexí a otevírají témata mezilidských vztahů, pochybností i do současné společnosti. S Romanem Hampacherem bude v pořadu Jak se vám líbí od 7:45 večer hovořit Janis Moras. Krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške a podává vám Tulipán od Valdemara Matušky.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda,

pak jsem to s Oldou všechno oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho raději nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdí, že když tulipán

0: Festival umění ve veřejném prostoru Parno Art Open zavede návštěvníky ode dneška do Denisových sadů a okolí. Představí tvorbu 15 umělkyň, umělců a kolektivů z Česka, Slovenska a Maďarska. O koncepci letošního ročníku hovoří hlavní kurátorka Silvie Šeborová.
1: Když to řeknu jednou větou a velmi zjednodušeně, řada těch děl ukazuje nějaké vize blízké či daleké budoucnosti, jak jsou vnímány prostřednictvím děl jednotlivých zapojených umělkyň a umělců, a zase každý z nich k tomu přistoupil, k té site specific své věci z různého úhlu pohledu, s různými médii, od videa přes malby, sochy, instalace. Takže ta přehlídka svým způsobem v tom nejširším slova smyslu odráží to, co může nabízet současné umění.
0: Většina vystavených prací vznikla přímo pro Brno Art Open a pro konkrétní místa na Starém Brně, od hlavního nádraží k Pekařské ulici. Zůstanou tam do 11. října.

hezkou chvíli. V přístavu je dávno klid, kolem plujou loď bílí, žádná z nich mě nechce vzít. Všechny míří k modrý pláni, kde se řeka

0: Poslední novinkou Libereckého divadla FX Chardy před letními prázdninami je drama Žítkovské bohyně. Adaptaci oceňovaného románu Kateřiny Tučkové předkládá jako strhující příběh o ženské síle, hledání kořenů a vlastní identity. Premiéra je dnes v Malém divadle.
1: Tajemství těch léčitelek horských, které opravdu potřebovali i z důvodů své vlastní jako bezpečnosti, ale i proto, aby ta profese vůbec fungovala, tak žili v hlubokém utajení na pomezí Čech a Moravy, kde v podstatě byly velmi dobře skryté i geograficky.
0: Doplnila dramaturgyně Liberecké činohry Lenka Chválová. V hlavní roli se představí držitelka ceny Thálie Veronika Korytářová. Dnešní premiéra je vyprodaná, stejně jako zbývající dvě červnová představení.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třásl.

0: areálu Jihlavské nemocnice bude v neděli koncert věnovaný onkologickým pacientům, jejich rodinám a široké veřejnosti.
1: Příběh koncertu je takový, že nás kontaktoval spokojený pacient našeho onkologického oddělení, který by chtěl dát takovou podporu dalším pacientům, a protože je to ředitel základní umělecké školy, tak se rozhodl uspořádat koncert. Takže jsme se domluvili na termín a budeme hrát pod okny našeho onkologického oddělení ve vnitrobloku nemocnice, takže to není jenom pro onkologické oddělení, ale je to pro všechna lůžková oddělení nemocnice, a to nejenom pro pacienty, ale samozřejmě i pro personál. Bude to tak trošku překvapení i pro mě. Víme, že hrát bude kapela Pepičkovo štěstí a smíšený orchestr právě z už z Velkého Meziříčí, a protože to bude venku, tak jsou zváni všichni, kteří třeba jenom půjdou kolem, chtěli by si poslechnout hudbu, která bude hrát pod čirým nebem.
0: Doplnila mluvčí nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Vstupné na nedělní koncert je dobrovolné, podpoří pacienty komplexního onkologického centra.
2: Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len, třpití se v nich stovky kapek deště, stávej, už bude den.

0: Festival Slunovrat je multižánrová kulturní přehlídka, která nabízí koncerty, literaturu, divadlo, debaty i další umělecké formy v jedinečných prostorách historického centra Opavy. Letošní ročník se koná od 18. do 20. června a vystoupí na něm mimo jiné Glenn Hansard, Lenka Dusilová, Mňága a Ždorp, Vypsaná fixa nebo Nizozemští bazukas. Rozhovor s ředitelem festivalu Vaškem Millerem natočil a připravil Milan Tesař, který vám přeje příjemný poslech. S Vaškem jsme se potkali přímo v Opavě před jedním z večerů se Slunovratem, což je série dalších kulturních aktivit, které tým kolem festivalu pořádá. Kromě toho probíhá také na podzim Slunovrat Winter Edition. My se ovšem dnes budeme soustředit na hlavní červnový program festivalu. Více už Vašek Miller.
1: Tak největší hvězda je teď určitě Glenn Hansard, na to se asi jako zhodneme, že jo. U Glenna máme takovou hezkou historku, jak se vůbec k nám dostal, protože na podzim jsme dělali koncert Glenna Hansarda a Markety Irlové. A když jsme tak po tom koncertě takhle postávali a povídali se s Glennem, tak jsme zjistili, že on je velký fanoušek samizdatu a vůbec takové té opozice české. No a významný člen našeho týmu Ivo Mudek, že jo, je chartista a vydával samizdatové noviny Protější chodník, se to tuším jmenovalo, což Glenn všechno věděl, on to měl teda velmi přesné informace, věděl o tom víc než my v týmu, si myslím. No a on, Glenn nám tam slíbil, že přiletí na festival. My jsme tomu jako nevěřili, že jo, protože to se takhle upívá, se to napovídá, že víš sám po těch hudebních akcích. No ale Glenn skutečně přiletí. Takže to je taková historka jako z jiných časů, mi to přijde.
0: Takže to je krásný vlastně průnik těch různých rozměrů festivalu, nejenom toho hudebního, ale právě i těch průniků někam jinam. Když se díváš na ten hudební program, tak máš tam nějaké další takové osobnosti, které jsou pro tebe třeba spojené s něčím víc než jenom hudbou?
1: Určitě, tady máme toho vlastně spoustu v tomhletom ohledu. Třeba když vezmu, co je tady úplný třeba kult, jo, co se přesahuje hudební obnovu, to jsou Bratři Orfové. Ono to je asi trochu nepřenosné. Nevím, jestli to takhle funguje u vás v Brně teda, jo, ale v Opavě jsou kult Bratři Orfové a stále mi to někdo říkal, když už uděláte zase Bratry Orfé, my jsme měli teda kdysi dávno, 2016 nebo 2017 to bylo. Jo, takže třeba Bratři Orfové tady vysoko přesahují běžnou hudební kapelu, protože Krnov rovná se Bratři Orfové. No a je to samozřejmě spousta dalšího. K tomu nehudebnímu programu se ještě třeba dostaneme, že jo?
0: Určitě k nehudebnímu programu se dostaneme podrobněji. Teď ale budeme poslouchat Glenna Hansarda a píseň Didn't He Ramble.

0: Festival Slunovrat se nejprve několik let konal na zámku v Hradci nad Moravicí. V posledních letech se odehrává v historických kulisách Opavy. Letos od 18. do 20. června. Většina účinkujících na festivalu vystoupí poprvé, ale budou i návraty.
1: No, my těch návratů ještě pořád moc neděláme, v tomhle se snažíme, aby to byl ten program zase úplně jiný, ale návrat takový, který mě těší, jsou mídí lidi, kteří to budou uzavírat na hlavní scéně. Ty jsme měli taky před už hodně lety na Hradci a byl to nádherný koncert. A návrat i Mňága Žor, což je zase taková moje srdcovka, já to mám jako, to je kapela, na které jsem vyrůstal tady různě, takže jsem rád, že vydali výbornou desku za mě teda, jako, jo, takže já jsem rád, že tohle vyšlo a po takhle dobré desce se nedalo nepozvat. A z těch nových věcí, nebo i Lenka Dusilová, jo, Lenku Dusilovou bych rád jmenoval, teď jako s kapelou bude hrát, s docela velkou kapelou. My jsme ji měli v roce 2015 na druhém ročníku Slunovratu a to je takový nezapomenutelný koncert, protože tenkrát jsme ještě neměli žádnou stage, žádné pódium a začalo pršet a odebrali jsme se s Lenkou do takového stanu, kterému se říkal Krmelec, jo, který vedl gastropunker Roman Kopřiva a tam odehrála Lenka pro nás všechny nezapomenutý koncert, takový sevřený mezi lidma. Je teď takový návrat jako s velkou kapelou. No a z těch nových věcí toho je hrozně moc, třeba tvý oblíbení Pulp, že jo, už jsme museli, jsme říkali, když má tolikrát maraton hudby Brno, tak se musí taky, jako, protože to bychom se jinak nemohli vůbec jako, že jo, tam k vám třeba jet podívat, jo, po něčem takovém. Jo. Každá správná akce musí mít aspoň jednou Pulp, že?
0: Dalším zahraničním hostem Slunovratu v Opavě tedy bude estonské duo Půlup. Z alba Výmane Susataja, poslední lyžař, si poslechneme stejnojmenou píseň.

0: Slíbili jsme si, že si řekneme více k nehudebnímu programu festivalu. Na Slunovrat totiž jezdí i návštěvníci, kterým o hudbu až tak nejde.
1: Je jich hodně teda takových, co opravdu jezdí na ten vlastně nehudební program. Jo? Znám dost lidí, kteří říkají, že to vlastně vůbec nezajímá, jako ta hudba, jo? I takový jsou mezi námi teda, jo? S takovými lidmi musíme pracovat. A ano, je to pravda, třeba já si myslím, že úplně máme nějaké takové věci, které jsou úplně unikátní, což je samozřejmě jadrná věda stage pod vedením Leoše Kiši, letos třeba s Janem Konvalinkou a podobně, to vždycky více než 10 vědců, no, přednášek vědeckých, které jsou velmi zajímavé opravdu a to je, myslím, unikátní záležitost na velmi zajímavé témata. A nebo třeba zóna charitní inspirace, kterou vede právě Ivo Mudek, kde se už proběhly jako různé adopce dětí a dárcovství krstní dřeně a všechno možné, která funguje také velmi dobře. A pak je to samozřejmě ještě spousta dalších různých přednášek a výstava, nevím co všeho.
0: Vím, že jsou to i prohlídky budov a míst v Opavě. Bude letos něco nového v tomto ohledu?
1: Určitě bude. Ono už samotný festival bude letos v obchodním domě Breda, ve starém obchodním domě Breda. To už je taková velká novinka. To je takový ikonický obchodní, starý obchodní dům. Pro Opavany je to úplná taková jako srdcová záležitost, ale obecně si myslím, že je to stavba, která má jako celorepublikový význam, takže třeba tam, ale ty komentované prohlídky, to je věc, kterou já bych se třeba, kdybych přijel návštěvník, tak bych se určitě nenechal ujít. Máme tam třeba v podniku Zmizelá Opava, což je vlastně po stopách toho, jak byla Opava velmi zničené město za druhé světové války, na úrovni těch německých měst, ona podle taková byla, že jo. A nebo třeba k podniku Městského hřbitova na slezské podnikatele zaměřenou, nebo to bych doporučil, tady je taková čtvrť vilová, která se jmenuje Kilešovský kopec, kde jsou ty vily těch různých bývalých podnikatelů a tam bude komentovaná prohlídka velmi unikátní a tohle bych si určitě nenechal ujít.
0: Velký důraz kladou pořadatelé Slunovratu také na představování kvalitní literatury.
1: Jmenuje se to Literární salon Slunovratu a má to dokonce takové domovské krásné místo, což je refektář bývalého dominikánského kláštera. Celé to vede Kristýna Šemberová, což je člověk, který má obrovský přehled o všech možných knížkách a o tom, co vyšlo. A ten program je letos pro mě úplně extrémně nabitý. Já teď zmením jednu takovou věc, která možná není hvězdná a mě to tam zajímá, protože já dost ujíždím na podcastu, který se jmenuje Na potítku, znáš to? Uh-huh. Jo, a asi to zná, a třeba já jsem si poslouchal rozbory Kateřiny Horovice, knížky od Arnošta Lustiga, jo, jak vlastně byl ten reálný příběh a podobně. Takže my jsme pozvali Davida Jirsu, který to dělá a bude mít jedna přednáška, bude o etice literatury holokaustu a druhá o mém oblíbeném Milanu Kunderovi. Ale budou tam samozřejmě i spisovatele, kteří přijedou naživo, řekněme. A z nich největší taková hvězda, kterou já bych rád vypíchnul, je Fatemeh Ehtesari, Iránka, která vlastně byla ve své domovské zemi odsouzena k 99 Irán bičem a spoustě let vězení za svoji poezii, za takové nonkomfortní názory tomu režimu a bude hostem Slunovratu a za to jsem opravdu velmi rád.
0: My jsme už v úvodu pořadu hovořili o skupině Bratři Orfové, která se na Slunovrat po delší době vrací. Nedávno vydala nový singl s názvem Co nejdál a my si jej teď poslechneme.

0: Koncerty na Slunovratu probíhají na různých scénách venku i uvnitř a také na netradičních místech. Takové vystoupení nabídne třeba nizozemská skupina Bazookas.
1: Bazookas, kromě toho, že zahrají vlastně koncert na hlavní scéně, tak oni přivezou takový svůj žlutý školní autobus, v kterém oni hrajou a kde pouštějí i lidi. A je to opravdu velká show teda. Je to opravdu unikátní záležitost. Zažil jsem to na Pohodě na festivalu, je to opravdu velká jízda. Takže ve čtvrtek, pátek i sobotu se budou hrát Bazookas přímo v autobuse a všechny zvedeme, aby do toho autobusu se nebali proniknout.
0: Takže netradiční scény, já si vzpomínám na Přechod Polaně, na cirkus, bude letos něco podobného?
1: Ano, Přechod Polaně, naštěstí, že to by nedopadlo dobře, ale přecházel provazochodec mezi věží zvanou Hláska a střechou Slezského divadla, byla to velká podívaná a my se vždycky snažíme s tím novým cirkusem a podobnými věcmi pracovat. Letos budeme mít třeba ve čtvrtek noci bude průvod velkých svítících loutek. No, a ty loutky vyjdou po koncertě Mňágy, jo, vyjdou a půjdou zavést lidi k Bredě, kde se bude konat koncert kapely, a teď to řeknu správně, Šadreš. Ptal jsem se, jak se čtou, že jo, je to arabský šachy, tak abych ještě udělal ze sebe chytrýho v tomhle směru, která bude hrát právě v Bredě, která mi se hrozně líbí, teda mi úplně nadchla teda, a bude hrát právě v Bredě, a bude, takže i tohle zase opět bude i tenhle ten rozměr festivalu.
0: Hlavní program festivalu je samozřejmě za vstupné, ale dost toho dostanou i ti, kdo budou centrem Opavy pouze procházet a třeba teprve váhat, jestli si lístek na festival koupí.
1: Toho volného programu je hodně, je to celá ta zóna chartní inspirace a podobné věci, nebo třeba otevírání festivalu ve čtvrtek v 17 hodin provedou Bratři v triku a jejich běžkařská odisea. Velmi doporučuji, bude to na Horním náměstí, takže přijďte, je to samozřejmě neplacené. No a Welcome Stage, to by si o tom mohl možná více povídat ty, protože jsi hlavním dramaturgem té scény a Welcome Stage je projekt, na který jsme velmi hrdí, protože vždy z mnoha přihlášených kapel z mnoha zemí, že letos byla tvoje oblíbená země Čína, že jo, kde se nám přihlásilo 9 nebo kolik bylo 9 kapel z Číny, tak prostě vybereš ty 10 kapel, které prostě dokážou vždycky to, že ta nová hudba vzniká, je skvělá, je pestrá, je stejně kvalitní jako ta, kterou máme zažitou.
0: Máš tam třeba letos někoho, kdo tě zaujal z nahrávek?
1: Mě jich zaujal fakt letos zrovna hodně, to je pravda. A třeba, já se těším třeba na Iggy Majerov, se těším třeba. Ale opravdu, jako letos si myslím, že ten program, já mám to naposlouchaný a je fakt skvělý teda. Musím říct, že jsem si tak uvažoval, protože vždycky vybíráme jednu kapelu, která bude zase hrát další rok, ještě, kterou posuneme na ty scény v placené zóně, a letos to teda bude těžký oříšek.
0: V rámci Welcome scény na festivalu letos vystoupí například polská skupina Hardo, dříve známá jako Fifi Droki. Ještě pod tímto názvem kapela natočila album Figura Jigs, z kterého pochází krátká píseň Ruta.

0: Naším hostem je Václav Miller, ředitel festivalu Slunovrat. Ten se bude konat od 18. do 20. června v Opavě. Pokračujeme o hudebním programu. Tak když se dál podíváme na ten hudební program, mě tam třeba, já jsem rád, že přijede Dorota Nuotová ze Slovenska, letošní vlastně vítězka Radiohead Award v kategorii folk, těch Radiohead Award, které slovenský rozhlas nakonec odmítl odvysílat. Co vůbec tyhleti lidé, kteří tou tvorbou nějak vlastně mluví k současné situaci, jaké jsou pro tebe důležití?
1: Tak určitě to hodně důležité. Teď já mám tomu takovou historku, že jsem teď byl na svatbě v sobotu, kde se vdávala a byl tam spousta slovenských lékařů, protože je taky doktorka. A byl tam jeden doktor, onkolog, který mi říkal, já už jezdím na svat od prvního ročníku, jo? Takže ano. To jsme asi já, ty a ten doktor. Jako, jo? A on mi říkal, máte i Dorotu Nuotovou, no ta je hustá, ta se s tím nemaže. Jo, což je jako pravda, že ona bude u nás i jako na diskuzní scéně, bude, protože její život je teda nejenom na román, že jo? Ona bude povídat o svých zážitcích z různých cest po světě, které jsou opravdu unikátní. A slovenská scéna to bude vůbec velmi silně zastoupena, asi nejsilněji. Je to ještě Bad Karma Boy třeba, Sidi Tobiáš, je tam Nina Kohout, některé věci jsem určitě zapomněl. Je to doma to Slovensko, letos je opravdu silně zastoupené.
0: Slovenská herečka, zpěvačka a cestovatelka Dorota Nuotová, letošní držitelka ceny Radiohead Award v kategorii folková hudba, vydala nedávno nový singl s názvem Krásamota.

0: Jako jeden z posledních programových bodů přibyla do programu Slunovratu vzpomínka na sestry Štajnovy. Polovina tohoto někdejšího písničkářského dua Lucie Steinhauserová totiž nedávno zemřela a písně, které kdysi spolu hrávali, opráší v Opavě její sestra Karolina Kamberská.
1: V klubu Art se to bude odehrávat. Bude odehrát to Karolina Kamberská, ponocná, která byla jednou polovičkou toho dua sestry Štajnovy a výhradní, téměř výhradní autorkou teda. Téměř výhradní, ne, ne. A odehraje to za kytarové výpomoci Honzy Ponocného, Cirkus Ponorka. Takže bude to takový unikátní koncert v pátek v 18 hodin, kde zaznějí všechny ty hity Štajnovek. Hity je silné slovo, ale jo, hity Štajnovek, řekněme. Což jsem si teda jako už nikdy nemyslel, že to někdy člověk uslyší naživo, že jo, tak bohužel při této smutné události, protože vlastně Lucie Steinhauserová, že jo, nedávno zemřela a tento koncert bude v rámci Zóny chránící inspirace, protože Lucka trpěla duševní nemocí a bude věnovaný právě tady Českému domu pro lidi s těmihle onemocněními.

0: Na svou sestru Lucii a na duo sestry Štajnovy bude v Opavě na festivalu Slunovrat vzpomínat Karolina Kamberská. Hned několik bodů programu Slunovratu souvisí s konflikty na Blízkém východě, případně s blízkovýchodní kulturou. Já jsem si tento okruh pracovně nazval Blízkovýchodní linie festivalu.
1: To je skvělý nápad, skoro, že nám tohoto blízkovýchodní linie neřekl dřív, mohli jsme to tak jako pojmenovat tematicky, ale na příští rok se to bude opakovat. Ano, je to určitě pravda, o Fatemeh Ekhtesari Iránce už jsem tady mluvil, která je, bude velkou osobností a hvězdou festivalu. Pak přivítáme třeba afgánsko-českou novinářku Fatimu Rahimi, která je velmi zajímavá v mnoha ohledech a uvidíme ještě, k čemu přesně se bude její vlastně přednáška vztahovat. Bude tam Pavluša Novotný, novinář a zpravodaj, který v tomhle tímhletím regionem se velmi silně zabývá. O Du Šadreš už jsme tady mluvili. Je to vlastně Cyril Kaplan, že jo, kterou známe z Mutantů, Vložte kočku a spoustu dalších věcí a další hudebník z Palestiny. A potom bych ještě jmenoval takový závěrečný koncert, na který já se jako moc těším. A to se jmenuje Rust Duo a je to ze Sýrie a Libanonu. A to bude noční závěrečný koncert v Bredě. Takže tahle ta linie je u nás letos velmi silně zastoupená a navíc ještě uděláme takovou panelovou diskuzi o těch ženských právech, o vůbec o postavení žen právě v tomto regionu bude moderovat právě Pavluša Novotný.
0: Hraje nám česko-palestinské duo Šádreš skladbu Love Letter.
2: I want my life.

تحق الحياة ونحن نحب الحياة.

0: Zvali jsme vás do Opavy na 18. až 20. června na festival Slunovrat. I když byl naším hostem člověk nejpovolanější, ředitel a dramaturg festivalu Vašek Miller, nestihli jsme samozřejmě říct úplně všechno podstatné. Já se třeba těším na zpěvačky Květach, Sidy Tobias, na Dorotu Barovou, Ninu Kohout nebo Niku. V rámci welcome scény, kterou budu uvádět, se představí například Lotrek, Randefů, Maržary, skupina Slehní mech nebo Obyvatelé cihlového domu. A samozřejmě veškerý hudební i nehudební program se vůbec nedá stihnout. V orientaci v programu i v plánování, kdy kde být, pomůže festivalová aplikace.
1: Festivalová aplikace, už to máme docela vychytané, si myslím, za ty roky, už je funguje asi třetím rokem. A ve festivalové aplikaci najdete veškerý program přesně časově, jak bude probíhat, a můžete si tam i zarezervovat různé programy, zrovna komentované prohlídky, nebo třeba, a to bych tě mohl lákat teda, ty o tom asi nevíš, že tom programu, jak by se už určitě o to zajímal, ale v sobotu proběhne minigolfový turnaj o Justinu v pohár. No. Justin Vačice je takový náš dost ošklivý maskot a uvažovali jsme, komu bychom věnovali, protože město Opava otvírá nový krásný minigolf, tak řekli jsme si, že uděláme turnaj, že prostě lidé, kteří mají pásku, se můžou zaregistrovat, dostanou lístek a pak nejlepší v kategoriích žena, muž a dítě Vačice. Do 15 let. Vačice nebudou mít svoji kategorii, protože přece jenom předpokládáme, že na návštěvníku z Austrálie nebude tolik, tak budou vyhodnoceni potom a dostanou od nás nějakou hezkou cenu, takže máš šanci potom. Jo, Milane, protože být prvním držitelem, že jo, poháru Justinovačice je, myslím si, něco, co prostě má nějakou svoji váhu.
0: Naším hostem byl Vašek Miller, ředitel festivalu Slunovrat v Opavě. Zveme na 18. až 20. června. Já tam budu, přijeďte také, stojí to za to. Na závěr si poslechneme ještě Lenku Dusilovou. Pořad připravil a na příště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Pěkné dopoledne, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ode dneška začíná platit migrační pakt Evropské unie. Dohodu s Íránem podepíšou Spojené státy podle Trumpa o víkendu. V Česku se začaly vyrábět látky pro léky na obezitu. Příjemný poslech pátečních zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
2: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládání migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. Šéf Bílého domu oznámil, že u podpisu bude viceprezident J.D. Vance. Írán podle tamní diplomacie zatím ohledně smlouvy nepřijal konečné rozhodnutí. Podle Trumpa přitom dohodu potvrdil i nejvyšší íránský duchovní vůdce Mojaba Chamenei. Americký prezident předtím odvolal chystané bombardování Íránu.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Končící žalobkyně Petra Lastovecká z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se dnes setká s ministrem spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmem Tejcem. Lastovecká minulý týden rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry.
3: Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Z funkce žalobkyně odešla po 25 letech.
4: Protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
3: Popsala minulý týden Lastovecká. Pro rezignaci se prý definitivně rozhodla potom, co dostala výtku kvůli rozhovoru pro Radiožurnál. V něm popisovala, proč jí vrchní olomoucký žalobce Radim Dragoun vyloučil z týmu k bitcoinové kauze. Tejcké schůzi už dřív řekl, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá a zajímá ho příčina. Josef Číš, Český rozhlas.
0: V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko tak má zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc, nově narozených dětí ale jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už 5. rokem. Zároveň byl taky větší počet těch, kteří se ze země odstěhovali do zahraničí než nově příchozích. Na akciovém trhu Nasdaq se dnes začne obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX. Firma miliardáře Elona Muska se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence. Společnost plánuje prodejem akcií získat 75 miliard dolarů v přepočtu přes 1,5 bilionu korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V obci Bohumil nedaleko Prahy se začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Zatím ve zkušebním provozu. Dánská společnost Novo Nordisk investovala do rozšíření současného závodu přes 8 miliard korun. V Česku je v současnosti zhruba 1 milion obézních lidí a podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného jejich počet stoupá.
5: Pro Českou republiku je to unikátní příležitost se dostat do, řekněme, skupiny těch vyvolených států, kde se tyto látky produkují a je to obrovský posun.
0: začíná benefiční sbírka akce Cihla. Pořádá ji organizace Portus Praha, která podporuje lidi s mentálním znevýhodněním a pomáhá s jejich začleněním do běžného života. Zapojit se do sbírky můžou lidé až do září, třeba tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Přispět můžou ale i na webu akce. Na festivalu Rock for People v Hradci Králové dnes vystoupí Jiří Pavlica s hudebně-tanečním souborem Hradišťan. Na jejich vystoupení se chystá i více než 150 hradeckých seniorů. Do parku 360 přijedou v rámci projektu Seniori na Rock for People, který každoročně organizuje Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s hradeckým magistrátem a seniorským spolkem.
6: Do areálu parku 360 na letišti v Hradci Králové, kde festival ve středu začal, přiveze seniory čtveřice autobusů. Koncert začne v 5 hodin odpoledne a potrvá 3/4 hodiny. Seniori se na něm potkají s 10 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Většina z nich areál po skončení koncertu opustí. Zhruba čtvrtina ale na festivalu zůstane, aby mohli sledovat koncerty ostatních kapel. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Teď míříme na silnice, na dálnici D1 z Prahy do Brna začíná kolona kamionů v pravém pruhu u sjezdu na Domašov na 168. kilometru a pomalu se jede do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta se v celém úseku zastavují jen nárazově. Na silnici 7 se na obchvatu Slaného jezdí v omezení Kyvadlově. V obou směrech čekejte zdržení v koloně kolem 15 minut. V Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov už se podařilo odstranit havarovaná auta, projíždí se bez omezení a kolona od sjezdu na Pankrát se rozjíždí, stále se ale zdržíte asi 10 minut a nově se bouralo v Praze v Karlovarské ulici směrem do centra. Před křižovatkou se Slánskou se srazila 3 auta v prostředním pruhu, chvíli se zdržíte v kratší koloně. Dobře, dojeďte. Pátek přinesl jasnou až polojasnou oblohu, ovšem od západu bude postupně oblačno až zataženo. V Čechách místy s občasným deštěm, večer budou srážky na západě četnější. Naopak na východě se čekají až odpoledne, a to pouze přehánky výjimečně. Na severu Moravy se budou vyskytovat místy a bude tam až 20 stupňů, zatímco jinde se teploty budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Tolik zprávy. A teď už nový díl.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Známá znělka ohlásila pořad Uši k duši, relaci, ve které se pravidelně setkává moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Marku, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme minule se poprvé setkali u tématu moudrost a už jenom ten první nástřel byl velmi zajímavý a doufáme, že i to další setkání přinese spoustu věcí, které třeba povedou k moudrosti. Marku, ty jsi minule vyjmenovával takové aspekty, podle kterých může být moudrost klasifikována, které vedou k moudrosti, které jsou součástí moudrosti. Já bych dneska chtěla nabídnout trošku jiný úhel pohledu v tom, že bychom zkoumali, jak se moudrost vyvíjí v průběhu života člověka, protože to je určitě taky něco, co je možné sledovat a o čem je možné přemýšlet. Asi nikdo z nás nepředpokládá, že se člověk rodí moudrý a na druhou stranu úplně automaticky o starých lidech říkáme, že jsou moudří, anebo od nich tu moudrost očekáváme. Je to tak, že se moudrost rozvíjí, že prostě člověk někde na začátku začne tu moudrost sbírat do nějaké banky a potom, nevím, prostě na vrcholu svých sil je tedy ten moudrý a tak to je? A nebo se z toho psychologického hlediska dá říci, že ten vývoj je trošku jiný?
1: Jedna z definic moudrosti tak je, že moudrost spojuje poznání, vhled, pokoru, trpělivost a zkušenost. A umí vidět konkrétní situaci ve složitosti jejich mnoha aspektů. A když se na to podíváme, na tyhle věci, které jsem zrovna řekl, z toho vývojového hlediska, tak vidíme, že ten čas sám o sobě tak hodně udělá. Protože pokoru člověk získává zkušenostma, které mu dají schopnost nahlédnout se ve vztahu k druhým a pokorně, trpělivost. To jsou všechno věci, které nejsou úplně běžné u malého dítěte, které se narodí. Takže určitě moudrost není něco, co člověku je prostě vrozený a hotovo. I když jsou aspekty moudrosti, třeba sociální inteligence a tak, které mají výraznou složku, taky vrozenou. Ale moudrost se vyvíjí v průběhu života. Tak, jak si říkala, starý člověk má za sebou nejvíc zkušeností. Otázka je, jak s nima zacházel. Jenom ten čas moudrost nevyprodukuje. Jenom čas nevede k tomu, že člověk se naučí dobře zacházet se sebou ve vztahu k druhým lidem a ve vztahu k Bohu, řekněme. Takže částečně je to trošku takový jako stereotyp. Ale narazit na starého člověka, který je moudrý, který ten život využil k tomu, aby právě se učil jednat moudře, aby se učil a poučil teda z toho, co zažívá, tak je obdivuhodné a je něco, co budí obrovský respekt. Jo? To je dobře využitý a to je moudrost, která opravdu se kumuluje s časem a roste. Ale zdá se z výzkumu, že ta doba, kdy bylo překvapením i pro samotné výzkumníky, kdy vlastně životní moudrost narůstá nejvíc, tak je mezi 13. a 25. až 30. rokem zhruba. To je prostě doba, kde se učíme nejvíc, jak prakticky jednat v životě, jak jednat vyváženě, jak jednat s rozmyslem, jak jednat tak, aby to, co potřebuju, chci a jak vidím věci já a co potřebuju, chtějí, a jak vidí věci ostatní, tak vyjednat někde tady ten prostor a v rámci toho se pohybovat s nějakou rozumností, tak to je něco, v čem dosteme nejvíc v průběhu ty puberty a potom adolescence a mladé dospělosti. A potom ve výzkumu se najednou míra moudrosti do té třicítky stabilizuje a zůstává stabilní v průběhu většiny života. Spíš už potom narůstá míra zkušeností, které člověk nazbírá a spíš se tak jako diferencuje, řekněme, ta moudrost, se kterou přistupuje k věcem a jedná, ale musí být položen dobrý základ. Proto je naprosto kritické, čemu je vystavovaná mladá populace. A v jakém prostředí vyrůstá, jak tráví čas a podobně, protože tím nastavujeme určitou hladinu nebo určitý základ pro to, jaký lidi tady budeme mít za 10, 20, 30 let, ty dospělé, které budou učit zase další generaci. Jo? Takže je to taková jako dynamičtější věc. Není to o tom, že by moudrost jenom rostla postupně až do nevidím. Zdá se také, když se srovnali společnosti individualistické se společnostmi, které jsou víc kolektivní, které více kladou důraz na to, že ten jednotlivec je tady do jisté míry pro společnost, pro dobro ostatních a jeho život, jeho rozhodnutí, jeho jednání musí vzít v potaz to, jaký dopad jeho život bude mít na ostatní lidi, tak ty společnosti, které vedou trochu k tomu kolektivnějšímu myšlení, tak tam se zdá, že lidi dosahují právě moudrosti rychlejš. Jsou společnosti, které jsou velmi individualistické, některé západní, kde člověk v moudrosti roste v podstatě v průběhu celého života. A ono to zní dobře. Jen problém je v tom, že když se srovnají, nebudu konkrétní, ale když se srovnávaly dvě země, jedna kolektivistická, jedna velmi individualistická, taková hodně konzumní a na jednotlivce a jeho uspokojení zaměřená, tak v té individualistické člověk, kterému bylo 55, tak ve výzkumu měl zhruba takovou míru moudrosti, jako v té víc kolektivistické společnosti člověk, kterému nebylo ani 30. Je to právě o tom, že pokud já jsem uprostřed, pokud já jsem hlavní ohled a moje city a moje vnitro je hlavní ohled a na úkor ostatních a na úkor smyslu života a na úkor celku, tak tu chvíli chybí významná část moudrosti nebo chybí orientační bod, který mi dává východisko pro to, abych mohl moudře jednat. Naopak neznamená to, že rozpustit se v kolektivu nebo dávat automaticky přednost tomu, co mi říkají druzí, nebo se nechat definovat zvenku, je modrost sama. Je to o vyváženosti v tomhle. Ale mám dojem, že dneska u nás tak máme tendenci to přehnat spíš na tu stranu toho jedince, toho jednotlivce a jeho vlastního sebeurčení. A jak jsme se bavili minule, ty současné média a to, jak vlastně trávíme spoustu času nakupováním zážitku a požitku, tak nám v tomhle zrovna nepomáhá.
0: My jsme minule mluvili také o tom, jakým způsobem je možné rozvíjet moudrost. Když tě poslouchám, napadá mě vlastně pohled opačný. V čem může být člověk sám sobě překážkou v tom, aby rostl v moudrosti?
1: Já budu z něj hrozně negativně asi dneska, ale v tom, že bere příliš moc ohledu na sebe. Omlouvám se všem lidem, kteří vyrostli v prostředí, kde se na ně brálo velmi málo ohledu, protože takových lidí je hodně. Ale takové přednastavení v našem prostředí tak je v tom, že jsme hodně citliví na sebe. A ono to má svůj smysl. Je potřeba umět se vnímat, je potřeba být v kontaktu se svým prožitkem, mít jasno, nebo si dělat jasno aspoň v tom, jak já věci vnímám, co já si myslím a podobně. Ale tohle jde tak hodně do popředí na úkor schopnosti naslouchat druhému, na úkor schopnosti podívat se na to, jak se o nějakých věcech mluvilo jinými lidmi, na jiných místech, v jiných přístupech k životu. A tak, jo, prostě v tomhle ta jednostrannost nám nedělá moc dobře a tam si člověk velmi snadno může být překážkou. To, že nás definuje naše chtění a naše cítění, jsme se bavili před pár měsíce o emotivismu, který definuje hodně současnou společnost, tak je velkou překážkou v moudrosti, kde jsme si my sami překážkou. Protože jedna z prvních otázek, která nás napadne u spousty věcí je, jak mi teď je, jaký mám z toho pocit, jak se mám. A potom řešíme hodně času, jak se máme a už neřešíme, zda to, co dělám, má smysl, zda to, co dělám, je dobré, zda to, kam jdu, tak je smysluplné z nějakého dlouhodobějšího hlediska, zda je to k někomu k požehnání. A jsme podezíraví vůči takovýmhle otázkám, protože jsme se nechali přesvědčit o tom, že čím víc budu mít o sebe starost a starost o svoje blaho, tak tím víc to blaho bude růst. Ale blaho je taková spontánní věc, stejně jako smysl a stejně jako štěstí. Taková věc, která roste spontánně, když jdeme směrem, který dává smysl. A proto se příliš soustředit tomhle na pozitivní sebeprožívání, tak se velmi snadno stane překážkou.
0: Už jsme mluvili také o tom, že dnešní společnost je ta, která si váží informací a právě protože je jednoduché dohledat je na pár kliknutí na internetu, tak vědět, říct já vím, je to velmi jednoduché. Ale v té definici moudrosti z tvé strany zaznělo i takové to, ano, moudrost je ta, která umí říct já nevím. Proč je tohle to tak podstatné?
1: Moudrost je do velké míry o kontaktu s realitou, jo? S tím, jak věci v životě jsou. Pokud nevycházím z toho, jak reálně věci jsou, tak nemůžu jednat moudře, nemůžu jednat odpovídajíce životu a situaci. A zdá se, že realita je taková, že velmi často nevíme. Jo, to je úplně jednoduchý v tomhle. Jo. Takže moudrost zahrnuje schopnost vědět, že mám nějaký limit, schopnost vědět, že o něčem nemám dost informací, že někdy ještě nemám dost přehled a vhled na to, abych mohl se vyjádřit, anebo abych mohl jednat s nějakou mírou sebejistoty. V tom je to spojené i s pokorou. A my tím, že jsme dali velkou míru důrazu na hledání jistoty v našem poznání, tak máme dojem, že poznání je něco, co nás zachrání. Proto žijeme s takovým jako neustálým tlakem, že musím přeci vědět. Musím vědět, co se stane, musím na všechno mít názor a podobně. Ale to je už třeba ve vědeckém poznání samotným je to vědět. Vědecké myšlení je ochotno nevědět. Vědecké myšlení je ochotno říct, jdu testovat nějakou hypotézu, jak asi věci jsou, a zjistit, kde se mi ta hypotéza nepotvrzuje, abych věděl, nakolik ta hypotéza je neplatná třeba, jo? Nebo nakolik tohle nemůžu tvrdit. A pak budu hledat, testovat nějakou jinou hypotézu, abych zjistil, nakolik tu věc nemůžu tvrdit, anebo zda ta jiná hypotéza projde těmi testy, těmi pokusy i zpochybnit realitou. A pokud projde, tak budu moct s jistou mírou jistoty říct, že takhle to možná je. Ale to vědecké poznání v tomhle je pokorný. Nedělá si univerzální nároky. Prostě strašně moc času strávíme o tom, že mluvíme o věcech, o kterých velmi málo víme. A orientujeme se podle myšlenek, které jsme nekriticky přijali, buď jenom na základě toho, že nám někdo byl sympatický, anebo že webová stránka měla dobrou grafiku, anebo že to posílilo to, co jsme si už mysleli, a proto nám to dává větší míru sebejistoty. A to není moudré.
0: Tak jak mluvíš o moudrosti, tak se čím dál víc začínám bát toho, jestli moudrý člověk v dnešní společnosti vlastně není tak trošku outsider, protože on je ten, který je ochotný ustoupit, který je ochotný dát prostor druhým, který je ochotný uznat, že něco neví, který je schopný myslet nejenom na sebe, ale taky na druhé a dávat jim přednost. Z toho vyplývá, že moudrý člověk bude někde úplně v pozadí, nebude moc vidět, nebude slyšet, vlastně se o něm nebude vědět.
1: Myslím si, že ne. Ono teďko se docela do prostoru, i když v českém okruhu jazykovém trochu míň, ale já hodně čtu a sleduju věci v angličtině, tak se dostává do popředí řada autorů, kteří, myslím, že moudrost zosobňují. Je řada lidí, která bije na poplach, ať už v oblasti právě toho vzdělávání, anebo obecně jako přístupu k médiím a k poznání, anebo v teologii, v křesťanském životě. Je řada autorů, kteří začíná dávat velký důraz na to, pozor, s pokorou a pomalu a s vědomím, že často nevíme, a ze schopností zhodnotit různé perspektivy dřív, než se k některé přihlásíme. Jo, tohle myslím si, že zase i internet třeba, nebo i ty různá jiná média, která dneska máme, tak dává prostor i k šíření myšlenek, které jsou moudré, a přístupu, které jsou daleko moudřejší, jenom dlouho chyběly vzory. A chtělo to hodně karambolů, než někteří lidi začali v tomhle právě být na poplach, ale neznamená to, že člověk zůstane v pozadí. Ono se dá docela asertivně taky říkat, že nejsme tam, kde si myslíme, že jsme. Docela asertivně a hlasitě se dají vyprávět příběhy o tom, jak člověk bloudil, než se probloudil k nějakému poznání. Docela asertivně a hlasitě se dá ukazovat, kudy třeba ne a kudy jo. Není to o tom, že by modrý člověk nutně byl ten, kdo se nechá zadupat. Myslím, že je to spíš ale často člověk, který nebude hned mluvit. Často je to člověk, který, když něco řekne, tak jedna z první věcí, kterou řekne, bude, tak počkejme. Jo, nebo počkejte a promysleme si to. A nebo pojďme se zeptat na tyhle otázky nejdřív. Nebo pojďme si zjistit tohle. Velmi často moudrý člověk prostě brzdí v zájmu reality a v zájmu procesu nebo času, který moudré jednání vyžaduje. Proto ve většině diskuzí, to je velmi sebekritické, co teď řeknu, protože o mě to asi neplatí, ale moudrý člověk ve většině diskuzí je slyšet málo. Řekne málo slov a těch pár slov stojí za to. Zatímco většinou člověk, který dlouho mluví a hodně vysvětluje, tak je vždy z hlediska moudrosti podezřivý.
0: Ale tvůj úkol tady je mluvit, takže je to v pořádku. Jestli moudrost roste nasloucháním, tak jsme rádi, že jsme v předchozích 15 minutách pomáhali vašemu růstu v moudrosti, tak kéž bychom všichni rostli v moudrosti i dále. Děkuji, Marku, za dnešní setkání a těším se zase na příště.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: Loučí se Marek Macák a Lucie Endlicherová, naslyšenou.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Na neděli 14. června chystá Český rozhlas Brno a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů vyvrcholení celoroční soutěže, celostátní kolo postupové přehlídky dětských interpretů lidové písně Děti a píseně 2026. Přehlídka proběhne ve Vile Lefbér v Brně v Drobného ulici u Lužánech od 14 hodin. Účinkují vítězové oblastních kol za doprovodu Brolnu. Přijďte podpořit dětské zpěváčky na jejich první velký koncert. Dětské hlasy si poslechneme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený nadcházející víkend. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Obecní úřad Moravský Písek vás zve na folklorní písecké slavnosti do Moravského Písku. Konají se v pátek a v sobotu 12. až 13. června v areálu na stadionu. Dnešní program začíná v 17 hodin vystoupeními dětských i dospělých folklorních souborů a vyvrcholí od 20.30 večerní zábavou s muzikami Šmrnc a Spontán z Mutěnic. Sobotní program začíná ve 14.30 opět vystoupeními folklorních souborů. Domácí příznivci lidové hudby i přespolní hosté jsou srdečně vítáni.

0: má 4 ovce.
1: Bojte, milý pane, přišli vlci na ně.
0: Kdybys radši nelhal, měl ský, proč si nehnal?
1: Nemohl jsem běhat, si nechtěli štěkat.
0: Kdybys radši nelhal, ty jsi ovce prodal a peníze za ně všecky v kartách prohrál. Za takovou službičku, kartky chystáš.

Mužáci a obec Vrbice vás srdečně zvou na 21. ročník přehlídky mužáckých sborů Vrbecká dědina aneb modrohorské zpívání v Hodovej Bůdě. Koná se v sobotu 13. června od 19 hodin v areálu za kulturním domem ve Vrbici. V programu vystoupí chlapské sbory Mužáci z Vrbice, Mužáci z Kobylí, Mužácký sbor z Němčiček, Svobodničan z Bořetic, Presuzní sbor z Velkých Pavlovic a Belegraďáci z Velkých Bílovic. Hudební doprovod obstará starobřeclavská cymbálová muzika.

Krásný čas po 11. hodině vám na Proglasu přeje Daniel Blaške. Před námi je čtení na pokračování z knihy Jiřího Mikuláška Vejdi do radosti. Číst nám bude Václav Bauer.

0: Jiří Mikulášek, Vejdi do radosti. Pohled do života kněze, mučedníka Václava Drboli. Část pátá. Síť se utáhla.
1: Když kněz nastoupí do farnosti, trvá nějaký čas, než se s lidmi důvěrněji seznámí. Záleží také na jeho povaze. Václav Drbola byl spíše vážnější a tichý. Kromě toho střídal ve farnosti kněze, kterého někdo z místních musel udat. To si potom člověk dává pozor, s kým a o čem hovoří. Přesto si Drbola postupně získával důvěru místních lidí, především věřících, s nimiž se vídával v kostele. V té době už museli kněží ve věcech, které přesahovaly dovolenou nebo spíše zatím ještě tolerovanou činnost, postupovat skrytě a nenápadně. Není tedy divu, že se někomu mohlo zdát, že se jejich farář, kromě mší, pohřbů, školy a nemocných, zabývá jen drůbeží na dvoře a včeličkami. Ani otec Václav nemohl jinak. Navenek se tak připodobnil svým sousedům a obrazu vesnického faráře z románu Karla Václava Raise. Občas za ním přijížděla sestra Božena se švagrem Josefem, který byl zaměstnán u dráhy a tak využívali režijní slevy. Museli ovšem pak pěšky přes les, protože vlak jede jen do Šepkovic. Za to si však vždy něco odvezli z toho, co dala zahrada a dvůr. Václav rád vaří, a tak může občas poslat mamince upečenou husu nebo nějakou zavařeninu. Splácel jim tak jejich obětavost, když ho ze svého nedostatku podporovali na cestě k oltáři. Těšilo ho, že se může pochlubit svým kuchařským uměním také u řídících v sousední škole. I když se z farské kuchyně často line libá vůně husí pečeně, nijak se to neprojevuje na Václavově postavě. Působí mu radost obdarovávat druhé. Je štědrý i k sousedům a k dětem. Děti ve škole zásobuje ovocem z farské zahrady.

V létě pozval páter Václav své neteře a synovce na prázdniny. Starobylá babická fara byla pro děti tajuplným místem. Když pátrali ve sklepě, objevili krásně vyskládaná letní jablka. Tak se na ně vyzývavě z polic usmívala, že museli aspoň ochutnat. Chutnala výborně a děti jsou vynalézavé. Nakousnutá jablka otočili, takže zvlášť v přítmí farního sklepa se zdálo být všechno v pořádku. Když na to strýček farář později přišel, děti už byly doma u rodičů. Na otázku, jak jim chutnala jablka, odpověděli popravdě, ani se nesnažili zapírat a svádět to na myši. Rodičům to však strýček neprozradil. V Bučovicích byl páter Václav ve styku s mnoha lidmi díky práci ve spolcích. I když byly všechny později zakázány, osobní kontakty dále přetrvávaly. Nezapomněl ani na své bučovické přátele v Babicích. Prožil mezi nimi 8 let a mohl sledovat, jak se z dětí stávají mladí lidé, kteří hledají své místo v životě. A neměli to v nových poměrech vůbec snadné. S lítostí vzpomínal také na slibně se rozvíjející práci s mladými a na katolický dům. Vždyť jeho zkrášlení věnoval tolik energie. Ale bohatstvím církve jsou živé duše. S otcovskou starostlivostí sledoval jejich osudy. Občas se objevila v Babicích skupinka bývalých farníků a páter Václav poznával, jak ho mají rádi. Z jeho chování bylo zase čitelné, jak mu na tom záleželo, aby se mladým podařil život, a přitom dával nahlédnout i do svých radostí, i bolestí.

Jednoho dne přijel za Václavem Drbolou varhaník Josef se zprávou, že byl povolán na vojnu k PTPákům. Otec Václav se mu pokusil dodat odvahy a snažil se na sobě nedat znát znepokojení nad vlastním ohrožením. Josefa pak v začátcích vojenské služby povzbuzoval četnými dopisy. Já možná budu také vojákem. Honí nás, co jsme dosud na vojně nebyli. Čítám, že v říjnu poběžím za vámi, možná snad ještě dřív, kdo ví. A dodával, tady teď děsně zavírají. Podzemní hnutí. Přes vesnici jsou lidé zavíraní, místých 6 až 20 lidí. V posledním dopise upozornil Václav Josefa na jednoho maturanta z Kojátek, které patří do bučovické farnosti, a nyní je v Mimoni, že by se spolu mohli spojit. Pak dodává, za poslední týden jsem prožil pěkné věci. Nedá se to vůbec psát. Někdy mi běhá husí kůže po těle ze všeho. A jindy se zas ulehčí. A tak se to střídá jako počasí. Dne 30. dubna roku 1951 bylo ve velkém policejním zátahu zatčeno mnoho lidí. Mezi nimi také mladý rokytnický farář Jan Bula. Celý měsíc nacvičoval s věřícími při nedělních ohláškách mariánskou píseň O Matko Páně. Připravovali ji na první májovou pobožnost. Teď se lidé sešli v kostele bez otce Jana. A přestože hrál varhaník mariánskou melodii, pro pláč nikdo nespíval. Policistům se při akci naštěstí nepodařilo zadržet sedláka Antonína Plichtu ze Šepkovic. V noci omylem obklíčili sousední statek. Plichta toho využil a jen nalehko oblečen utekl do luk směrem k potoku. Otec Drbola poznal Antonína při jednom pohřbu v Šepkovicích. Byl to nebojácný člověk, který za války ukrýval parašutisty a byl zapojen do partyzánského odboje. Po skončení druhé světové války dostal vyznamenání za chrabrost a do února 1948 byl předsedou Národního výboru a členem rady okresu. Plichta byl hrdý na to, že jeho rod hospodaří na statku už dlouhá léta a bránil svůj majetek proti komunistům. Na Bučovicku už přitom mnozí sedláci ustoupili výhruškám a zastrašování. Když se Drbola dozvěděl, že Antonín Plichta se po svém útěku skrývá u stehlíku v Cidlině, poslal mu svoje šaty a kus salámu. V této napjaté době čekala na otce Václava u školy v Loukovicích po hodině náboženství paní Dvořáková, celá vystrašená. Už několik dní se u mne skrývá nějaký člověk a chce mluvit s farářem. Drbola šel s ní domů a v duchu se modlil. Neznámý muž se mu představil jako kapitán Ladislav Malý. Je prý velitelem ilegální skupiny, která dostala za úkol osvobodit arcibiskupa Berana. Akce se zdařila a nyní je potřeba převést pana arcibiskupa přes hranice. Může to být nebezpečné a pan arcibiskup by se předtím chtěl vyspovídat. Půjdete? Obrátil se Malý s napjatým očekáváním na Václava. To je samozřejmé. Každý kněz je povinen posloužit svatou zpovědí. Vzpomněl si přitom na sedláka Plichtu.
Vždyť by se také mohl zachránit útěkem přes hranice na západ. S důvěrou svou myšlenku svěřil kapitánu Malému a poslal ho za plichtou.

Začátkem června 1951 se otec Václav vypravil na návštěvu za spolubratrem Janem Podveským do Jaroměřic. Nemohl se však dozvonit, zašel tedy za kaplanem Josefem Valeriánem. Potřeboval si popovídat o nedávné zkušenosti. Představte si, byl u mne kapitán Malý s Tondou Plichtou. Budou ho i s arcibiskupem Beranem převádět do zahraničí. Valerián ho ani nenechal domluvit. To se připravte do vězení. Jana Bulu už kvůli téže věci zavřeli. Okamžitě s Malým přerušte styky, jestli už není pozdě. Václav zbledl a nebyl schopen slova. Když se vrátil otec Podveský z návštěvy nemocných, doporučil mu totéž. Václav slíbil, že kapitánovi vzkáže, aby za ním už nechodil a nic po něm nechtěl. Asi za týden jel Drbola s páterem Podveským odevzdat matriky do Moravských Budějovic a cestou se mu svěřil, že už odmítl jakoukoliv další spolupráci. Ale podaří se mu vyklouznout z nastražené léčky? Komunistická totalitní moc obracila svou nenávist nejostřeji proti věřícím. Kněze potřebovala zdiskreditovat a jejich příklad použít v různých formách k zastrašování druhých. Teď bylo třeba najít nějakou záminku, aby mohl být zlikvidován babický Václav Drbola. Vyšetřovateli se k tomuto záměru hodil již vyslýchaný děkan Josef Opletal z Moravských Budějovic. Vyrobený dokument zněl takto. Výslechem osob zatčených v akci Pavel bylo zjištěno, že Drbola, bývalý farář v Babicích, provozoval ilegální činnost. Zatčený Josef Opletal, děkan z Moravských Budějovic, o něm vypověděl toto. Asi v měsíci listopadu nebo prosinci 1949 jsem mluvil u mne na faře s farářem Drbolou. Po vyřízení věci úřední jsme začali mluvit o celkové politické situaci. Bez nějakého úvodu mi Drbola řekl, u nás zase roste ta ilegální činnost a už se také o tom hodně mluví. Dále mě Drbola řekl, že mu říkali, aby se také připojil do ilegální činnosti, přičemž dodal, že asi zase budou chtít tu místnost, respektive skrýši pro schůzky a zbraně. V únoru 1950 mne opět navštívil Drbola a zmínil se mi, že mluvil s Antonínem Plichtou a že mu tento řekl, že má v Šepkovicích založenou ilegální skupinu a že mají k dispozici vysílačku. Na základě zjištěného navrhuji zatčení faráře Drboli a zahájení proti němu vyšetřování. Autor tohoto smyšleného obvinění však přehlédl několik faktů. Děkan Opletal v údajné výpovědi nazývá Václava Drbolu farářem, ale ten byl v udávané době kaplanem v Bučovicích na opačném konci diecéze. Do Babic nastoupil až od 1. března 1950 a to jako administrátor za uvězněného otce Poláčka. V návrhu na zatčení, datovaném 13. června 1951, je nazýván bývalým farářem v Babicích, ale jeho zatčení proběhlo až o 3 dny později. Tento příkaz k zatčení byl tedy zřejmě zhotoven, až už byl páter Drbola ve vězení. Ale v těch časech ani pravda nic nezmohla.

Krátce po 16:15 raní v neděli 16. června roku 1951 přijel k Babicím od Jihlavy policejní vůz. Zastavil v polích a 4 policisté se vydali pěšky do obce. Když se přiblížili ke kostelu, rozdělili se. Jedna dvojice se plíží k faře zezadu, přeskakuje plot a zeď. Druhá přišla ke dveřím vedoucím do dvora fary. Jsou zamknuté. To už doběhli druzí 2 muži k vratům a otevřou je. Mezitím polooblečený Václav Drbola odemyká dveře a z úst nad strážmistra slyší: Zatýkám vás ve jménu zákona. Druhá dvojice policistů zatím prohledává místnosti farního úřadu. Nikoho ani nic kompromitujícího zde však nenašli. Potom vyvedli kněze na dvůr. Když sestupuje po schodišti, pohlédne otec Václav ke kostelu a svěřuje se do boží ochrany. Policejní vůz zatím přijel až k faře. Uvnitř mu nasazují pouta a brýle, aby neviděl, kam ho odvážejí. Tak popisuje zatčení Václava Drboli policejní zpráva. Když přišli ráno věřící z přifařených Šepkovic na mši, dozvěděli se od místních farníků, že pana faráře odvezli k výslechu a že mše nebude. Smutní se vraceli zpět domů. Zdejší fara znovu osiřela. Lidi ve vesnici zpráva o zatčení kněze překvapila. Nechápali, čím se mohl tento mírný a tichý sluha boží provinit. Přičítali to tomu, že odmítl účast na mírovém pochodu. Předseda Národního výboru, řídící učitel Tomáš Kuchtík, kroutil hlavou. Ale proč byl zatčen? Vždyť nemá žádné styky a baví se jenom obsluhou drůbeže na dvoře.

Jakmile jsme zjistili, že Vašíka odvezli k výslechu, manžel si vzal volno, dráhy, a ještě v noci jsme jeli do Babic. Za svítání jsme se marně dobývali do fary. Od děvčete, které před farou páslo husy, jsme se dozvěděli, že v neděli brzy ráno pana faráře odvezla kriminálka. Lidé marně čekali, kdy přijde do kostela na mši, vzpomíná Václavova sestra Božena. Jedinou zprávu o Václavovi mají rodiče z korespondenčního lístku, který mu bylo povoleno poslat z vazby. Oznamuje v něm, že by se měl do týdne vrátit domů. Pak je ale vyděsí zpráva o vraždách v babické škole. Nemohou uvěřit, že by s tím měl jejich syn něco společného. Dvě ze zastřelených babických obětí byly přece jeho přátelé. A Václav by nikomu neublížil. V době vražd byl navíc už 14 dní ve vězení. Nikdo z jeho blízkých netuší, jakým utrpením Václav ve vyšetřovací vazbě právě prochází.

0: Slyšeli jste pátou část z knihy Vejdi do radosti od Jiřího Mikuláška. Celou knihu načetl Václav Baur. Jestli jste nestihli čtení na pokračování teď v 11 hodin, nevadí, stačí si naladit Proglas dnes ve 22 hodin a poslechnout si reprízu.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblásku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí, můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy.

Máme 11 hodin 32 minut, posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Dnes je pátek, 12. červen, svátek má Antonie. V církevním kalendáři je slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova. A na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne? Začali jsme dopoledním blokem hudby těsně před 12. Vám nabídneme myšlenku na den k pátečnímu evangeliu, kterou připravila Tamara Suchánková. Poté polední modlitba budou se modlit moji kolegové pracovníci Rádia Proglas. Hudební siestu dnes ve 12 hodin a 5 minut uvede Erik Saty se skladbou Gymnopédy. Poté zazní pohádky pro akordeon a orchestr Václava Trojana a pořad uzavře Astor Piazzolla a jeho 4 zastavení Porteňas. Po hudební siestě vám nabídneme zprávy naší zpravodajské redakce, dnes mojí kolegyní s Jíšou Horníkovou. Od 13.05 vás čeká další blok hudby a tam se dozvíte například, co znamená dnešek v kalendáři. Ve 14 hodin se v hudebním kompasu můžete těšit na polsko-srbskou vokální skupinu Slavik. Od 14.30 až do 16.00 vás začneme zvát na různá místa po Čechách, Moravě, Slezsku. Možná i někam do zahraničí, uvidíme, kam nás to dnes zavane. Tento delší blok ale přerušíme hned dvěma věcmi, a to jednak zprávami, které zde na Proglase přebíráme od Českého rozhlasu Plus, a také modlitbou korunky k Božímu milosrdenství, kterou vám nabídneme v 15 hodin a 10 minut a přineseme ji z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Dnešní díl pořadu Oktáva, který uslyšíte od 4. hodiny odpoledne, bude tentokrát věnován solistovi Národního divadla Praha Jiřímu Sulženkovi a jeho bohaté umělecké činnosti. V pořadu zazní ukázky z oper Wolfganga Amadea Mozarta a Giuseppa Verdiho. Oktávu připravil a moderuje Martin Novotný. To je vše z toho, na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne. Teď Karel Kryl a písnička Karavana mraků.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví.

a zákon džungle panuje. Je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje.

a v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Až do neděle probíhá v areálu kostela svatého Antonína v Ostravě Kunčičkách křesťanský festival Slezská lilie. Dnešní program pro rodiče s dětmi začíná v 17 hodin pohádkou Princ Bajaja, následuje taneční vystoupení souboru Čardášky a od 19.30 představí divadla Frankenstein. Plán na zítřejší večer popsal pro Glasu pater Dáriuš Sputo.
1: Permoník přijde s příběhem různých míst, kde vystupovali, zpívali, hráli. Ukážou nám to tady za kostelem svatého Antonína. Hanna Fialová s krásným příběhem Edith Piaf a pak kvartéto s živým obrázem z filmu James Bond, Piráti z Karabíku, Gladiátor a všechno pod batutou právě autora Mericone.
0: V neděli dopoledne pokračuje Slezská lilie znovu v areálu ostravského kostela v Kunčičkách.
1: Protože je pouč ke cti svatého Antonína, mše svatá, začínáme v 10 hodin za doprovodu Mercedes Band, otec Sebastian, františkánin. Po přednáškách budou další vystoupení, jak třeba takový hlavní bod programu Jesus Christ Musical. Máme se na to těšit. Ano, srdečně vás zvu. Ostrava Kunčičky 12., 13., 14. června. Všechno najdete na stránkách

O tajemství nejsvětějšího srdce Ježíšova uvažoval papež Lev XIV. Včera večer při vigílii slavnosti na stadionu v Las Palmas, metropoli ostrova Gran Canaria. Při bohoslužbě uctil památku migrantů, kteří v nedávné době zahynuli na moři, a zdůraznil, že křesťanská charita nesmí být pouhou sociální pomocí. Skutečná láska podle něj vyžaduje pokoru, která lidi více zapojuje do společenství a dává jim naději na svobodný a důstojný život. Prosme Pána, aby v nás ožili tytéž city lidskosti, milosrdenství a soucitu, jaké má srdce Spasitele, vybídl papež a připomněl, že Ježíšově srdci je zasvěceno celé Španělsko. Svou cestu svatý otec uzavře na nedalekém ostrově Tenerife. I tam se setká s migranty a s těmi, kteří jim pomáhají. Více informací přineseme ve zprávách po 13. hodině.

0: V bazilice na nebevzetí Panny Marie přiléhající k Mendlovu náměstí v Brně zazní v neděli 14. června koncert. Půjde o Stabat Mater, dílo skladatele Antonína Dvořáka. Akci pořádá spolek Via ad Artem, jak uvedl pro Proglas jeho člen a operní pěvec Josef Kovačič.
1: Náš spolek se vydal touto cestou z toho důvodu, že je to přesně 150 let od zkomponování této verze, která se stává oproti orchestrální verzi, která vznikla o rok později, tak se stává pouze ze 7 částí a je takovou velkou zvláštností, že Dvořák tuto kompozici napsal pro sóla, smíšený sbor a klavír. Pro tuto příležitost jsme zajistili krásný klavírní nástroj, takže trošku netradičně se můžete v bazilice těšit právě na zvuk ne varhan, ale klavíru. Na koncertě se potkají také dva spřátelené sbory. Tím hlavním bude určitě dobře známý brněnský pěvecký sbor Lumír a ten přizval své přátele z Prahy pěvecký sbor při ČVUT. Totožné dílo zazní také v Praze.
0: Avizoval Josef Kovačič. Další z vystoupení bude 25. června. Dále Proglasu nastínil i letní produkce. Jedna z nich proběhne 18. července v Hejnicích na Liberecku.
1: Přijede vynikající varhaník Mikuláš Troub z jihu Čech a s ním společně zaspívá sopranistka Eva Bennett. A následně, abychom tu koncertní sezonu v Hejnicích zavřeli, tak po prázdninách přijede do Hejnic vynikající mezzosopranistka Lucie Hilšerová a s ní na varhany zahraje opět vynikající, opravdu vynikající varhanice Linda Sítková.

Ježíšova slova v dnešním evangeliu působí možná ještě silněji než kdy dřív a taky je určitě znáte z písničky z Koinonie. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení. Jakoby mluvil přímo do dnešního uspěchaného a unaveného světa. Žijeme v divných časech, kdy člověk musí být úspěšný, schopný a hlavně neustále dostupný. Telefon, internet, e-maily, aplikace. Vzpomínám na časy, kdy telefon stával doma na poličce pevně spojený drátem se stěnou a pokud jste nebyli právě v jeho blízkosti, nikdo se vám nedovolal. A počítače? No, na ty jsme se školou chodili dívat do takzvaných výpočetních středisek, možná si vzpomínáte. Že si to dnes už neumíte představit a že to muselo být hrozné nemít třeba internet? Naopak, když se na to dívám s odstupem času, bylo to nesmírně osvobozující. Dnes jsme díky rychlosti a stálému spojení přetížení prací, tlakem, strachem z budoucnosti anebo samotou. Máme technologie, které nám mají ulehčovat život, ale často jsme ještě unavenější než dřív. Hlava je plná informací a srdce? Na to není čas. A do této reality zaznívá Kristovo pozvání. Pojďte ke mně. Je zvláštní, že Ježíš neříká, pojďte ke mně vy silní a úspěšní. Nevolá ani ty, kdo mají vše zvládnuté, ale obrací se k unaveným, obtíženým, k těm, kdo nesou nějaké břemeno. Právě takovým lidem nabízí občerstvení, ne krátký útěk od problémů, ale pokoj, který proniká hluboko do duše a který právě dnes tak potřebujeme. Ježíš zároveň říká něco velmi důležitého. Učte se ode mě, neboť jsem tichý, pokorný srdcem. Dnešní svět je tvrdý a obdivuje viditelný úspěch. Pokora bývá zaměňována za slabost a tichost za neschopnost. Jenže Ježíš ukazuje jinou cestu. Skutečná síla není v tom ovládnout druhé, ale ovládnout vlastní pýchu, hněv a také naše ego. Tichý člověk není slabý. Je to člověk, který nemusí křičet, aby měl hodnotu. Velmi aktuální jsou i Ježíšova slova o moudrých a chytrých. Nejde o odsouzení vzdělání nebo rozumu, to určitě ne, ale Ježíš varuje před uzavřeností srdce. Člověk může vědět mnoho a přesto nemusí rozumět tomu nejdůležitějšímu. Můžeme klidně vystudovat teologii, být odborníky na svět, ale můžeme ztratit schopnost soucítit, důvěřovat, žasnout a milovat. Maličcí v evangeliu jsou ti, kdo si ještě dokážou přiznat, že Boha potřebují. Možná právě proto dnes ztrácíme pokoj, protože chceme všechno nést sami. Ježíš nenabízí život bez kříže, ale slibuje, že na něj nebudeme sami. Jeho netlačí, protože ho nese s námi. Toto evangelium je pozváním zastavit se. Najděme chvíli ticha v hluku světa a dovolme mu, aby nám připomněl, že naše duše potřebuje především odpočinek, pokoj a blízkost Boha. Já vám, pravý pán, já vám odpočinek dám.

0: O pátečním poledni zdravíme z Brna, z Proglasu. Dnes je slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, logicky následováno zítra srdcem Mariiným. A chceme pozdravit a myslet na vás, obyvatelé obcí Věteřov, Sobůlky, Kyjov, Huntířov, Srbská Kamenice a Veselé. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Chceme být světlem světu a solí země. Volejme tedy k nebeskému Otci.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Amen. Amen. Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Pár minut po 12. vás zveme k poslechu hudební siesty. Nejprve vám nabízíme skladbu Gymnopédie od Erika Satyho. Skladbu zahraje Český filharmonický komorní orchestr.

Slyšeli jste skladbu Gymnopédii od Erika Satyho, kterou hrál Český filharmonický komorní orchestr. Následují pohádky pro akordeon a orchestr od Václava Trojana. Solo na akordeon zahraje Milan Bláha, doprovodí ho Česká filharmonie, diriguje Vladimír Válek.

Slyšeli jste pohádky pro akordeon a orchestr od Václava Trojana. Sol na akordeon zahrál Milan Bláha. Doprovodila ho Česká filharmonie pod vedením Vladimíra Válka. Následují čtyři zastavení Porteňas od Astora Piazzolla. Skladbu zahraje orchestrína pod vedením Radka Baboráka.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní hudební siesty. Slyšeli jste 4 zastavení Porteñas od Astora Piazzolly. Skladbu zahrál orkestrína pod vedením Radka Baboráka.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: So when we can come together in large numbers like at this
2: Anche si chiude la porta santa rimane sempre spalancata.
3: Zpravodajská redakce Proglasu mluví mnoha světovými jazyky.
4: Naše zprávy jsou ale srozumitelné pro všechny lidi dobré vůle.
5: We are here for serving you.
3: Jsme tu proto, abychom vám sloužili.
4: Vaše zpravodajská redakce Proglasu.
3: Je 13 hodin a začínají zprávy se Zdislavou Horníkovou. Dobré odpoledne. Papež poslední den cesty věnoval migrantům. Spojené státy jsou zasvěcené Ježíšovu srdci. V Litvě skončilo významné setkání katolických věřících. O tajemství nejsvětějšího srdce Ježíšova uvažoval papež Lev XIV. Včera večer při vigílii na stadionu v Las Palmas, hlavním městě ostrova Gran Canaria. Při bohoslužbě uctil památku migrantů, kteří v nedávné době zahynuli na moři, a zdůraznil, že křesťanská charita nesmí být pouhou sociální pomocí. Právě imigrační centrum na jiném kanárském ostrově na Tenerife navštívil dopoledne, kde řekl.
6: Dnes církev slaví slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, které pro křesťany představuje milosrdnou a nekonečnou boží lásku ke každému člověku. V tomto kontextu je věcí prozřetelnosti, že se můžeme setkat, vidět se a především vědět, že bez ohledu na to, odkud pocházíme, boží láska nezná hranice, nedělá rozdíly, daruje se všem a zhromažďuje nás v jednotě. Všichni jsme v jistém smyslu migranti. Všichni jsme poutníci na cestě do nebeské vlasti. Pomáhejme si navzájem. Aby se tato cesta stala čímsi ličtějším pro všechny, nabídněme to, co je v silách každého z nás.
3: Tlumočil pro televizi Noé pater Petr Smolek. Dnešek je poslední den jeho apoštolské cesty. Na pár minut zahájí závěrečnou mši svatou v přístavu Santa Cruz, které bude předsedat. Závěrečný ceremoniál na letišti jej čeká o 15:30. Více informací přineseme v dalším vysílání. Generální sekretář České biskupské konference Roman Čudek se stane kanovníkem Královské kolegiální kapituly všech svatých na Pražském hradě. Do úřadu jej uvede v neděli 21. června pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Při stejné slavnosti instaluje také generálního vikáře své arcidiecéze Josefa Ptáčka. Toto pondělí večer posvětí arcibiskup Přibyl nové varhany katedrály svatého Víta. Pochází z dílny německého varhaníka Gerharda Grenzinga. Mají 6000 píšťál, váží 45 tun. Zdobí je český křišťál a jejich financování a vytvoření zabralo 14 let.
7: Posloucháte zprávy Proglasu.
3: Americká konference katolických biskupů včera zasvětila Spojené státy nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Jehož slavnost si dnes připomínáme. Stalo se tak během mše svaté při jejich plenárním zasedání a jde o součást oslav 250 od podpisu Deklarace nezávislosti, kdy se země osamostatnila. Staví se tím do pozice šiřitele Kristovy přítomnosti a nekonečné lásky celým světem. Večer odstartuje Smetanova Litomyšl. Na zahajovacím koncertu zazní symfonická báseň Valčtýnův tábor z pera skladatele Petřicha Smetany. Ve východočeském městě se do 5. července odehraje na 50 produkcí. Tradiční je účast České filharmonie, kterou doplní další významné české soubory. Dneškem končí v litevské metropoli Vilniusu světový apoštolský kongres o milosrdenství. Šestidenní program vytvořilo Vatikánské dikasterium pro evangelizaci. Jedná se o 6. největší pobožnost na světě, spojila asi 5000 účastníků z 52 zemí světa. Během 6 dní se město proměnilo v průsečí celosvětové komunity křesťanů, jeho ústředním motivem bylo budování města milosrdenství. Nestartuje festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open. zavede zájemce do Denisových sadů a okolí, kde ukazuje tvorbu 15 umělkyň, umělců i kolektivů z Česka, Slovenska a Maďarska. O koncepci letošního ročníku hovoří hlavní kurátorka Silvie Šeborová.
8: Když to řeknu jednou větou a velmi zjednodušeně, řada těch děl ukazuje nějaké vize blízké či daleké budoucnosti, jak jsou vnímány prostřednictvím děl jednotlivých zapojených umělkyň a umělců, a zase každý z nich k tomu přistoupil, k té site specific své věci z různého úhlu pohledu, s různými médii, od videa přes malby, sochy, instalace. Takže ta přehlídka svým způsobem v tom nejširším slova smyslu odráží to, co může nabízet současné umění.
3: Většina vystavených prací vznikla přímo pro festival a pro konkrétní místa na Starém Brně. Zůstanou tam do 11. října.
7: Počasí.
3: Bude nadále zataženo, postupně se na většině území objeví občasný déšť. Nejvyšší teploty je v rozmezí 13 až 18, místy 20 stupňů Celsia. Noc očekávají meteorologové s občasným deštěm i či přeháňkami. Nad ránem bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Teploty klesnou k 10 stupňům. Zítra bude zpočátku také zataženo s přeháňkami. Během dopoledne bude srážek i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 25 stupňů. Tolik zprávy Zdislavy Horníkové. Na Proglasu dál pokračuje odpolední proud s Lenkou Pekařovou.

0: Muzejní noc proběhne dnes také v Rýmařově na Bruntálsku. Začíná se v 18 hodin procházkou historickým centrem města. O následném programu informuje kurátor sbírek Městského muzea Michal Vyhlídal.
1: Historik Filip Vrobel přednese v 19 hodin přednášku o Ferdinandu Bartákovi a následovat bude program, který jsme nazvali Práce muzejníka, kdy s kolegy představíme, v čem spočívá budování muzejní sbírky, a zároveň do té 22. hodiny bude muzeum se všemi svými expozicemi otevřeno. Těšíme se na návštěvníky. Pátek 12. června, muzejní noc v Rýmařově.

0: Dárců krve v Česku ubývá. Není dost prvodárců na to, aby dorovnali počty starších lidí, které musí transfuzní centra vyřadit z evidence kvůli věku. Ministerstvo zdravotnictví pro získání nových dárců nedávno spustilo kampaň První kapka. Podle primářky transfuzního centra v Liberci Renaty Procházkové je důvodem úbytku dárců fakt, že v populaci celkově ubývá mladých lidí a naopak přibývá seniorů. Její pracoviště má aktuálně v databázi zhruba 6 000 dárců. Nových sice ročně získá mezi 300 až 350 vyřazených, ale bývá o 100 lidí víc.
1: Takže se dostáváme do nějakého drobného deficitu v řádu desítek dárců ročně, což v tuhle chvíli nepředstavuje žádný zásadní problém, protože potřeby našich pacientů jsme schopni vždycky pokrýt. Ale je to otázka, co bude prostě do budoucna, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky.
0: Proglas kontaktoval brněnskou fakultní nemocnici, která patří k největším zařízením v Česku. Dnes pořádá zábavný den s cílem rozšířit aktivní zapojení do dárcovství krve. Beatrix Křížová z oddělení komunikace upřesnila.
2: Transfuzní a tkáňové oddělení fakultní nemocnice Brno je největším zařízením transfuzní služby v České republice, protože ročně vyrobí přes 50 000 transfuzních přípravků. V posledních letech ale bohužel dochází k poklesu počtu nových dárců a proto chceme právě i touto akcí připomenout nezastupitelný význam dárcovství krve v medicíně a poprosit veřejnost o to, aby zvážila možnost dárcovství. Pakliže někdo se rozhoduje, že by se chtěl stát dárcem krve, tak bude ideální, když přijde na náš festival Daruj krev Brno, kde bude například stánek transfuzního a tkáňového oddělení. A v tom stánku dostanou všichni zájemci bližší informace o možnosti dárcovství krve, jak to probíhá, anebo si budou moci nechat orientačně vyšetřit krevní skupinu, anebo se budou taky moci zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. Součástí programu bude také prezentace dalších klinik fakultní nemocnice Brno. Konkrétně například interní hematologické a onkologické kliniky, nebo kliniky dětské onkologie, dále gynekologie, porodnictví a neonatologie, anebo rehabilitační kliniky. Také se bude prezentovat lékařská fakulta a v sanice zdravotnické záchranné služby si budete moci vyzkoušet třeba nácvik první pomoci. Celý program vyvrcholí v 17 hodin vystoupením Kristiána Šepka, což je skvělý interpret písní Karla Gotta. Takže můžete se skutečně těšit na bohatý program. Jehož jediným cílem je právě to, aby jsme upozornili na potřebu darování krve a na to, že krev má v medicíně nezastupitelné místo a bez té transfuze skutečně pacienty léčit nemůžeme.
0: Sdělila nám za fakultní nemocnici Brno Beatrix Křížová. Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý 10. hospitalizovaný pacient a během života jeden ze 3 lidí.

0: Do Poněšic u Hluboké nad Vltavou se vrací inkluzivní sportovní akce. Poněšický survival se uskuteční ode dneška do neděle. Nabídne společný 24-hodinový outdoorový závod dvojic. Vedle sebe v něm nastoupí sportovci bez handicapu i dvojice s lidmi na vozíčku. Hlavní koordinátor Martin Týml pro Glasu přiblížil.
1: Poněšický survival je závod s tradicí od roku 2002. Od roku 2010 pak byla přidaná kategorie, ve které soutěží handicapovaní sportovci s doprovodem sportovců bez handicapu. Závod je totiž závodem dvojic. Závod probíhá 24 hodin bez přerušení. Startuje se vždycky večer za tmy a cíl je až druhý den zase ve večerních hodinách. A během toho závodu čeká na všechny účastníky velké množství disciplín, v podstatě všechny outdoorové sportovní disciplíny, které by tak člověka napadly. Začíná se pádlováním na Hněvkovické přehradě. Hledají se kontroly po březích, jsou tam feráty nad Vltavou, jsou tam inline brusle, orientační běh, lezení na umělé stěně, plavání v bazénu, střelba z různých druhů zbraní. Taková perlička je potom sjezd divoké vody na kanále v Českém Vrbném u Českých Budějovic. Toho závodu se každoročně účastní většinou jenom 3 nebo 4 ty dvojice s handicapovanými sportovci, protože to je opravdu velice náročné a ne každý si na to troufá. Nicméně možná i v rámci tohohle krátkého představení bych chtěl říct, že není nutné se bát, protože ten závod je postavený tak, aby si každá ta dvojice mohla vybrat, co bude vlastně chtít absolvovat. Už nejde stihnout, tak se nic neděje, maximálně potom v cíli získají třeba nějaké časové penalizace a nemohou se teda umístit na stupních vítězů, ale o to v tomhle závodě opravdu nejde. V tomhle závodě jde o to, aby si to každý vyzkoušel, šáhnout si na nějaké dno svých sil, zkusit dobře komunikovat se svým parťákem a prožít ten krásný den v české přírodě.
0: Tolik od hlavního koordinátora víkendového poněšického závodu Martina Týmla.

13 hodin 30 minut, vy na Proglasu stále posloucháte Lenku Pekařovou. Je pátek 12. června, Mezinárodní den boje za odstranění dětské práce. V katolické církvi je dnes slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Ta odkazuje vedle jiného na zjevení Božího syna francouzské řeholnici Markétě Marii Alacoque mezi lety 1673 a 1675. Pán jí ukázal své probodené zářící srdce s křížem a trním. Jako závaznou v celé církvi zavedenou slavnost papež Pius IX. Roku 1856. Papež František ji označoval za svátek lásky, té, která se projevuje více ve skutcích než ve slovech a která znamená více dávat než přijímat. Podle přání Jana Pavla II. Z poloviny 90. let je Světový den modliteb za posvěcení kněží. Ze svědectví jejich svatého patrona faráře arského Jana Marii Vianeje citujeme: kdybych byl už jednou nohou v nebi a někdo mi přišel říct, ať se vrátím na zem, abych pracoval na obrácení hříšníků, rád bych se vrátil. A kdyby bylo nezbytné kvůli tomu zůstat na zemi až do konce světa, stále vstávat o půlnoci a trpět to, co trpím, souhlasil bych z celého srdce.

105 let by se dnes dožil pater Martin František Vích z kongregace bratří Petrínů, skaut vězeň komunismu s řádem T.G. Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. V 50. letech přežil několikadenní zával v uranovém dole a zachránil život spoluvězni. Po propuštění pracoval u komunálních služeb v Českých Budějovicích. Od roku 1967 přes 4 dekády sloužil v Pošumaví ve farnosti Dobrš. Na věčnosti je od roku 2008. Měl přezdívku Pěnový Martin. V podmínkách totalitního žaláře totiž uměl vyšlehat výtečnou šlehačku. Uvádí o tomto podle něj předobrém knězi básník a spisovatel Miloš Doležal. Přitom formuluje prosbu. Vzpomeň si na nás, Pěnový Martine, ať nás tma mine.

Co si dnes naladit na Proglasu večer? Písničkář, kytarista a adventistický duchovní Roman Hampachr představí své nové album Nilnovi Subsole, které vzniklo na texty Michala Bulíře. Novinka se od Hampachrovy dosavadní tvorby odlišuje výrazně rokovějším zvukem, silnými kytarami a energií zkušené doprovodné kapely. Bulířovy texty se pohybují mezi poezií, ironií a existenciální reflexí a otevírají témata mezilidských vztahů, pochybností i současné společnosti. S Romanem Hampachrem bude v pořadu, jak se vám líbí, od 7:45 večer hovořit Janis Moras. V cyklu Dotýkání světla hovoříme spolu s docentem Karlem Sládkem o spirituální teologii. Tématem dnešního pořadu, který naladíte ve 20 hodin a 15 minut, bude mystika v církvi. To jsou rozhodně dva pořady, které byste si dnes večer měli poslechnout. Teď už Ostrov a pestuj kvety.

Devadesátiny dnes slaví americký astronom českého původu Zdeněk Sekanina, světově proslulý znalec komet a jejich drah. 85. narozeniny slaví herečka Marie Drahokoupilová. 68 let se dožívá patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta. 61. narozeniny má farář v Kunštátě na Moravě pater Miloslav Čamek. 68 let se dožívá patriarcha církve československé husitské duchovní a teolog Tomáš Buta. 60. slaví pater Tomáš Hofman ze sekce pro mládež České biskupské konference, doloňská ředitel diecézního centra života mládeže Vesmír v Oldrických horách. Svátek má Antonie. Jméno z latiny znamená přední, čelná, vynikající. Pranostiky k dnešku. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

Češi a filmy, jaké mají rádi, do jakých kin na ně chodí a proč? V pořadu Na stole je téma, který uslyšíte o 10:30 večer, se to snaží jen Anna Janošková rozkrýt. A to se dvěma hosty, filmovým kritikem, publicistou a pedagogem Jaromírem Blažejovským a následně s Tomášem Svobodou, předsedou filmového klubu v Jeseníku. To je rozhodně něco, co byste si dnes večer na Proglasu měli naladit. Teď už Slávek Janoušek a Hova Duo a písnička Oslava.

Je 14 hodin a vy posloucháte Proglas. U mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. Dnes vychází z prvního albumu polsko-srbského hudebního projektu Slavik. Jmenuje se 11 Songs of Love and Suffering, tedy 11 písní o lásce a utrpení. Začneme písní Ty, meni, ja, tebi.

Mezinárodní skupina Slavik vznikla spojením dvou dvojic. Jedné srbské, která si říká Alice in Wonderland, a jedné polské s názvem Čiši. Cílem celého projektu je obohatit hudební tradice Horního Slezska a Srbska o moderní autorské přístupy. Texty, jak název alba napovídá, se věnují lásce, bolesti, mezilidským vztahům, přírodě i hledání smyslu a sounáležitosti v současném světě. V jednotlivých skladbách se prolíná několik jazyků – polština, srbština a angličtina. Skupina Slavik kombinuje různé žánry, využívá různé archaické způsoby zpěvu a také takzvané body percussion, tedy rytmické údary do různých částí těla. My si poslechneme ještě skladby Bloody Harvest Moon a Open Sea.

Tak to hraje a zpívá srbsko-polská skupina Slavik. Představili jsme si její první album, které vychází právě dnes. V pondělí ráno se v hudebním kompasu budeme věnovat pražské kapele My tři a vy. A v pondělí odpoledne si představíme další polský projekt skupiny Oberkas Travel. Tímto odpolední hudební kompas končí. Jako vždy ho pro vás spolu s anoncemi připravil Milan Tesař.

Americká písničkářka, klavíristka a zpěvačka Tori Amos vydala své 18. studiové album In Times of Dragons. Nahrávka spojuje autorský klavírní rock s mytologickými a fantasy motivy a zároveň reaguje na současné společenské a politické dění. Vedle charakteristického klavíru a expresivního zpěvu využívané Tori Amos také syntetizátory, čembalo a vůbec bohaté aranže. A Mrs. Alba in Times of Dragons pustíme Provincetown.

Je 14 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas a slyšíte stále Lenku Pekařovou a protože bylo 14.30, začneme vás zvát na různá místa. Dnes to bude Plzeň, Jihlava, Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku, Praha a nebo Liberec. Než se tak ale stane, tak písnička od Jakuba Nohy, Napsal jsem ti dopis.

A tak jsem smolil ty dopisy a básničky se spoustou hloupých chyb. Ty vůbec nevíš, jaký jsem tenkrát prožíval zoufalství. Buď tu u mě, kde jsi?

0: Papež Lev XIV. Končí svou apoštolskou cestu po Španělsku. Závěrečný ceremoniál jej čeká za hodinu. Svůj poslední den strávil s migranty na Kanárských ostrovech. Navštívil Gran Canaria, kde vzpomněl na ty, kteří zemřeli při překračování Středozemního moře. Poté se přesunul na jiný kanárský ostrov na Tenerife, do uprchlického centra, kde řekl.
1: Dnes církev slaví slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, které pro křesťany představuje milosrdnou a nekonečnou boží lásku ke každému člověku. V tomto kontextu je věcí prozřetelnosti, že se můžeme setkat, vidět se a především vědět, že bez ohledu na to, odkud pocházíme, boží láska nezná hranice, nedělá rozdíly, daruje se všem a zhromažďuje nás v jednotě. Všichni jsme v jistém smyslu migranti. Všichni jsme poutníci na cestě do nebeské vlasti. Pomáhejme si navzájem, aby se tato cesta stala čímsi ličtějším pro všechny. Nabídněme to, co je v silách každého z nás. Zaujal mě název vašeho přijímacího centra, které se jmenuje Las Raíces, kořeny. Můj předchůdce, drahý papež František, který si tak přál být s vámi, rád používal obraz kořenů, aby poukázal na nutnost nezapomínat na svůj původ, zůstat jednotní a důvěřovat Pánu. Neboť kdo důvěřuje Pánu, je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k potoku. Když přijde horko, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené. Ať vám tento obraz kořenů pomáhá zůstat pevně zakořenění v Pánu, aby vás žádná bouře nemohla vzdálit z jeho přítomnosti, která posiluje a dává život.
0: Tlumočil pro televizi Noé Pater Petr Smolek. Petrův nástupce dále mluvil o Severní Americe, ze které pochází.
1: Když vidím vaše tváře a poslouchám vaše svědectví, myslím také na vaše srdce, zraněná mnoha nesnázemi, ale také utěšená láskou, kterou jste přijali díky jiným, otevřeným, velkorysým a milosrdným srdcím. Kristovo srdce trpělo a bylo probudeno z lásky a bylo také utěšeno soucitnými lidmi, kteří mu projevili blízkost, aby zmírnili jeho bolest. Aby vysvětlil univerzálnost lásky, zvolil si Ježíš za příklad skutek muže jiného národa a jiného náboženství, který měl soucit se zraněným a zbitým člověkem. Pobízení boží láskou, která nám pomáhá uzdravovat rány a být milosrdní k trpícím, vydali se z těchto kanárských ostrovů svatý bratr Pedro a svatý José de Anchieta hlásat evangelium v Americe a otevírali tak nové misijní obzory. Také oni byli migranty, kteří se vydali do nezná. A jako svůj hlavní majetek sebou nesli víru, naději a lásku. V neznámých zemích dokázali svatí migranti a misionáři dávat to, co měli, a zároveň přijímat to nové, co jim bylo nabízeno. Proto chci pozbudit také vás, abyste nabídli poklad lidskosti, snů a kultury, který jste přinesli na tyto ostrovy, a abyste byli otevření přijímat to, co vám je dáváno. Musíme tuto výměnu prožívat zodpovědně a myslet na budoucnost příštích generací, kterým chceme předat dědictví civilizace lásky, v níž má migrace významné slovo, protože může být příležitostí k setkání a vzájemnému obohacování mezi národy.
0: Překládal slova papeže Lva pro Noé Petr Smolek. Po 10. hodině vedl svatý otec závěrečnou mši svatou v přístavu Santa Cruz. Poté jej čeká odlet zpět do Říma.

Budu zpívat žalospěvy, budu psát nářky na stěnu, budu pít lektvary, co tě přivolají. Budu ti nadávat, budu tlouct pěsma o skálu, až mi z kloubů poteče krev, budu si přát.

0: 18. ročník festivalu křesťanské hudby Pulse Alive se odehraje zítra v Plzni na nádvoří bývalého františkánského kláštera. Začátek je ve 13 hodin, k programu blíže za pořadatele Bohumír Smolka.
1: Na tomto festivalu proběhne asi 7 nebo 8 skupin hudebních. Na začátku budou asi 4 nebo 5 kapel, které jsou vysloveně dětské, sbory, rytmická muzika. Jsou tam vždycky kapely, které hrajou někde v kostele při mších anebo při nějakých dalších obřadech nebo slavnostech. Na konci bude kapela Ecumbent, která je složena, z toho názvu to trošku vyplývá, z muzikantů několika církví, které v Plzni působí. Ale před touto kapelou bude v 16.30 Roman Dragoun, velice známá osoba, Big Biťák, skvělý muzikant, skvělý zpěvák, klávesák. Takže to bude překvapení pro všechny, kteří tam přijdou. V programu to ale samozřejmě máme.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

to vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm

0: areálu Jihlavské nemocnice bude v neděli koncert věnovaný onkologickým pacientům, jejich rodinám a široké veřejnosti.
1: Příběh koncertu je takový, že nás kontaktoval spokojený pacient našeho onkologického oddělení, který by chtěl dát takovou podporu dalším pacientům, a protože je to ředitel základní umělecké školy, tak se rozhodl uspořádat koncert. Takže jsme se domluvili na termín a budeme hrát pod okny našeho onkologického oddělení ve vnitrobloku nemocnice, takže to není jenom pro onkologické oddělení, ale je to pro všechna lůžková oddělení nemocnice, a to nejenom pro pacienty, ale samozřejmě i pro personál. Bude to tak trošku překvapení i pro mě. Víme, že hrát bude kapela Pepíčkovo štěstí a smíšený orchestr právě z už z Velkého Meziříčí. A protože to bude venku, tak jsou zváni všichni, kteří třeba jenom půjdou kolem, chtěli by si poslechnout hudbu, která bude hrát Pod čirým nebem.
0: Zhrnula mluvčí nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Dobrovolné vstupné podpoří pacienty komplexního onkologického centra.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

0: 15 hodin v pátek 12. června a vrací se živé vysílání odpoledního Plusu. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas Plus.
0: A o čem budeme mluvit? Jaké škody způsobily Rusku nejnovější ukrajinské údery na rafinérie? Proč část zdejších rodin protestuje kvůli zkrácení pilotního režimu takzvané kombinované výuky, o němž rozhodlo ministerstvo školství? A jak snadné je obelhat umělou inteligenci? A co z toho plyne pro šíření dezinformací? To vše si poslechněte, nejdřív tu jsou zprávy s Nadějou Procházkovou.
2: Dobré odpoledne. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%. I tak byla ale květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
3: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
2: Hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. To je nárůst o víc než 0,1% bodu. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO to projedná v následujících týdnech, zjistil to server i rozhlas. Po vpádu ruské armády na Ukrajinu z Mezinárodního sdružení pro kosmické telekomunikace vystoupilo i Polsko nebo Německo.
4: Důvodem k odchodu z projektu Intersputnik je podle mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánky Filipové ruská válečná agrese proti Ukrajině.
5: Členství České republiky v této organizaci už není tak přínosné jako dřív. Roli hrají také finance a geopolitická situace.
4: Bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z opozičního hnutí STAN s tím souhlasí.
6: My jsme v těch krocích ještě vlastně za naší vlády začali. Účast České republiky v tomto projektu nedávala smysl. Tam bylo i velké reputační riziko spolupráce s Ruskem.
4: Intersputnik v 70. letech zakládalo mimo jiné i Československo. Organizace měla vybudovat mezinárodní družicový systém pro rozhlas, televizi a telekomunikaci. Teď ovládá 12 satelitů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu, voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické obrany v Těchoni na Orlickou Ústecku. Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle mluvčí policie Miluše Zajícové obešel bez zranění.
7: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už propustili. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes začala sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začleněním do běžného života. Lidé můžou pomoct handicapovaným až do září, například tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. To si pak můžou na místě pomalovat. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel. Pokračuje ředitel organizace Václav Vopat.
8: Víte, že těch cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně chopní.
2: Lidé můžou finančně podpořit mentálně znevýhodněné i na webu Akce Cihla. Žítkovské bohyně jako divadelní hru dnes poprvé uvidí návštěvníci malého divadla FX Šaldy v Liberci. Jde o dramatizaci knihy autorky Kateřiny Tučkové. Příběh vypráví o magických ženách z Bílých Karpat, které podle knihy dokázaly léčit dotykem. Hlavní roli Dory zahraje Veronika Korytářová.
9: Je přitažlivé to, jak odkrývá svoji minulost. Jsou věci, které mohly klidně zůstat utajeny, ale nezůstaly. Mě na Kateřině fascinovalo, že někdo je schopen napsat tak komplexní příběh. Já jsem si jí hluboce poklonila už tehdy, no a na zkušebně jsem to udělala reálně.
2: Připojíme dopravní informace. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 170 je kolona. Nesouvisle pokračuje do omezení v Brně pro osobní auta, je to celé zhruba na hodinu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu z kilometru 64 popojíždí kolona. Na 58. jsou silničáři, průjezdný je jen levý pruh, zpoždění je kolem 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy je tradiční kolona za sjezdem na Rudnou, táhne se na ucpaný Pražský okruh a dál za Ořech, je to na půl hodiny. Na silnici 35 z Turnova do Liberce je před Hodkovicemi fronta kvůli omezení. Brzdí se na 35. kilometru, zdržení je kolem 10 minut. Znovu se pak popojíždí na průtahu Libercem. Za sjezdem na Pavlovice je omezení, zdržení dalších 15 minut a plná je i Žitavská. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí v noci bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Kránu bude na západě Čech ubývat oblačnost i srážky. Teploty klesnou na 14 stupňů až na 10 stupňů, na horách naměří kolem 8. Zítra čekejme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Postupně budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Zítřejší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14 a foukat bude mírný západní vítr, přechodně čerstvý, s nárazy kolem 55 km za hodinu. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Chvála Kristu a Pane Marie za svatyně Božího milosrdenství a svaté sestry Faustiny ve Slavkovicích zdravíme všechny poslucháče Radia Proglas a po 15. hodině se chceme společně spojit v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství u nás ve svatyni taky před vystavenou nejsvětější svatosti oltářní a vyprošovat milosrdenství pro nás a pro celý svět, zvláště za všechny hříšníky. Dnešní slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, srdce probudeného pro nás, srdce probudeného a pořád živého pro naši spásu. Vyprošujme milosrdenství těm, kteří to nejvíce potřebují. Tak se modlila Faustina. Ty, o Ježíši, si pro nás podstoupil tak strašné utrpení z čisté lásky. Spravedlnost tvého Otce by byla odprošena jediným tvým povzdechem. A všechny tvé oběti jsou vyhradně dílem tvého milosrdenství a nepochopitelné lásky. Když jsi umíral na kříži, v této chvíli jsi nás obdařil životem věčným. Dovoluje otevření svého nejsvětějšího boku. Otevřel jsi nám nevyčerpatelný zdroj svého milosrdenství. Dal jsi nám to nejdražší, co jsi měl. Krev a vodu ze svého srdce. Hle, všemohoucnost tvého milosrdenství, z něho nám proudí všechny milosti. Po vzbuzení těmito slovy otevřme ji my, Panu Bohu, svá srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižovan, umřel i pohřben jest.
1: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
0: Na smír za hříchy naše i celého světa.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Věčný Otče, obětuj ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
1: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
1: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
1: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Modlitba zasvěcení. Bože, milosrdný Otče,
1: který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás v utěšiteli Duchu Svatém. Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvých vstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
0: Svatí Cyril a Metoděj,
1: orodujte za nás.
0: Svatý Václave,
1: oroduj za nás.
0: Svatá Faustino,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Vincenci Palotti,
1: oroduj za nás.
0: Přijmíte na závěr naše společné modlitby Boží požehnání. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Drazí přátelé a posluchači Rádia Proglas, děkujeme vám dnes za společnou modlitbu korunky. Pamatujte, že vás pokaždé mši svaté ve Slavkovicích svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě zasvěcení a taky vás prosím, abyste skrze své utrpení a modlitbu přijali úkol stát se svědky Božího milosrdenství všude tam, kde žijete. A chci vás ještě na závěr pozvat k pěší pouti, která se bude konat od 18. do 25. července. Je to již 18. ročník pěšího putování do Slavkovic a letos budeme putovat pod heslem Jdi a obnov můj dům. Budeme tedy putovat se svatým Františkem. Přihlášky a více informací naleznete na stránkách pout.cz. Těšíme se zase ze Slavkovic naslyšenou.

0: V italském Turíně přijmou zítra jáhenské svěcení dva čeští saleziáni z ostravsko-opavské diecéze. Mše svatá začíná v 15 hodin v bazilice Panny Marie Pomocnice v městské části Valdoko.
1: Se spolubratry z dalších zemí z celého světa je vysvětí tamní pomocný biskup Alessandro Giraudo. Oba kandidáti jáhenství, bratranci Jakub a Dominik Hoňkovi, pocházejí z ostravsko-opavské diecéze, Jakub z farnosti Hradec nad Moravicí a Dominik z Havířova.
0: Informoval Proglas mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.

0: Kostel svatého Jakuba v Mnichově Hradišti čeká zítra oslava, zjistila naše severočeská spolupracovnice.
1: 300 letí barokního děkanského kostela v Mnichově Hradišti je potřeba oslavit. Proto kostel uvítá archiváře biskupství litoměřického Martina Baruse, který představí publikaci o dějinách farnosti a kostela svatého Jakuba. Na něj naváže doktor Jiří Hrbek s přednáškou Sakrální krajina Mnichovo-Hradištska a hraběnka Marie Markéta. V 18 hodin tu zaspívá dětský pěvecký sbor Zvonky. V neděli 14. června jste v 9.30 zváni na děkovnou bohoslužbu. Z Mnichova Hradiště Olga Valentová.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Benediktínské arciopatství v Praze na Břevnově se zítra vrátí v čase. Ve spolupráci s biskupstvím v německém Řezně bude hostit projekt Mobilní skriptorium. Podle pořadatelů funguje jako symbolický most mezi oběma městy. Cílem je umožnit návštěvníkům si doslova osahat historii a vědu. Zájemci si v areálu kláštera vyzkouší tradiční postupy výroby rukopisů a seznámí se s jedinečnými materiály, které se ve středověkých písařských dílnách používaly. Akce s podtitulem Scientia Ludus, česky věda hrou, připojí víru, dějiny a přeshraniční spolupráci. Dnešek je tam vyhrazen školním skupinám, ale zítřejší hlavní program už je otevřený veřejnosti. Podrobnosti najdete na webech Břevnovského kláštera anebo Řezenského biskupství.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: ve Městci na Chrudimsku. Do srpna přinese 6 nedělních podvečerních koncertů, vždy od 17 hodin. Motem letošního ročníku je Skrze hudbu se modlíme k Bohu. Více o zahajovacím vystoupení tuto neděli promluví hlavní organizátor akce Jiří Kabát.
1: Bude ve znamení scholy Gregoriana Pragensis, která přednese program, který má podtitul Posvátná znamení, řeč symbolu v liturgii. Moc se na koncert těšíme, nejen proto, že právě tento soubor je jedním z nejlepších vůbec v interpretaci gregoriánského chorálu. Přijďte a buďte u toho.
2: Rozmýšľala si niekedy, či by to iné bolo, ako sa si máš, za kým sedíš stonom. Vo zvenách je všetko jasné, cítim vôňu slz. Nie som až tak zlý, ešte raz to skúsme. Stále kráčam, aj keď cítim, že obloha padá. Nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Je pár vteřin po 16. hodině, vy posloucháte Proglas a od mikrofonu se loučí Lenka Pekařová. Vy se už můžete těšit na Oktávu s Martinem Novotným a já předávám moderátorský mikrofon svému kolegovi Jiřímu Holečkovi.

0: Při poslechu dnešního dílu pořadu o vážné hudbě Oktáva vás vítá Martin Novotný. Dnešní Oktáva přináší rozhovor se skvělým pěvcem a mým kamarádem Jiřím Sulženkem. Srdečně tě vítám.
1: Zdravím posluchače i tebe, Martine.
0: Basista Jiří Sulženko je solistou opery Národního divadla v Praze i pravidelným hostem v mnoha operních domech. Debutoval v Národním divadle v roce 1921 jako Leporello v Mozartově Donu Giovanni. Předtím ovšem jako pěvec měl angažmá v olomoucké a brněnské opeře. V letech 2008 až 2012 byl také solistou opery Saarlandisches Staatstheater Saarbrücken. A v sezóně 2012 až 2013 se vrátil zpět do Národního divadla v Praze.

0: První ukázka i tato, která právě zazněla, jsou z opery Figarova svatba. Nejprve to byla Figarova kavatýna a poté árie. Jen pro upřesnění, kavatýna je typem árie, který měl v rámci opery představit postavu, která ji zpívá. Takže se nyní vrhněme na představení tvé osoby. První otázka. V předchozím textu jsem říkal, že jsi měl angažmá jako pěvec. Nerad bych, aby to zcela zapadlo, protože jsi jeden z našich předních operních pěvců, ale začínal jsi jako kontrabasista v orchestru Národního divadla a zpěv si vystudoval až později. Docela by mne zajímalo, jestli se ti někdy stalo, že jsi třeba hrál v orchestru a ještě jsi stihl odskočit zaspívat si na jeviště. Byť by to bylo třeba jen při nějaké zkoušce.
1: Tak tuhle příležitost jsem naštěstí měl. Přiznám se, že jsem vždycky toužil, ty jistě, Martine, znáš operu Evžen Onegin, kde je krásná basová role knížete Gremina, který zpívá vlastně až těsně na konci, v posledním jednání, krásnou árii, která je opravdu nádherná a slavná. A já jsem si vždycky říkal, když jsem to hrál ještě v Orchestru Národního divadla, kdybych tak někdy si od té basy rovnou s chůdkama došel na to jeviště a tam si zaspíval tuhle krásnou píseň, respektive áry, a zase se hezky vrátil za pult. To by byla nádhera. No, bohužel tohle se mi nepřihodilo, ale když jsem přišel, jak už bylo zmíněno, do prvního mého pěveckého angažmá, což bylo Olomoucké divadlo, tak tam, když jsem tam byl asi půl roku, scháněli výpomoc do orchestru divadelního. A tak, jelikož věděli samozřejmě, že má moje původní povolání je kontrabasista, tak mě oslovili a já jsem tam vypomáhal na půl úvazku. A samozřejmě na představení se mě nestala ta situace, abych odskočil od kontrabasu a zaspíval si na jeviště a zase se vrátil, ale stalo se to samozřejmě na některých zkouškách, takzvaných sedacích zkouškách, kde vlastně se nehraje divadlo, jenom se sedí solisté a sbor sedí u orchestru a věnujeme se jenom hudebnímu nastudování. A tam se mi přihodilo právě to, že jsem od kontrabasu zaspíval kus árie, nebo celou, nebo nějakého duetu a zase jsem se posadil a pokračoval jsem hraní. Takže samozřejmě bylo to jako kuriozní a jako mladý chlapec jsem si to samozřejmě užíval, protože samozřejmě přítomné dámy a děvy se na mě s obdivem dívali a toho jsem si tehdy opravdu užíval.
0: Takže taková mimořádná kombinace, takový kontrabasista a basista.
1: Ano, mý kamarádi vždycky říkali, hele, ty jsi vlastně nejlepší kontrabasista mezi zpěváky a nejlepší zpěvák mezi kontrabasisty, což vlastně mělo taky svý výhody.
0: Jak tě za ty roky znám, tak tě považuji za jednoho z nejpokornějších a nejprofesionálnějších pěvců, které jsem potkal. Může to být i tím, že znáš i ten pohled na jeviště z orchestřiště?
1: Tak bezesporu. Jak bych to řekl, taková ta základní hudební výchova, respektive to, co se člověk naučí v orchestru, ta pokora k tomu celkovým dílu, že není tam člověk sám za sebe, tak samozřejmě to jsou věci, které potom se objeví v té práci na jevišti, v té solové práci, protože opera vlastně není jenom o solistech, je to velice komplexní žánr, který v sobě spojuje orchestr, zpěváky, sbory, výtvarnou složku, hereckou složku. Čili já jsem tam jako solista pouze součást. A já jsem to vždycky chápal, protože jsem vlastně byl vychovávaný jako v tom orchestru jako součást nějakého celku. Stejně tak jsem to chápal i ve své solové kariéře. Takže ano, mám jistou pokoru k hudebnímu dílu a vnímám se jako solista, jako jeho součást, kde jsou ještě další prvky a solisté, nejenom pěvečtí, ale samozřejmě v orchestru, že jsou mezihry, že jo, takový hoboje, flétny, to jsou vlastně solový nástroje skoro celou operu. Takže vnímám se jako součást tohoto celku.
0: Hlas je živý orgán, který ovlivňuje nálada i zdraví. Jak se učíš svému hlasu naslouchat a máš nějaké specifické rituály v den představení, koncertu? A stalo se ti někdy, že jsi si opravdu hlasově ublížil?
1: Tak přiznám se, že přemítání o pěveckých rituálech, nebo respektive o tom, co bych vždycky měl před každým představením dělat, je taková moje celoživotní cesta. A ještě jsem nedosáhl výsledku, takže já nemohu opravdu říct, co mě úplně vyhovuje, abych ten daný den dělal. Respektive vím, co mě vyhovuje, ale mění se to podle situace, podle kondice, podle únavy, podle různých okolností, samozřejmě zdravotních. Takže nemám úplně specifickou přípravu k vystoupení, ale snad dvě věci, které se mě vždycky osvědčují. A to je zpívat ten den, když třeba zpívám večer, tak zpívat už daleko dřív, než až před tím představením. Rozespívávat se, trošku se dostat do takové jako formy, zjistit, že to nejde, pak se z toho trošku jako v úvozovkách vyhrabat a říkat, no vidíš, zase to jde. A pak takovou univerzální radu, nebo radu, svoji zkušenost, řeknu to trošku s humorem, v srpnu se rozespívat a pak nepřestat, až skončit na konci sezóny v červnu. Tak samozřejmě to nejde. Nicméně, a to se mi osvědčuje, dá-li se to nazvat jako nějaký rituál, vlastně zpívat každý den. Jako mít tu schopnost zpívat každý den, anebo aspoň co nejčastěji, i když třeba nemám představení, i když třeba se stane, že nemám zkoušku, tak si prostě zaspívat. A to je taková věc, která se mi docela osvědčuje.
0: S tím srpnem to jsi mi připomněl, že v podstatě ano, vím, po těch prázdninách, pokud jsou plnohodnotný, skutečný prázdniny, tak v tom srpnu to většinou fakt nejde. A trvá to dlouho, než to
1: je. Je to tak. Já jsem se kdysi i v tomto smyslu, když jsem měl nějaké náročné vystoupení už na konci srpna třeba nebo září, tak jsem se i těch prázdnin v uvozovkách pěvecky bál. Jsem říkal, co mě čeká za ten měsíc nebo za pět neděl. Je to tak.
0: A po studiu byla nějaká role z těch prvních, na které vzpomínáš rád a které bys jsi i rád zopakoval?
1: Tak moje úplně, jak bych to řekl, úhelná nebo taková důležitá životní role byl Leporello v Mozartově Donu Giovannim, protože vlastně to byl můj debut v Národním divadle a byl to ještě za takových okolností, že tehdy bylo, že to bylo v roce 91, čili výročí 200 let Mozartovy. Inscenace se dělala ještě ke znovu otevření Stavovského divadla po rekonstrukci, takže to byla taková sledovaná inscenace a na to probíhaly vlastně konkurzy už někdy od roku 88-89. Já jsem prošel těmi konkurzy, pak se změnila situace politická naštěstí, takže jsem změnil i vedení divadel nebo divadla, takže se dělali znovu konkurzy, a v kterých jsem teda měl to štěstí a uspěl jsem. A vlastně mi to otevřelo cestu nejenom do Národního divadla, ale myslím si, že i jinam. Protože například dirigent toho představení byl Sir Charles Maceras, s kterým jsem potom spolupracoval, mě vyzval k nějaké spolupráci, nebo režisér David Radok, který tehdy se pohyboval hlavně v zahraničí, ale vyzval mě třeba i ke spolupráci v jeho domovském divadle v Göteborgu. Takže to byla taková moje úhelná role, Leporello. Úplně první role, to si také mohu vzpomenout a rád si na ní vzpomínám, to byla Italka v Alžíru, role Mustafa. A já jsem byl opravdu úplný začátečník, úplný kandrdas. Uměl jsem samozřejmě roli, tu jsem se naučil, z korepetitoria sám, ale jaký je pohyb na jevišti, jak se má jednat, tak to jsem znal opravdu jenom z filmu, nebo když jsem se šel podívat do divadla. Takže to pro mě byla velká zkušenost a jelikož to byla role relativně veselá a komická, tak se mě to velice zalíbilo a říkal jsem si, jo, to se mi asi bude líbit. Takže byl to takový ten impuls, kdy člověk začíná něco úplně nového a má s tím dobrou zkušenost a trošku ho to jako nastartuje, že se nebojí dalších kroků v té profesi.
0: Začal jsi zpívat poměrně pozdě, v 28 letech. Myslíš, že je to výhoda, nebo naopak ti to nějak zkomplikovalo pěvecký život?
1: Tak co se týče zpěvu jako takového, si myslím, že to žádná komplikace není. 28 let pro hlasový obor, který jsem já, což je basbariton, v skutku není pozdě. Kdybych byl lyrický soprán, tak ano, asi přicházím o nejkrásnější léta, kdy mohu zpívat, ale v 28 pro baritonistu, respektive basbaritonistu, je čas, kdy teprve začíná zrát ten hlas. Takže si myslím, že jsem opravdu o nic nepřišel, co se týče zpěvu. Další věc si myslím, která byla fajn, že jsem absolvoval vlastně tu dráhu hudební předtím, takže jsem nebyl listem nepopsaným hudebně, což je taky hrozně, si myslím, v té profesi důležitý. A další ještě klad toho pozdního vstupu do pěvecké profese bylo i to, že vlastně jsem měl už za sebou nějakou životní zkušenost, že jsem za sebou měl gymnázium, konzervatoř, i angažmá vlastně v Národním divadle. Takže i ta lidská zkušenost v té jevištní a pěvecké práci je určitě výhodou.
0: Všichni o tobě mluví v superlativech a já vždy s úctou a velkým respektem poslouchal, jak jsi dokázal zaspívat několik představení za sebou tady v Brně a mezi tím si absolvoval spoustu práce na tvé domovské scéně v Praze a přesto jsem měl pocit, že nejsi vůbec unavený. Opravdu mi to přišlo jako záhada, nebo spíš výjimečný úkaz?
1: Sám nevím, jak bych to charakterizoval. Vlastně už jsem o tom trošku hovořil při předcházející otázce. Já to cítím asi tak, možná se budu trošku opakovat, že když je člověk dobře naladěn, je v nějaký fyzický a psychický kondici, dobrý, takže ten zpěv, vlastně zdravý zpěv, nemůže zas tak zásadně ublížit. Kor samozřejmě, když je člověk mladý. Jo. Já jsem o tom, o čem hovoříš, takový v uvozovkách festivalový časy, kdy jsem opravdu zpíval denodenně nebo hodněkrát za sebou, ať zkoušky nebo i představení. Jsem samozřejmě zažíval jenom v jisté době, takže dneska už bych byl asi opatrnější, ale vracím se k tomu, že myslím si, že když se dobře zpívá, správně zpívá a člověka to baví, že se dá ledacos, co se týče únavy, nahradit právě takovým tím entuziasmem. Ale je pravdou, že někdy chybí síly spíš psychický, jo, že najednou člověk cítí, že sice zpívá, že sice vlastně zpívá to, co má zpívat, ale že není schopen úplně vydolovat ze sebe, protože zahraje únava, není schopen vydolovat ten správný cit, tu správnou emoci, ty správné věci, které si myslí, že by mohly být dobrý předat tomu divákovi.
0: Jak se tvůj hlas v průběhu let proměnil, změnil? Existují skladby, které si dříve zpíval a dnes už bys do nich nešel, nebo naopak ty, do kterých si takzvaně dorostl?
1: Tak vzhledem k mé relativně už dlouhé kariéře, nevím, do kterých jsem dorostl, možná, že už budou začínat spíš role, z kterých jsem odrostl, ale myslím, že se pouštím docela s chutí i do některých rolí, které jsem zpíval před mnoha lety. Už jsme tady zmínili jednou Italku v Alžíru a toho Mustafu, který mě vlastně docela provázel párkrát. Zpíval jsem ho i v inscenaci v Brně a vlastně nedávno jsem byl osloven Plzeňským divadlem, jestli bych nespíval Mustafu. A já jsem vlastně to skutí zkusil, protože v té době jsem zpíval víc takových závažných rolích, víc takových jako kantabilních rolí, tak jsem si říkal, no zkusím, jestli ten hlas ještě pohyblivý, jestli je rossiniovsky uvolněný, bude to zase další výzva. A myslím si, že se mi to docela podařilo, nebo já jsem z toho měl docela fajn pocit, že to, co jsem si představoval, aby fungovalo, tak fungovalo. Takže asi některé role spíš pohyblivé nebo hodně v úzovkách ukecané, kde je hrozně moc slov, kde je potřeba velký pohyblivý třeba i rozsah, tak možná k tomu by přistupoval s větším respektem dnes. A mně se zpívají osobně nejlépe kantabilní role. Mm-hmm. Ale samozřejmě zase s přibývajícím věkem mě divadla nabízí spíš role charakterní, kde je to spíš už jako o tom, že jsou víc herecky zajímavý, nebo jsou to role drobnější, menší, nejsou tak nosný, ani třeba pěvecky, spíš významově. Takže jak, že bych se vyhýbal nějakým rolem nebo se bál rolí, tak úplně ne, to se mi zatím neděje.
0: Proglas je rodinné rádio a tak si dovolím od umění přelétnout na rodinný život, takže bych se rád nejprve zeptal na dětství a jestli jsi měl touhu stát se tím, čím dnes jsi, a nebo jestli to byla taková ta klasika hasič, voják, policajt, něco podobného.
1: No, pamatuju se na svůj velký zážitek z profesí, to jsem byl opravdu malý chlapec, kdy k babičce v Komořanech jezdili popeláři a sváželi popelnice do Zbraslavský nějaký tam nějakýho sběrního dvoru. A soused pracoval právě jako popelář tam u babičky a párkrát mě vezl na tu Zbraslav s těma popelářema. A to byl teda obrovský zážitek. To jsem si říkal, to by se mi líbilo. No, tak to bylo takový to dětství, ale přiznám se, že jsem netoužil být úplně kosmonautem, možná detektivem, ne policajtem přímo, to určitě, když jsem četl detektivky, ale že jsem vlastně dlouho byl nevyhraněný, co bych dělal. Možná, že když jsem se rozhodoval po 9 letce, kam, tak jsem šel nakonec za gymnázium, protože mě byl celkem takovým výrazným vzorem můj dědeček, který byl učitel, který byl kantor. A byl to takový opravdu velice vážený člověk a asi ve své profesi byl velice šikovný. A ten byl pro mě takový vzor, že jsem si říkal, ano, takhle bych jako chtěl třeba v životě působit a být pro ty lidi takhle nějakým způsobem užitečný a zajímavý. Tak, že když jsem vlastně odcházel z 9 letky, tak jsem měl tenhle ten možná cíl nebo tuhle představu. Leč já se považuji za člověka, který se dostává k určitým věcem spíš shodou okolností nebo nějakou náhodou a že ho posouvají ty věci ne úplně, že bych si to nalajinoval a že bych potom šel, ale že prostě se dějí nějaký věci, které mě někam posunuly, já jsem toho využil nebo jsem to opustil a zase s tím pádem jsem se dostal někam, až jsem se dostal vlastně k tomu zpívání. Možná je takový malý zážiteček taky z takového raného dětství, řekněme nějaký 3. třída, kdy na chatě jsem si hrál na kovboje a jelikož jsme tam měli nějaký děti v okolí, já jsem takový docela rušťák, tak jsem se tam předváděl a předváděl jsem se zpíváním o pastvě stáda a o tom, jak hodím tam ty zloděje a tak dále. A to jsem vlastně zpíval. Jo, děti z toho měli srandu, já taky. Mm-hmm. Takže to je možná taková první úplně nějaká přirozená věc, že jsem chtěl dělat něco takového, co souvisí se zpěvem.
0: Vím, že jsi na jevišti hodně času, ale myslím, že v autě mezi různými divadly a koncertními síněmi toho času nebude o moc méně. Co posloucháš v autě tedy, pokud zrovna nepotřebuješ vyloženě ticho? A když tak, které rádio posloucháš? Nemusíš odpovídat, pokud to není zrovna Proglas.
1: Ano, je to tak, že druhým povoláním každého zpěváka nebo většiny pěvců je řidič, jo? Ale v autě využívám ten čas, protože to je strašný žrout toho času, že jo? Když člověk jezdí tam a tudle a tamhle, tak využívám k opakování rolí. Že si to buď pouštím, anebo si to jenom memoruju, takže vlastně si já tak pospěvuju nebo pobroukávám, takže tam využiju nějaký ten čas. A velice často sleduju v rádiu zprávy. Rádio Plus, který jede pořád vlastně jenom s mluveným slovem a s informacema, takže to poslouchám poměrně často. No a když už opravdu jsou cesty dlouhé a hudby bylo dost, tak si pouštím někdy radioknihy.

0: Třetí ukázka byla árie Leporella z prvního dějství opery Don Giovanni, árie, kde je opravdu velmi důležitá, kromě všeho pěveckého podstatného, i perfektní výslovnost. Jakým způsobem pracuješ s textem? Osobně vím, že patříš k pěvcům, kteří, aspoň dle mého pocitu, jdou takzvaně po textu, vědí, o čem zpívají. Stalo se ti někdy, že v písni, kterou zpíváš mnoho let, najednou objevíš úplně nový význam? Nebo je díky režii třeba? Chápeš jinak?
1: Tak samozřejmě, je to velká síla právě té opery, že není jenom hudba, která navozuje samozřejmě větší emoci, ale je tam ten text. Takže je stejně důležitý vlastně jak ta hudební složka. A samozřejmě přemýšlím o tom, to je pochopitelný, protože je tam nějaká interakce s kolegy, je tam nějaká interakce s příběhem nebo s nějakýma mýma pocitama, který sdělují tím zpěvem. Takže o textu dost, nebo velice přemýšlím, ale je tu velký ale, protože my jsme v inscenacích samozřejmě podřízení režijnímu nastudování. A mnohdy režijní představa, respektive práce, nesouvisí úplně s mým textovým, teda s mou představou o tom textu, jak by ho měl reprodukovat, nebo respektive jak by ho měl prožívat. Protože je tam třeba, je to v nějaký jiný kontextu narežírovaný nebo v jiný trošku situaci, nebo ten text může být jenom nějakou v jiném smyslu reprodukovanou akcí, jo, že to předvádím spíš herecky, nežli tím textem. Takže je to vždycky o tom, jak samozřejmě se sjednotíme s tím režisérem a jakým způsobem jsme schopní reprodukovat jak význam, režijní význam celého toho díla, tak samozřejmě i ty naše jednotlivé repliky a i ty naše věci. Protože sám to jistě víš, protože se v té branži pohybuje, že ne vždy o čem my hovoříme, se opravdu na tom jevišti děje. Takže ta práce s textem není úplně o tom, že si vymyslím, že tady to je emočně tak zajímavý, že musím něco udělat, ale najednou člověk zjistí, že tam třeba bude dvojsmysl a že naopak ta emoce bude převrácená a nebude to emoce pozitivní, ale může to být třeba emoce negativní a v tom případě musím tomu pak zase přizpůsobit tu svoji úvahu, co bude důležitý v tom textu více a co méně.
0: S tím souvisí i další otázka, kterou mám. Co je pro tebe při interpretaci důležitější? Technická dokonalost nebo emoce i za cenu drobné chyby? A je těžké se do emocí v písni vžít pokaždé znovu a znovu, i když ji zpíváš třeba posté, protože, jak jsem již říkal, ty rozhodně víš, o čem zpíváš. Takže existuje píseň, kterou je těžké zpívat kvůli emocím, že se jí třeba na koncertech, protože tam si vybrat můžeš, na koncertech vyhýbáš?
1: Vždycky si myslím, že jsou nejdůležitější emoce, předávat emoce. Takže vracím se k začátku otázky. Technická dokonalost je fajn, ale může být skutečně jenom, řekl bych, prázdnou technickou dokonalostí. Takže tam je nutný, aby v každém tom projevu hudebním pěveckým byla emoce, ale nejenom emoce pro mě, ale především emoce sdělitelná a sdělná pro posluchače. To je i můj vlastně hudební, to je i moje hudební zkušenost, jenom když jsem hrál na nástroj, a je to samozřejmě obzvlášť ta pěvecká zkušenost. Takže dávám větší přednost emoční, respektive když mám zvládnutou technicky třeba árii nějakou nebo píseň, tak samozřejmě, když ji pak předvádím, tak už nepřemýšlím, jestli se mě technicky povedl právě tento tón, nebo tamhle ten tón, ale víc už se poddám a chci sdělit tu emoci, kterou tou písní či árií můžu dát těm lidem. Takže to je asi k tomuhle. A Ještě jsi se ptal na něco, promiň.
0: Ano, ptal jsem se, jestli existuje nějaká konkrétní píseň, které se raději vyhneš, protože by to bylo třeba takové pro tebe zatěžující a třeba bys ji nedospíval, nebo by se ti fakt zpívala velmi špatně.
1: Ano, tak k tomu zase už jsem trošku odpověděl, že někdy můžeš tu píseň zpívat s velkou emocí a někdy můžeš zpívat v úzovkách trošku jako naučeně. Takže se oprostíš od těch emocí z různých důvodů. Už jsem o tom mluvil, třeba z únavy. A nebo i z důvodu toho, že prostě nesedí ti ta věc zrovna. Měl jsem takovou neúplně hezkou zkušenost, že jsem jednu árii zpíval na pohřbu člověka, kterýho jsem jako znal, a od té doby jsem vždycky k ní měl takový právě trošku emoční odstup. A jelikož jsem se s ní setkával dál a dál a dál, tak jsem si s tím musel nějakým vůzovkách způsobem vyrovnat, takže jsem ji opravdu jako trošku jsem ochladl v tom procítění té skladby nebo teda té árie.
0: A v další ukázce si poslechneme árii Papagena z Kouzelné flétny. Basistu Jiřího Sulženka doprovází stejně jako v předchozích ukázkách Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha pod vedením Ondřeje Kukala.

0: Jak tě pamatuji, tak mám pocit, že neznáš trému. Je to opravdu tak? Je tréma nepřítel nebo motor, který zpěváka vybičuje k lepšímu výkonu?
1: Tak co se týče trémy, jako mladý pěvec jsem jich měl samozřejmě daleko víc, pak se ta tréma v úvozovkách měnila spíš pocit odpovědnosti, ale z mýho pohledu je vždycky ta tréma poměrně, jak jsi to řekl hezky, hnací motor. Je to vždycky fajn, trošku se zvýší adrenalin v krvi a je člověk takový jako vybuzený na tu věc, takže tréma, když není, tak si říkám, něco není úplně dobře. Takže trému vlastně v jistých mezích mám jako do dneška a jsem vlastně za to svým způsobem rád.
0: Co nejraději děláš ve volném čase?
1: Co nejradši dělám, přiznám se, že lenoším rád, tedy, což se trošku projevuje tak, že věci, které dělám normálně velice rychle, tak se najednou zpomalej a ten čas se trošku protáhne všeho. Ale rád jezdím na kole, rád jsem chalupář, kde si užívám všelijakých pracovních nástrah, kterými si většinou nevím rady, ale snažím se s nimi vyrovnat. A v poslední době jsem rád dědečkem na plný úvazek a rád se starám a rád dlím se svými vnoučaty, které jsou v rozmezí od 4-5 let až do dneska 15 let. Takže těm rád naslouchám, rád s nimi jsem, rád s nimi sdílím jejich radosti a strasti a rád jim připravuju občas nějaký program.
0: No, to mě vede právě k následující otázce, jestli vidíš třeba náznak talentu ve svém potomstvu a nebo se je budeš třeba snažit naopak odradit od kumštu.
1: Tak co se týče bezprostředně mých synů, tak jsem nebyl nikdy ten, který by je nějakým způsobem tlačil k tomu, aby se věnovali kumštu. Každý si nacházel svoji cestu. Mladší syn dokonce jeden čas velice dobře fungoval ve ska kapele, s kterou hrál. Naštěstí ale přitom i vystudoval, takže se živí v úvozovkách trošku jinak. A starší syn, ten vlastně taky se snažil o něco, ale nebyl v úvozovkách tak talentovaný.

0: na hudbu, takže dnes se věnuje sice umění a kultuře, ale úplně z jiného pohledu, spíš z manažerského pohledu. A co se týče právě mých vnuček a jednoho mého vnuka, tak děvčata starší jsou velice šikovná pěvecky, ale taky nejsem z těch, který by nějakým způsobem tlačil nebo je přesvědčoval o tom, že by měli nebo měli zpívat a měli se tím zabývat nějak jako profesionálně. Proč je to všechno? Je to proto, protože si myslím, že dneska, co se týče naší profese pěvecký nebo jakýkoliv hudební profese nebo jakýkoliv umělecký profese, si myslím, že se ten talent musí prosadit sám o vlastní vůli. Že ten člověk, když je tlačen, tak je někam dotlačen, ale nemusí být potom v té profesi úplně šťastný, anebo i docela nemusí být úspěšný, i když je šikovný. Ale není ten talent, který je a má nějakou mez, třeba není tak výrazný, aby ten člověk byl s tím spokojen. Takže si myslím, že nebudu nikdy tlačit na nikoho, aby se něčemu věnoval, ale aby si k tomu našel cestu sám.
1: A na závěr si ještě poslechneme árii krále Filipa z opery Don Carlos Giuseppe Verdiho v provedení orchestru státní opery v Praze pod vedením dirigenta Jaroslava Kyzlinka. Já ti, Jiří, velmi děkuji za rozhovor.
0: Martine, děkuji taky za hezky strávený čas s tebou ve studiu a zdravím všechny naše posluchače.

0: Slyšeli jsme oktávu, kterou uváděl Martin Novotný. Máme 16 hodin 59 minut a budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
1: Ministr Tejc jednal s končící žalobkyní Lastoveckou, předala mu materiály k rezignaci. Firma SpaceX vstoupila na burzu. Její majitel Musk se díky tomu stal prvním dolarovým bilionářem. V Paříži sloužili zádušní mši za bývalou první dámu Širakovou. Zemřela minulý týden ve věku 93 let. Dobré odpoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Končící žalobkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmu Tejcovi materiály, které vysvětlují její rezignaci. Lastovecká to řekla Českému rozhlasu po odpoledním jednání na ministerstvu. Žalobkyně minulý týden rezignovala po 25 letech ve funkci, prý kvůli ztrátě důvěry k vedení státního zastupitelství. Podrobněji se ke schůzce nechtěla vyjadřovat.
3: Panu ministrovi jsem předložila materiály, které konkrétně dokládají informace, které jsem sdělila ve svém rezignačním dopise. Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí, potom se uvidí, co dál.
1: Žalobkyně se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení koncem ledna z případu odvolali. Ministr Tejc se k jednání má vyjadřit později. Už dřív řekl, že odchod Lastovecké svědčí o tom, že nálada v soustavě není dobrá. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dřív z ODS. Kauza se týká manipulování veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Podle pověřeného evropského žalobce Víta Koupila se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun.
4: Bylo ohledněno, že pan obviněný od začátku se doznával k té trestné činnosti litoval. Byla patrná sebereflexe, kdy jsme dospěli k závěru, že není nutno na něj působit přísnějším nepodmíněným trestem, přičemž zdůrazňuji, že mu byl uložen ten důrazný peněžitý majetkový trest, se kterým on souhlasil.
1: Peněžitý trest desetinásobně převyšuje způsobenou škodu. Dohodu ještě bude schvalovat Krajský soud v Ostravě.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, která dnes vstoupila na burzu. V rámci primárního úpisu společnost prodala všechny nabízené akcie za 75 miliard dolarů. Podle předběžných propočtů by akcie mohly v úvodu obchodování zpevnit alespoň o 28% na 174 dolarů za kus. S tržní hodnotou kolem 2 bilionů dolarů se Muskova firma stala jednou z nejcennějších společností na světě. Uživatelé po celém světě hlásí problémy s přístupem ke službám společnosti Meta. Týká se to například sítí Facebook, Instagram a Messenger. Výpadku kvůli tomu čelí i internetová stránka Down Detector, která slouží k nahlašování technických závad na internetu. Společnost Meta se k tomu zatím oficiálně nevyjádřila. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve Francii se rozloučili s bývalou první dámou Bernadette Chiracovou. Manželka ex-prezidenta Jacquese Chiraca zemřela minulý týden ve věku 93 let.
5: Zádušní mše za bývalou první dámu byla v pařížské bazilice svaté Klotildy. Rozloučila se tam s ní současná první dáma Brigitte Macronová, která uvedla, že jí Bernadette Chiracová hodně pomohla. Hold ji vzdali i bývalí prezidenti François Hollande a Nicolas Sarkozy.
6: Byli jsme si s Bernadette vždy velmi blízcí. Vydával se mi i v časech, kdy jsme s Jacquem měli velké spory. On jí dokonce zakazoval mě vídat.
5: Popsal v televizi CNews ex-prezident Nicolas Sarkozy. Bývalá americká první dáma Hillary Clintonová označila Chiracovou za svou inspiraci. Před 3 lety vznikl o bývalé francouzské první dámě film s názvem Bernadette. Chiracovou v něm stvárnila francouzská herečka Catherine Deneuve. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Provoz pražského metra na lince C komplikuje dopravní nehoda. Metro nejezdí mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. V daném úseku postupně zavádí náhradní autobusovou dopravu XC. Nehoda se stala krátce před 16:30. Provoz je zastavený do odvolání. Jsou to dopravní informace. V Praze je stále silný provoz, fronty popojíždí po jižní spojce směrem na Černý most. Jsou od Spořilovské k Průmyslové asi na 20 minut. Zdržení na jižní spojce směr Smíchov 20 minut se popojíždí od magistrály k Barandovskému mostu. Regulují už i průjezd tunely, jsou kolony Vradlické, Plzeňské, Patočkově i Povltavské v Troji. Zdržení je často desítky minut. A taky na pražském okruhu naberete dlouhé zpoždění z letiště na D1. Asi 30 minut se jede v koloně od plzeňské dálnice D5 k Ořechu. A na 20 minut je fronta i z D1 na letiště od Lochkovského tunelu k Ořechu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravě až 25, na horách kolem 14. To byly zprávy teď už.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Vážení posluchači, od mikrofonu ve studiu Proglasu vás zdraví redaktor Ladislav Pohl. Připravil jsem vám ve spolupráci se zvukaři cyklus pořadů Lev jméno mé. V něm se podíváme trochu na život i dílo předchůdců papežova 14., kteří si zvolili totéž jméno. Začneme tedy logicky od Lva prvního velikého, který se narodil okolo roku 400 v Toskánsku. Na Petrově stolci byl od roku 440 a zemřel v úřadu 10. listopadu 461 v Římě. Já tady vítám u mikrofonu profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžete mi nějak představit na začátek osobnost svatého Lva prvního velikého, co vlastně předcházelo tomu, než byl zvolen na stolec?
1: Tak my to o něm toho víme poměrně málo. To, co víme, je hlavně z doby papežství, ale to, co je zajímavé a co jistě posluchače zaujme, je skutečnost, že na papežský stolec byl zvolen jako pouhý jáhen. A nebylo to nic výjimečného, bylo to naopak docela běžné, až řekněme někdy do 9. století, protože ta volba biskupů probíhala ve starověku a ještě v raném středověku tak, že se volil vždycky příslušník té dané obce a nikoliv biskup z nějaké jiné obce. Dokonce první Nikajský koncil z roku 325 stanovil, že pokud je někdo už někde biskupem, tak už nesmí být zvolen jinde biskupem. A to se skutečně dodržovalo až do toho 9. století. Takže to znamená, že když on byl zvolen, měl pouze jáhenské svěcení a potom byl vysvěcen, ale teď pozor, bychom čekali, že bude vysvěcen na kněze a to oni prostě ve starověku přeskočili a rovnou ho vysvětili na biskupa. A zase to byla docela běžná situace. Dneska to samozřejmě církevní právo už nedovoluje, ale tehdy se to takhle dělalo. A ještě k té volbě. On sám si dobře uvědomoval, jak je vlastně důležité, aby ta obec křesťanů, ve které bude působit, aby ho znala a chtěl, aby v církvi byla demokracie. To bych teď chtěl podtrhnout v tom smyslu, že on říkal, ten, kdo má vládnout všem, má být zvolen všemi. Jo? To znamená úplně jiná praxe, než je v současné době, kdy se o volbě biskupů vlastně nedozvídáme nic, jenom nám je tedy oznámeno vždycky jmenování z Říma, zatímco tehdy to volila přímo ta obec, tedy v jeho případě samozřejmě římská, ale to ve všech městech a všech obcích, tedy si to každá obec zařizovala sama. A opravdu vlastně všichni měli volit. A tento papež to ještě prosazoval, tak to bych chtěl zdůraznit. Jinak víme, že pocházel od někud z Toskány. Toskána to je krásná oblast, kterou jistě všichni znají, aspoň z doslechu severně od Říma, taková hornata, kde žili kdysi dávno Etruskové, takže žil vlastně v prostoru střední Itálie. A ještě jednu věc bych chtěl říct k jeho životu důležitou, že žil vlastně v době posledního století Římského impéria, tedy kdy se měnil svět, kdy to impérium, které vládlo světu po mnoho staletí a vládlo vlastně, jak oni to chápali, celému světu, tak začínalo velice rychle upadat. Je to doba, kdy už barbaři vstupují dovnitř impéria a kdy římská centrální moc už není schopna řídit tak veliký stát a dokonce sami císařové už nevládnou z Říma, ale v době Lva Velikého sídlí na severu Itálie v Ravině.
0: A s čím se třeba musel potýkat nějak po tom zvolení?
1: Tak já bych řekl možná nejdříve, proč mu vlastně říkáme veliký. Totiž jsou jenom dva papežové z té dlouhatánské řady, kteří mají to přímý veliký, on a Řehoř první. A je to asi tak ze dvou důvodů. Jeden je ten, že oni vlastně oba dva převedli církev ze starověku do středověku. Prostě když se zhroutilo západní impérium, tak se hroutí vlastně celá civilizace. Ta civilizace se vrací o několik století zpátky. A jedinou kontinuitu tady drží právě církev. A nebýt papežství a nebýt Lva Velikého a Řehoř Velikého, tak by z Říma asi možná byly ruiny, jenom prostě to město by zaniklo tak jako jiné velké velkoměsta dávných civilizací, třeba Babylon nebo Veset, tedy Téby a tak dále. Ale protože on vlastně přijal tu myšlenku toho věčného Říma, kterou převedl do křesťanského chápání, tedy christianizoval tu myšlenku věčného Říma, tak díky tomu ten Řím nadále hrál a hraje pořád hlavní roli, alespoň teda v naší římskokatolické církvi. To je jedna věc. A druhá věc je to, že vlastně díky němu zvítězila západní teologie v křesťanství v tak důležité věci, jako je christologické dogma. To, prosadil to vlastně na Chalkedonském koncilu v roce 451, kde se četl tedy jeho dogmatický list, a sice to je učení o dvou přirozenostech v Kristu, čili docela opravdu zásadní učení křesťanství. To znamená, že církevní otcové nebo biskupové na tom koncilu odsouhlasili dogma, že v Ježíši Kristu jsou dvě přirozenosti, božská a lidská, a že ty přirozenosti jsou sice nesmíšené, ale současně jsou nerozdělené. To znamená, je to jedna osoba Ježíše Krista, který je současně pravým Bohem a současně je pravým člověkem. A to bylo vlastně v kontextu tehdejších teologických bojů, to bylo velké vítězství západní teologie, protože to byla to nauka papežova, tedy římského biskupa. Ne všichni ji přijali, ti, kteří nepřijali, jsou takzvaní monofyzité, kteří od té doby jsou vlastně odloučeni od jednoty, ale jinak vlastně ta východní církev, to znamená církev ortodoxní nebo pravoslavná, jak říkáme, tak toto učení přijala. Čili to jsou asi dva takové hlavní body, proč vlastně Lvovi prvnímu říkáme Lev Veliký, a vlastně z té dlouhé řady těch 14 papežů je opravdu největší. Teda samozřejmě uvidíme, jak se bude dařit Lvu 14.
0: A vlastně měl tam i politické problémy, protože v roce 452 vpadl do Itálie kmen Hunů. Jak to třeba se s tímto potýkal?
1: Ano, to je jeden z těch kmenů, tentokrát asijský, který vpadl do Evropy a dostal se vlastně až daleko na západ a na jih. Jejich čele byl král Attila, kterému říkali bič boží, a tomu papež vlastně vyjel v ústrety až na sever Itálie do Pátské nížiny k městu Mantova. Tam se s ním setkal a odvrátil ho od útoku na Řím. Je k tomu ovšem ještě jedna krásná legenda, kterou zobrazil asi v roce 1512 v Apoštolském paláci v Římě Rafael Santi. A sice je to scéna, která zobrazuje příjezd Attily v čele Hunů do Římu, a v ústrety mu vyjíždí právě papež Lev Veliký, který tady ovšem nese rysy tehdejšího papeže Lva desátého. A ten Attila před ním jakoby takřka padá z koně, prostě je vidět, že se blížícího papeže bojí, ačkoliv papež vlastně jde úplně poklidně na koni, jen tak zvedá pravici v takovém žehnajícím gestu, a teprve se divák podívá o něco výš nad postavu papeže Lva, tak vidí, že se nad ním vznáší apoštolové Říma, tedy Petr a Pavel, a oba dva mají v ruce obnažené meče, to znamená, jsou připraveni k boji. A že ten Attila vlastně v tom okamžiku vidí ty apoštoly Říma připravené k boji, čili nebojuje sám papež, ale bojují za něho apoštolové, tedy Petr a Pavel. A tím se dostávám k dalšímu, proč je ten papež takhle významný, protože za něho se dostupuje prvního vrcholu a jakoby se zhmotňuje myšlenka, že papež nejedná sám o sobě, ale že jedná jménem svatého Petra, respektive je jakousi uvozovkách reinkarnací svatého Petra, že vlastně jeho jménem bojuje sám svatý Petr. Tak to řekli taky otcové na koncilu v Chalkedonu 451, že když se přečetl ten dogmatický závěr, o kterém jsem mluvil před chvílí, tak řekli ústy lvovými promluvil Petr. Tedy vlastně Petr jedná tedy vždycky prostřednictvím svého nástupce na stolci a to je myšlenka, která se prosadila právě za papeže Lva prvního.
0: A on se pak ještě potýkal s dalším problémem v roce 455?
1: Ano. V tom roce 452, abych to tady dořekl, se mu podařilo Attilu přesvědčit, aby odjel od Říma. Vlastně ani na Řím nezaútočil. V roce 455, to znamená o 3 roky později, to bylo mnohem horší. Opravdu mnohem, mnohem horší, protože do Říma dorazilo vojsko Vandalů a uslyšíme to jméno. Prostě to byla katastrofa. Oni měli své království v severní Africe už tehdy. Byl to germánský kmen. A ten si počínal nelítostně. Vjel i do Říma a vlastně papežovi se nepodařilo zabránit vojenskému vstupu, vyplenění Říma. Snad jen tedy, že nebyl Řím spálen a že byly částečně ušetřeny životy jeho obyvatel, ale pro Řím to byla samozřejmě katastrofa velikého rázu, první takhle veliká, nebylo to první dobytí bylo 410, ale toto vandalské bylo tak strašné, že od té doby jméno toho kmene znamená to, co znamená.
0: A co dalšího třeba prožíval jako papež, čím třeba se tak nějak víc proslavil ještě?
1: Tak to jsou asi hlavní momenty, to, co jsem řekl. On byl papežem poměrně dlouho, vlastně 21 let, od roku 440 do roku 461, zemřel 10. listopadu. A to je den, kdy slavíme jeho svátek v kalendáři. A pokud se nepletu, tak myslím, že to byl první papež, který byl pohřben u svatého Petra. Rozumí se bazilice svatého Petra ve Vatikánu a od té doby tam pak byli pohřbíváni papežové až do 10. století a pak se někdy tedy ty hroby různily samozřejmě, byli pohřbíváni i jinde. Za něho se také začala stavět taková možná menší věc, ale pro Řím důležitá, se začala stavět bazilika na kopci, který se jmenuje Celius v Římě, Montecelio italsky. A to je je to rotunda vlastně, ale veliká, centrální kostel svatého Štěpána, San Stefano Rotondo se to jmenuje, který pak byl posvěcen, myslím, přesně roku 476, kdy vlastně byl zavražděn poslední římský císař Romulus Augustulus a tím se od té doby se počítá, že tedy konec starověku dokonce a začátek středověku. Takže byl to papež, který žil vlastně na samém konci římského impéria a nebýt jeho, tak by Řím nikdy neznamenal to, co znamená teď. Pak ještě jedna drobnost, začal používat také titul Pontifex Maximus, pokud se nepletu, to znamená vlastně nejvyšší velekněz, což byl původně titul, který patřil představitelům pohanského kněžstva a v této době, když už bylo impérium křesťanské více než 100 let, tak vlastně byl převeden na ty římské biskupy a ti ho od té doby používají. V Římě vidíme na těch velkých stavbách, na kostelích všude zkrátku P.M., což znamená Pontifex Maximus, tedy nejvyšší velekněz.
0: A třeba zachoval se nějaký jeho list nebo nějaké kázání?
1: Ano, to se zachovalo. Máme jeho díla. Tady bych zmínil jedno. On v jednom svém dopise, teď si nespomínám, kterému biskupovi, myslím benátskému, jestli se nepletu, tak píše o tom, že zase znovu o papežství, vlastně, že papežství má, a on poprvé v dějinách používá tento výraz, tak latinsky takzvanou plenitudo potestatis, to znamená veškerou plnost moci, což je termín, který se pak dostal do církevního práva, samozřejmě až mnohem později, když církevní právo vzniklo, což je až záležitost vrcholného středověku. A vlastně dodnes papež má tu plnost moci, to znamená, má ji i dneska užívá dokonce i dogmaticky od 19. století, to znamená, že může vlastně rozhodovat o čemkoliv v celé církvi bezprostředně. Vlastně papež dneska řídí celou církev. Ale tehdy v tom 5. století za toho Lva Velikého se tento termín vlastně poprvé použije v souvislosti s papežstvím. No a tehdejší císař, to byl Valencián III., řekl k tomu, že skutečně v církvi se nemá odehrát nic důležitého bez schválení papežského.
0: A Lev I. byl taky prohlášen za učitele církve. Co třeba k tomu vedlo toho jeho nástupce jednoho Benedikta XIV.?
1: Benedikt XIV. To je doba 18. století, to je jeden z takzvaných, řekli bychom, osvícených papežů, velmi zasloužilý papež, který ze zvláštní důsledností pořádal mimo jiné kulty svatých. A to, že prohlásil právě Lva, tak je odkazem na tu jeho roli, kterou měl právě při formulování dogmatu o dvojí přirozenosti Kristově. On opravdu tímto velmi výrazně vstoupil do dějin dogmatiky a k formulaci toho, čemu věříme. Čili to je zcela oprávněné a pochopitelné a vůbec se nedivím, že to udal právě ten Benedikt XIV., který vlastně tak rád systematizoval to, co se odehrálo v dějinách církve, napsal o tom velké knihy. Sám jsem to svého času studoval.
0: A vlastně zapomněl jsem se ještě zeptat, třeba svatořečený byl kdy Lev I.? Jsou nějaké doklady, nebo se to spíš bylo takovou nějakou už jako kdyby tradicí a ne úplně nějak vyhlášeno?
1: Ano, to je to správná otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, protože institut takzvaných kanonizací máme až od roku 993 a ještě nějakou dobu trvalo, než se ty kanonizace prosadily, to znamená takzvaná papežská svatořečení. Předtím jsme měli biskupská svatořečení, to znamená, že vlastně místní biskup na základě nějakého liturgického úkonu prohlásil konkrétní osobu za svatou. To znamená, že jeho tělo nebo její tělo vyzvedl z hrobu a uložil ho do oltáře a to byl ten akt toho svatořečení. U takhle staré osoby, jako je Lev, to znamená z 5. století, takovýhle doklad nemáme, aspoň pokud je mi známo, ale vzhledem k tomu, že jednak v té době většina těch římských biskupů byla považována za svaté a jednak k tomu, že tento papež, který zemřel ve veliké úctě, která na něho padala především díky tomu dogmatickému prohlášení chalkedonskému, tak byl brzy považován za svatého a celkem jaksi nespochybnitelně. Takže je takovýchto osob ze starověku, které jsou považovány za svaté a neměli kanonizační proces, je celá řada.
0: Chtěl byste ještě něco doplnit teda k Lvovi Prvnímu, co jsme nezmínili?
1: Tak protože mluvím v cyklu, který se věnuje papežům lvům, tak bych chtěl říci obecně, že to jméno Lev je jedno z nejčastějších v dějinách papežství, vlastně víc než 13 nebo 14 mužů stejného jména, to je jenom opravdu několik jednotek a U nás to zní, teda jako pro Čechy to zní možná trochu zvláštní, že se jmenuje stejně jako zvíře, zatímco v jiných jazycích to takhle nezní, že jo, protože anglicky, že jo, to je Leo třeba, nebo Leo, což my máme taky Leoše, ale nikdo z našich spolu občanů se nemenuje Lev, a takže nám to prostě jakoby zní trošku zvláštně, ale chtěl bych říci, že to je vlastně docela hezké, je to taková tradice, protože my všechny ty předchozí papeže a naposled toho Leva 13., který zemřel 1903, jsme pojmenovávali Lev. A teď, kdyby jsme tomu novému, který měli říkat jenom Leo, tak je to po latinsku Leo, tak by to bylo vlastně zvláštní. Tak konec konců Lev je král zvířat, je to tedy jméno hezké, jistě symbolické, a nezbývá, než si přát, aby Lev 14. byl hoden tohoto jména ve všem pozitivním smyslu.
0: Loučím se s profesorem Petrem Kubínem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a třeba zase někdy u něčeho naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Vítám tady docenta Drahomíra Suchánka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jako druhý papež, který nás víceméně zajímá v tomto díle, tak je svatý Lev II., který se narodil někdy v roce 611 na Sicílii či Kalábrii. Zvolený byl papežem 17. srpna 682, zemřel 28. června 683 v Římě, takže na papežském stolce nebyl tak dlouho. Nicméně můžete nám teda, pane docente, říct něco více o něm, v jaké době vlastně se ocitl?
2: Tak ti papežové, kteří nesou jméno Lev, jsou v tom období, vlastně jsou spojení v té první fázi, která nás zajímá, mezi Levem II., Levem IX., vlastně pouze ze středověkem, jsou to středověcí papežové. A některý z nich výrazně zanechal stopu v dějinách a nelze ho přehlédnout. U jiných bychom asi mohli hovořit, že jsou hodně marginální nebo nějak zásadně se nezapsali. Ale zase možná ten jejich životní příběh do značné míry ilustruje tu dobu, možnosti, které držitel papežského úřadu vlastně měl, a v mnoha ohledech právě to, že třeba strávili na tom svatopeterském stolci rok, maximálně třeba 3 roky nebo další věci, a často neměli svobodný prostor k tomu, aby prosadili své cíle. My o velké části z nich vlastně vůbec nic nevíme. Je to nějaká tradice, která se utvářela až spíš později. Tak to svědčí o tom, že ta doba prostě nebyla třeba jednoduchá, museli se s tím nějak vyrovnávat. Lev II., první papež, který nás tady zajímá, je postavou možná zase typicky spojenou s dobou, o které lze hovořit. Je to doba, kdy papežství je v úzkých kontaktech s císařstvím. Je to ještě doba provázání s římskou kulturou, civilizací, ale i politickou správou, s nějakou základní parametry těch vazeb nastavil už v první polovině 6. století císař Justinián. A do značné míry i možnosti, jak vlastně řídit římskou církev, popřípadě jak vůbec vstupovat do nějakých širších interakcí s ostatními církevními jednotkami, jak na západě, tak na východě, byla hodně limitovaná tím, jak ten papež dokázal dobře nastavit ty vztahy právě s císařstvím. A Lev, který se ujal římského stolce v roce 682, tuším, tak byl přesně tím mužem, který do značné míry se musel vyrovnávat s řadou problémů, do kterých ho v úzovkách dostali jeho předchůdci. A současně se naplno ukázaly ty limity, které vlastně každý papež v tomhle období měl. Císař minimálně dokázal, což jakoby naprosto základní úroveň, kontrolovat to, co se tam děje a jaké on má představy ohledně výkonu správy té římské církve, na tom, že schvaloval každou volbu. Je to věc, která by nás dnes asi úplně nenapadla, ale třeba právě u toho Leva II. Je to více než signifikantní, protože se čekalo více než rok, než on vyjádřil souhlas s tím, že ta daná osoba může být vysvěcena a ujmout se teda papežského úřadu. A evidentně to odráželo nějaká jednání, která my nemáme úplně k dispozici, ale která se stahují s velkou událostí, která se odehrála vlastně necelý rok před nástupem Lva, a to je konání 3. Konstantinopolského koncilu v roce 680-681, kde se řešil problém, který se opravdu táhnul velmi dlouho, vlastně už od roku 451, od Chalkedonského koncilu. A to je záležitost takzvaného monofyzitismu, respektive různých derivátů, které z toho vycházely. A Lev II. Vlastně evidentně musel se vyrovnávat s tím, že ten 3. Konstantinopolský koncil sice nastavil, co se týká věrouky, to, co nakonec jakoby jasně stanoví, že monofyzitismus a ty různé z něho vycházející směry nejsou ortodoxní. To nějak zapadalo do pohledu i Lva a velké části tedy těch západních křesťanů. Ale současně se trošku odrazilo v tom jeho nástupu a v tom, co musel řešit, to, že někteří papežové se bohužel nechali vtáhnout do sporu východních teologů a nějaké císařské zprávy. A do značné míry. Potom se to propisovalo do toho, jak se na ty papeže pohlíželo, aniž bychom se nutně museli domnívat, že jakoby upadli do hereze. To asi ne. Ale řekněme, podcenili ten problém. On totiž na západě, v rámci té západní církve, zas tak moc nerezonoval. To je prostě především problém východních teologů. A do značné míry to podcenění se potom ovšem pro nás jakoby dostává do často negativního pohledu na řadu předchůdců Leva II. To se týkalo jednak papeže třeba Pelagia, Vigília, ale pro nás je asi klíčová postava papeže Honoria, kterého ten koncil v Konstantinopoli formálně vlastně označil za toho, který zklamal. A dokonce jeden z jeho dopisů tam byl veřejně spálen. A asi tohle byl ten problém, který ten Lev musel nějak řešit, protože víme, že nějak vydával, dochoval se nám dopis, kde on jakoby vlastně vůči tomu svému předchůdci také má výhrady a musí souhlasit tedy, že to jeho jednání nebylo úplně v pořádku. Ale pro něho samotného, pro papežský úřad, to bylo evidentně velmi pokořující, protože dosud ta základní teze, s kterou oni pracovali, a do značné míry to dávalo převahu těm římským biskupům proti jejich tedy kolegům na východě, bylo přesvědčení, že římská církev se nikdy nemýlila, respektive, že se vlastně nemůže mýlit. Protože pokud uchovává památku apoštola Petra a svatopetrskou tradici, tak vlastně je v mnoha ohledech minimálně co se týká nauky neomylná. Tak to je věc, která do značné míry ten jeho pontifikát limitovala, ale my zase, jak říkám, na něm krásně můžeme ilustrovat poměr vztahu. Prostě jsme v situaci, kdy papežové museli, ať chtěli nebo nechtěli, ten císařský dohled nějak snášet, a navíc to je v době, kdy samotná Itálie je vystavena řadě problematických věcí, především na severu jsou Langobardi, to je germánská skupina, která měla tendenci expandovat dále a dále do Itálie. Takže pro toho papeže vlastně nebyla jiná možnost, než vyjít císaři vstříc a nějak tu svou podřízenou pozici přijmout.
0: A on, Lev II., byl svatořečen. Dá se třeba říct, proč?
2: No, u řady z těchto papežů, byť o nich vlastně z těch pramenů nemáme skoro nic, se uchovala právě jasně doložená tradice, že je třeba na ně pohlížet jako na svaté. Co to zapříčinilo, nebo jestli to lze vždycky spojit s nějakým jasně vymezeným konáním, to potvrdit nejsme. Ale ta tradice byla a v mnoha ohledech, pokud ten daný papež se nedopustil nějakého fatálního selhání, nebo, jako jsem hovořil předtím, na něm teda mohl padnout na něj stín té hereze, byť o tom dneska nemusíme to brát samozřejmě nějak přísně, tak vlastně si nějakým způsobem vždycky snažili ten proces, nebo jako ne proces kanonizační, ale prostě tu pověst svatosti potvrdit a tomu papeži tu pozici takhle jakoby potvrdit, že správně vedl tu římskou církev.
0: A třeba dochoval si nějaký dokument takhle jako papeže Leva II.?
2: Dochovaly se nám spíše zprávy o něm a samozřejmě dopisy. Máme nějaké dopisy, což zase souvisí s tím, že v té době už vlastně funguje poměrně spolehlivá, sofistikovaná papežská kancelář, z které se část těch listin dochovalo v rámci různých sbírek papežských dokumentů, takže v tomhle ohledu ano. Ale že bychom měli k dispozici nějaký jeho slavný spis nebo něco takového, tak to ne.
0: Takže tímto se rozloučím s vámi. Děkuji vám za rozhovor. Mějte se pěkně a zase třeba někdy příště u něčeho.
2: Taky děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Ježíšova slova v dnešním evangeliu působí možná ještě silněji než kdy dřív a taky je určitě znáte z písničky z Koinonie. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení. Jakoby mluvil přímo do dnešního uspěchaného a unaveného světa. Žijeme v divných časech, kdy člověk musí být úspěšný, schopný a hlavně neustále dostupný. Telefon, internet, e-maily, aplikace. Vzpomínám na časy, kdy telefon stával doma na poličce pevně spojený drátem se stěnou a pokud jste nebyli právě v jeho blízkosti, nikdo se vám nedovolal. A počítače? No, na ty jsme se školou chodili dívat do takzvaných výpočetních středisek, možná si vzpomínáte. Že si to dnes už neumíte představit a že to muselo být hrozné nemít třeba internet? Naopak, když se na to dívám s odstupem času, bylo to nesmírně osvobozující. Dnes jsme díky rychlosti a stálému spojení přetížení prací, tlakem, strachem z budoucnosti anebo samotou. Máme technologie, které nám mají ulehčovat život, ale často jsme ještě unavenější než dřív. Hlava je plná informací a srdce? Na to není čas. A do této reality zaznívá Kristovo pozvání. Pojďte ke mně. Je zvláštní, že Ježíš neříká, pojďte ke mně vy silní a úspěšní. Nevolá ani ty, kdo mají vše zvládnuté, ale obrací se k unaveným, obtíženým, k těm, kdo nesou nějaké břemeno. Právě takovým lidem nabízí občerstvení, ne krátký útěk od problémů, ale pokoj, který proniká hluboko do duše a který právě dnes tak potřebujeme. Ježíš zároveň říká něco velmi důležitého. Učte se ode mě, neboť jsem tichý, pokorný srdcem. Dnešní svět je tvrdý a obdivuje viditelný úspěch. Pokora bývá zaměňována za slabost a tichost za neschopnost. Jenže Ježíš ukazuje jinou cestu. Skutečná síla není v tom ovládnout druhé, ale ovládnout vlastní pýchu, hněv a také naše ego. Tichý člověk není slabý. Je to člověk, který nemusí křičet, aby měl hodnotu. Velmi aktuální jsou i Ježíšova slova o moudrých a chytrých. Nejde o odsouzení vzdělání nebo rozumu, to určitě ne, ale Ježíš varuje před uzavřeností srdce. Člověk může vědět mnoho a přesto nemusí rozumět tomu nejdůležitějšímu. Můžeme klidně vystudovat teologii, být odborníky na svět, ale můžeme ztratit schopnost soucítit, důvěřovat, žasnout a milovat. Maličcí v evangeliu jsou ti, kdo si ještě dokážou přiznat, že Boha potřebují. Možná právě proto dnes ztrácíme pokoj, protože chceme všechno nést sami. Ježíš nenabízí život bez kříže, ale slibuje, že na něj nebudeme sami. Jeho netlačí, protože ho nese s námi. Toto evangelium je pozváním zastavit se. Najděme chvíli ticha v hluku světa a dovolme mu, aby nám připomněl, že naše duše potřebuje především odpočinek, pokoj a blízkost Boha. Já vám, pravý Pán, já vám odpočinek dám.
1: Nyní se přeneseme do Českých Budějovic, do kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Zpíváme píseň číslo 715, která se jmenuje O srdce Páně, archo naší spásy. Celebruje pater Josef Mendl.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milovaní bratři a sestry, milí boží přátelé, tady v kostele svatého Vojtěcha v Čtyřech dvorech, i vy, kteří jste s námi duchovně spojeni skrze Radio Proglas. Všechny vás vítám do tohoto společenství s velikou radostí, neboť církev dnes na celém světě slaví slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, toho úžasného pramene a studnice Boží lásky. Abychom se dobře připravili na slyšení Božího slova a na slavení svatých tajemství, pokorně na začátku této mše svaté vyznejme své hříchy a prosme Boha za očištění našich srdcí. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Všemohoucí Bože, oslavujeme srdce tvého milovaného syna a s vděčností si připomínáme veliká dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme tě, dej, ať je nám jeho srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého

Čtení z páté knihy Mojžíšovi. Mojžíš řekl lidu, jsi lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu. Tebe si vyvolil Hospodin, tvůj Bůh, abys mu byl zvláštním lidem mezi všemi národy na povrchu země. Hospodin si ve vás zalíbil, vyvolil si vás ne proto, že byste byli četnější než všechny národy. Vždyť jste mezi všemi národy nejmenší. Jen z lásky k vám a proto, že Hospodin zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky faraona, egyptského krále. Pochop tedy, že Hospodin tvůj Bůh je pravý Bůh, věrný Bůh, který zachovává smlouvu a lásku až do tisícího pokolení k těm, kdo ho milují, kdo dbají na jeho příkazy, ale trestá právě toho, kdo jej nenávidí, tím, že ho zahubí. Nebude odkládat, ale potrestá právě toho, kdo jej nenávidí. Proto zachovávejte příkazy, zákony a ustanovení, které vám já dnes přikazuji, a plňte je. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha. A každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdy nikdo nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš se ujal slova a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom syn a ten, komu to chce syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě. Neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo Boží. Milovaní bratři a sestry, tady v kostele svatého Vojtěcha i vy, kteří nás posloucháte prostřednictvím Radia Proglas. Jak už jsem říkal v úvodu, slavíme dnes velikou, krásnou slavnost, slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, které je symbolem lásky Boha Spasitele vůči nám lidem. Dnešní forma pobožnosti, kterých se vychází ze soukromých zjevení, kterých se v 17. století dostalo řeholnici Markétě Marie à la Coque, která je nazývána apoštolkou úcty k srdci Ježíšovu. Spasitel jí ukázal své tělesné srdce a řekl jí: podívej se, to srdce, které tolik lidí milovalo, že ničeho nešetřilo, ale úplně se vyčerpalo a strávilo, aby jim ukázalo lásku. Tady je tedy věroučný podklad úcty k Ježíšovu srdci. Spasitelovo srdce, výheň lásky planoucí, chce i naši vzájemnou lásku. Chce, abychom se s ním co nejúžeji spojili. A protože hlavní poslání Ježíše Krista, jeho životního díla, bylo přinést výkupnou oběť za hříchy všech lidí. A proto Pán od nás chce, abychom byli spojeni s jeho obětí, s jeho láskou na kříži. Abychom ho nemilovali jenom ve chvílích, kdy se nám nějak daří a něco, jak jsme šťastní, jako to usiluje dnešní povrchní svět, ale bychom si zvolili Ježíše a milovali ho v tom, kdy nejvíce projeví lásku na kříži. Jeho srdce je potupami nasycené a proto od nás žádá útěchu. Jeho spravedlnost je hříšníky přímo vybízena k trestu, chce od nás odčinění dobrým životem. A právě v tom spočívá úkon smíru.
správná úcta k srdci Ježíšovu není žádnou sentimentální úctou. Láska k srdci Ježíšovu není něco povrchního, ale to je velmi hluboká skutečnost. Zaposlouchejme se ještě v tuto chvíli do slov spasitelových, které řekl svaté Markétě. Nevděk lidí mě bolí víc, než všechno, co jsem vytrpěl při svém krutém umučení. Kdyby mi lidé ukázali jenom trochu lásky, připadalo by mi ničím, co jsem pro ně vytrpěl. Ano, kdyby to bylo možné, ještě víc bych pro ně vykonal. Kdyby mi prokázali trošičku lásky. Ale oni projevují takový chlad a odmítají mou snahu dobře jim činit. A proto mi poskytni alespoň ty trochu útěchy tím, že budeš podle svých sil napravovat lidský nevděk. Tolik Ježíš ke svaté Markétě Marii Alacoque. A tato slova určitě platí i nám, každému z nás, neboť vidíme to, jak na každém kroku jsme přímo obklopeni nevděkem, neláskou, pohrdáním, nevšímavostí, možná i rouháním k božskému spasiteli.

0: Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován. Za dnu Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. A jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev, vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Milovaní, Boží láska, která je naší jedinou nadějí, zahrnuje všechny lidi. A proto z našich modliteb a prozeb nikoho nevylučujme a volejme.
1: Prosme za ty, kdo hledají Boha v jiných náboženstvích, i za lidi, kterým je duchovní život lhostejný.

za své nepřátele i za ty, jimž jsme ublížili my. Prosme za lidi, kteří nám jsou lhostejní, a za ty, s nimiž si nerozumíme. Prosme za živou i zemřelou rodinu, za kterou je obětována tato

Přijmi, Bože, tyto naše prosby jako projev starostlivosti o tento svět s důvěrou ve tvou dobrotu. Věříme, že nás nejenom slyšíš, ale také vyslyšíš podle míry své božské lásky a moudrosti skrze Krista, našeho Pána.

který ti přinášíme.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci Všemohoucímu. Prosíme tě, Bože, pohlédni na nevýslovnou lásku tvého milovaného syna a dej, ať nám účast na jeho oběti přináší odpuštění hříchů, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Pán s vámi, z hůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on nás miloval do krajnosti. Vydal se za nás na smrt a dal se vyzdvihnout na kříž, aby všechno přitáhl k sobě. Z jeho probodeného srdce vytryskla krev a voda a církvi se otevřela studnice života. A všichni jsou pozváni, aby přicházeli a čerpali s radostí milost a spásu. A proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy ve veliké radosti voláme.

Vpravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná.

Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebestoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplni ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Petrem a Pavlem, se svatým Vojtěchem, se svatou Markétou Marií a Lakok a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Vlastimila, na mě tvého služebníka, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry, všechny, kdo z tohoto světa odešli ve tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože. Dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, nebo ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať na vás, na všechny sestoupí, naplní vaše srdce a zůstane vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem znamením pokoje, znamením lásky.

který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla,

Modleme se. Bože, ty nám dáváš svátostný pokrm, veliký dar své lásky. Upevňuj a rozněcuj v nás tuto lásku, abychom žili v trvalém spojení s tvým synem a učili se ho poznávat a milovat také v našich bratřích. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Děkuji vám všem, kteří jsme společně mohli prožít tuto vzácnou chvíli kolem Kristova oltáře. Kéž nás posílí toto společenství s Kristem, abychom mu od této chvíle dokázali podle prosby svaté Markéty Marie Alacoque projevovat větší vděčnost a větší lásku. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Slyšeli jsme mši svatou, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Omlouvám se, na začátku jsem řekl, že bude celebrovat pater Josef Mendel, celebroval biskup Pavel Posád, kterého jste jistě poznali. My nyní uslyšíme začátek skladby z hudebního zastavení. Bude to skladba Te Deum pro sola, sbor Chlapce, trubky, tympány a basso continuo. Uslyšíme na tympány hrát hráče Marie-Ange Petty. Celou skladbu sepsal Marc-Antoine Charpentier.

Odbyla 19. hodina, vy posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. Tím, že odbyla 19. hodina, tak můžete pozvat k vašim radiopřijímačům nejmladší posluchače, protože nám začíná večerní zíváček.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, doufám, že se máte skvěle. Máme tady jeden z posledních víkendů, který nás dělí od prázdnin, tak doufám, že už se na něj hrozně těšíte. Ale já nebudu předbíhat, protože máme teprve pátek a na ten víkend je potřeba se vyspat. Takže nás čeká pohádka, písnička, modlitbička a pak můžeme jít spát. Dnes uslyšíme pohádku moldavskou. Bude o třech bratrech, kteří hledali poklad.
1: Na březích zelené, široké řeky Dněstru je hlína úrodná, černá jak dívčí vlasy a stejně tolik voňavá a kyprá. Na laskavém slunci zraje ovoce, sládne réva, obilí žloutne a v teplém větru kývá těžkými klasy. Kdo má ruce k práci, na bídu si tady nestýská. Žil tam kdysi jeden člověk, vdovec, a měl tři syny. Měl taky sad, který se táhl od jeho domu z bílého kamene po slunečné strání dolů k vodě, a ten mu přinášel tolik užitku, že byl i se svými dětmi spokojeně živ. Pracoval od svítání do soumraku, žádné námahy se nebál, žádné dílo neodložil. Všechny stromy v sadě na jaře stály jako družičky ve svatebním průvodu, celé růžové a bílé v jednom květu. A kdyby jejich hospodář větve nepodepřel, v létě by se lámaly pod tíhou ovoce. Pracoval poctivě a usilovně, ale sám. Jeho tři synové, kteří vyrostli ve statné veselé mládence, se raději potulovali kolem řeky, tu a tam ulovili pro své potěšení rybku nebo ve stínu jabloní polehávali v trávě a bezstarostně tlachali o všem, co jim slina na jazyk přinesla. Občas je některý soused napomenul. Proč nepomáháte tátovi, chlapci? Copak nevíte, kolik práce stojí takový sad? Zahálčiví bratři však jen mávli rukou. Ale co bychom se namáhali? Otec nás bez tak nepotřebuje. Sad je jeho potěšení. Od jak živa si na něj stačil sám. Mládenci lenošili a tatík stárnul. Už toho nezastal tolik, co dřív. Sesychal, hrbil se a jak mu ubývalo síly, pozvolna pustl i sad. Nebylo, kdo by okopal stromy, prořezal je a okuřoval v jarních mrazících, zbavoval housenek a mšic, nemocné větve pálil a zdravé podpíral, aby se pod ovocem nezlámaly. Když jednoho dne zůstal hospodář ležet na dobro, sad byl už spola zdivočelý, zarostlý kopřivami a do zšeřelé světnice se neprořezanými korunami stromů neprodral ani sluneční paprsek. Synové stáli kolem lůžka celý polekaní. S údivem hleděli na drobného, sedřeného staříka, málem jako by otce poprvé uviděli. Pro samou zábavu a zahálku si až do té chvíle nestačili všimnout, jak otec a s ním celý sad uchřadl a schátral a jak se nouze vplížila do stavení. Oči se jim naplnily slzami. Vždyť měli svého tátu rádi a teď věděli, že od nich na dobro odchází. On je však těšil. Nebuďte smutní, chlapci. Jste silní, urostlí, jak jedle, nestratíte se beze mne. Mnoho jsme pracovali, já a vaše matka, dokud žila, a tak jsme pro vás nastřádali poklad, který vám nedovolí poznat bídu. Zakopali jsme ho u domu. Až zavřu oči, hledejte. Synové se rozplakali ještě víc. Líbali otcovi upracované ruce, laskavé do posledního okamžiku. Tak rádi by tatínka zadrželi mezi sebou, na rukou by ho nosili třeba i bezmocného, jen kdyby žil. Ale smrt už vešla do dveří a ta je silnější než nejvroucnější přání. Stařík zemřel, synové jej s úctou pochovali a vrátili se do prázdného domu. Dostali hlad, ale komora byla skoro prázdná, jen na dně truhlice něco mouky a ve sklepě zbytky loňských jablíček.
2: za co nakoupit cukr, sůl, olej, maso anebo teplé boty na zimu. A tu si bratři vzpomněli na poklad, který jim rodiče zanechali. Pojďme kopat kolem domu, povídá nejstarší. Nic jiného nám ani nezbývá. Všichni tři vzali zahradnické náčiní, rýč, motyku a krumpáč a pustili se do práce. Rozryli záhony pod okny, záhony zarostlé lebedou a kopřivami, kde sotva živořilo několik mrkví a pár cibulek, vrtali se v hlíně jako krtci a přece nenarazili na truhličku s penězi. Musíme to zkusit o kus dál, povídá prostřední. Bratři už měli ruce bolavé, dlaně jim tvrdly do mozolů, ale nezbývalo, než prostředního poslechnout. Rozrývali starý, zašlý sad kus pokuse, postrání dolů k řece. Přestárlé stromy, a to byly už skoro všechny, museli vykácet a vydobít kořeny. Co kdyby za všechna ta léta truhlička s penězi zarostla do nich? Celou stráň bratři skypřili a zryli, vykáceli ji, až se zalila sluncem, ale dosud žádný poklad nenašli. A bída se na ně šklebila z prázdného sklepa, škaredila se z prázdné komory. Asi jsme ryli moc po povrchu, povídá nejmladší. Musíme se do toho pustit znova a pěkně do hloubky. Chlapíci přerili zahradu i stráň znovu. Tentokrát rýč nebo krompáč občas narazil do něčeho tvrdého. Pokaždé se všichni k tomu místu zběhli, doufali, že konečně našli truhlu plnou peněz, ale vždycky vytáhli ze země jen kámen. Vynesli ho, aby nepřekážel, a pokračovali v práci. Hromada kamení rostla a kam oko pohlédlo, tam už se černala úrodná hlína. Truhličku bratři nenašli, ale když podruhé přerili zahradu i stráň a rozhlédli se, odevšad na ně dýchala vůně dohluboka skypřené půdy. Udělali v skutku pořádný kus práce. Bylo by škoda nechat zase všechno zarůst kopřivami a lebedou, povídá nejstarší z bratrů, což abychom na naši stráň vysázeli vinohrad. Dobrý nápad, souhlasili oba mladší. Aspoň všechna ta naše dřina nebude nadarmo. Zasadili tedy mladé hlavy révy do stráně, kam se opíralo slunce, zaseli semínka zeleniny do záhonků u domu a všechno rostlo radost pohledět. Bratři, kteří uvykli práci, se teď o své starali i dál. Po nedlouhém čase přinesl vinohrad bohatou úrodu. Vesele bratři sklízeli svoji první révu. Naplnili mnoho košů. Z hroznů vytlačili šťávu, nechali skvasit víno a že bylo lahodné a sladké, dobře je prodali. Polekaná bída utekla z kamenného domu nad řekou Dněstrem a nikdy víc se nevrátila. Komora se naplnila, sklep voněl ovocem a vínem v sudech. A tři bratři v podvečer, když skončili s prací, sedávali na lavičce pod okny, ochutnávali chladné vínko a vzpomínali na otce. Už věděli, že je neošidil. Nekopali nadarmo tolik dlouhých dnů. V zemi, kterou zryli, skutečně našli poklad. A lepší, než by byla bedinka s penězi. Takový, z kterého je-li člověk pilný, nikdy neubývá. Do smrti z něj budou spokojeně živi.

0: Slyšeli jsme pohádku z cyklu Strom plný papoušků, kterou podle moldavské pohádky napsala Zuzana Nováková. Vyprávěla ji Adriana Růžičková. Zítra uslyšíme ukrajinskou pohádku o tom, že dobré srdce a vzájemná láska jsou nad horu zlata a drahého kamení. No a my si pojďme poslechnout první písničku, ta se jmenuje Pohlazení.
1: Náš hladivý bliž je hebký, jak víš. Pohlazení, jo, to se cení.
2: Hned pohlazení se lidi mění.
1: Tak, tak.
2: Na trápení je pohlazení.
1: Dávno to víš,
2: jak hladí plyš.
1: Plyš je tlapka,

0: duše s tím. Jdem s pohlazením.
1: No vidíte to? Tak hezky zpíváme a nikdo nás nehladí. Víte co, kolego?
2: No?
1: Pojďte, budeme se hladit navzájem.
2: Tak, začněte vy, no, ano. Tak, já... Hlačte, hlačte. Tak. Tak.
1: Je to dobrý, dobře?
2: Je, to je prima.
1: A teď vy, jo?
2: Jo, jo, jo, já budu váš hladík. Tak, tak, tak. No, to je ono, tak.
1: Vy jste přímo hladíčko.

0: No a pojďme se společně pomodlit ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že mě máš rád. Děkuji ti za tvé srdce plné lásky ke všem lidem a za tvůj příklad, který bych měl následovat. Pomoz mi v tom, prosím. Amen. Já už se teď s vámi rozloučím. Mějte se pěkně, užijte si víkend. Pokud jste ještě nestihli, nezapomeňte si vyčistit zoubky a alá na kutě.
1: A další písnička, která se jmenuje, a tak to vám schválně neřeknu, no protože

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí, příjemný a pohodový poslech přeje Janis Moras a já vítám tady ve studiu snad svého nejčastějšího hosta. Podle smíchu možná někteří už poznali, je tady Roman Hampacher. Romane, vítej.
1: Ahoj. Díky, ahoj Janisi.
0: No ale na druhou stranu, jako je fakt, že jsi asi můj nejčastější host, že se potkáváme snad po páté. Není to teda po každé...
1: Ve stejné mutaci.
0: Tak, jsou tam různé verze a já je určitě připomenu, ale mám pocit, že nad tvým solovým albem se potkáváme poprvé vedle sebe takhle ve studiu naživo. Že prostě jsme si vždycky volali na dálku, že to nějak nešlo,
1: ano, buď byl jednou jsme si volali na dálku.
0: Ale oni to nějak nešlo se potkat, ano. Tak jsme se potkali online,
1: ano.
0: Ale naživo jsme se viděli ve studiu, v koncertním studiu se Surikatama,
1: ano.
0: A taky s Lotrekem,
1: ano.
0: A ještě se
1: a ještě
0: tam
1: s Lenkou.
0: Jednou s Lenkou.
1: S Lenkou Vavřínkou.
0: No Vavřínkovou. Takže jo, pětkrát, šestkrát.
1: Já tě jako rád vidím, v podstatě téměř už tě znám jako svého přítele. Teda promiň, že se tak...
0: V pohodě, úplně.
1: Ale jako je mi to vlastně příjemný.
0: Jo, mě taky, mě taky.
1: A zároveň teda je mi hrozně příjemný, že Radio Proglas dává prostor, teda samozřejmě nejenom mě, ale prostě, že to je moc fajn.
0: Hmm. Nad čím se teda potkáváme dnes? Album nové, které už je v pořadí 8, pokud správně počítám,
1: ano.
0: A aby se to dobře pamatovalo, tak opět 8 písniček, tak jako na tom minulém.
1: Ano.
0: To byly Čerty a letos ano. Velmi zajímavý název, který bude rozhodně předmětem naší debaty. Nil Novi Sub Sole. Já jsem měl latinu 7 let, pozor, na ano. Gimplu, ale stejně jsem nevěděl, co to je, tak to
1: ale
0: nechám to bys... říct tebe, ale počkej, jo, ještě pustíme písničku, nejdříve posluchačům, aby věděli, s čím mají vlastně tu čest tentokrát v podání Romana Hampachera. Co bys dal na úvod?
1: No tak řekl to, tak dej tu...
0: Tak dej titulní,
1: tak dej tu titulku.
2: Dívám se dál až tam, kde nebe zemi stírá i cesty zří...

0: Zajímalo by mě, kteří z vás, milí posluchači, vědí, co znamená nil novi sub sole. Pro ty, kteří to nevědí, to teď osvětlí Roman Hampacher. Chtěl jsem říct autor těch slov, ale to není tak úplně pravda.
1: To není vůbec pravda. Autorem slov je Michal Bulíř, protože já už jsem to tady říkal, když jsme se potkali právě mnohokrát před tím, že já si myslím, že když někdo něco umí, měl by dostat prostor a Michalova slova mohou ožívat nejenom teda v mých písních, ale prostě i v jiných. A já jsem vlastně rád, že to někdo dělá dobře a já se zas myslím, že nedělám úplně špatně tu hudbu, takže mě ta spolupráce jako baví. Nicméně tvá otázka směřovala k tomu, co to znamená. Tak nil novi sub sole znamená nic nového pod sluncem. Správně by tam asi mělo být nihil, byť jsem, jako když jsme to řešili, tak samozřejmě je to kvůli frázování, ale zároveň i to nil je prostě možný použít jaksi hovorově. Takže je to vlastně v pořádku. Nic nového pod sluncem.
0: Vulgární latina teda.
1: Tak vulgární ne, řekněme.
0: To se tak říkalo, myslím, jako když byla ta nespisovná.
1: No jasně.
0: Vulgární.
1: Ano.
0: Ale latina, když je vulgární, tak zní krásně.
1: Jasně, ano, samozřejmě.
0: Dobrá, já jenom pro ty, kteří třeba zapomněli nebo zatím ještě neslyšeli z nějaký z těch našich minulých pořadů, tak ty si kromě toho, že jsi písničkářem, také jsi kazatelem církve adventistů sedmého nebe. No a pojďme ale...
1: Dne. Ale ne, seš v pohodě, to je jako, to si plete. Samozřejmě nebe je taky v pořádku, ale nezůstaneme u dnů zatím.
0: My jsme zvyklí na to sedmé nebe, že říkáme, tak sedmého dne, pardon. Pojďme radši k muzice. Ty jsi na české hudební scéně asi tak 30 let. A 8 desek. Různé žánry, různé kapely, různé projekty. Ty jsi tady mluvil o Michalu Bulířovi. Tak tady je spojený s tebou i v rámci Lotreku.
1: Ano.
0: A navíc napsal vlastně texty už na album Čerty, na to předloňské. Tam je teda, opravuju se, není tam 8 skladeb, ale 9.
1: 9.
0: To tady vidím. 9, tak a ta vaše spolupráce se teda asi osvědčila.
1: No, to je ta blízkost. No. Já jsem to takhle předtím měl i s Merkou, úplně samozřejmě na jiných jako hladinách, ale bylo to hrozně fajn a vlastně možná i je, jo, pořád, nebo mělo by být. Ale Michal prostě... On je úplně jiný než já, ale máme prostě jako nějaký průsečíkový body, které jsou naopak jako úplně stejný, až mě to překvapuje. Takže...
0: No on přece dělá, řekněme, takovou grafickou komiku, jestli se nepletu, že jako zpracovává obrázky prostě takové vtipné a...
1: No jak kdy, hele, to je takový... To se děje prostě v rámci Lotreku, kde my si fakt hrajeme. Mm-hmm. Takže děláme prostě ptákoviny, chceme, aby se lidi bavili, abychom my se bavili, aby to bylo jako opravdický, protože v té kapele je strašně důležitý, jako velmi specifický, někdy až jako drsnej humor. Jako nemyslím zlej, ale takovej, že se moc nešetříme a baví nás to.
0: No víš, to si myslím, že si můžou ověřit posluchači i v tom pořadu na webu hudební rozhovory CZ. Když se zadáte Lotrek, psáno francouzsky.
1: Ano, Lautrec,
0: tak ten koncert je tam k dispozici, můžete si poslechnout, jak to funguje. Právě to jsem myslel, že vlastně Michal má takový jako vtělený sarkazmus.
1: No, víš co, my ho to necháme jako dělat, nebo takhle, my jsme rádi, že to dělá, jako, protože to je hromada práce. Ale myslím si, že právě tenhle ten vtělený sarkazmus, ironii, sebeschazování, tebeschazování, že je nám vlastně jako vlastní všem třem a proto to tak prostě funguje.
0: Mm, ale myslel jsem to právě do kontrastu k těm textům vlastně, které ty zhudebňuješ. To je zajímavé, pokud někdo třeba Michala Bulíře trošku sleduje, tak to může být velmi zajímavé srovnání.
1: Ano.
0: Pojďme si pustit další ukázku. Jak jsem říkal, je tam 8 písní, takže my dneska pustíme téměř všechny. Uvidíme, nakolik se dostane. Měli jsme tady tu titulní Nil novi sub sole, tedy nic nového pod sluncem. Mě třeba zaujal Antikvariát.
1: Tak ho tam dej.

0: Písničkář Roman Hampacher je dnes hostem ve studiu Proglasu. V pořadu Jak se vám líbí představujeme si jeho nové album Nil Novi Sub Sole, tedy ještě jednou Nic nového pod sluncem. Ona to ale není tak úplně pravda.
1: No jasně. Hele, dobře, Nil Novi Sub Sole jako titulní skladba je pro mě jako strašně důležitá tím obsahem. Jo. Já totiž, když jsem natočil Čerty, je to historka, kterou říkám na koncertech, ale je pravdivá. Jako. A neřeknu jí celou, jo, ale to hlavní bylo, že já jsem si myslel, že bych třeba mohl dostat nějakou cenu. Tak jako neskromně, prostě. Protože se mi ty Čerty jako z mýho pohledu povedly, že jo. A každý muzikant je trošku blázen v tomhle. Ono jako dokonce u některých novinářů to prolezlo do nějakého výběru, takže o to víc jsem se nafouk. A pak to jako nevyšlo. A já jsem byl naštvaný, což mě překvapilo, a pak jsem byl ještě víc naštvaný, že jsem na sebe naštvaný. Prostě taková zvláštní smyce. A jako prošel jsem si takovým zvláštním jako údolíčkem, kde mi najednou jako došlo úplně jinak, že vlastně fakt ty ceny nejsou důležitý. A že takový to draní se jednomu druhému po zádech, abys byl co nejvyš a udržel se tam co nejdíl, že je vlastně velmi osamělej úděl a že je mnohem zajímavější a lepší být jako v tom davu, teď to myslím v tom nejlepším slova smyslu, mezi těma lidma a dělat tu muziku, protože jí máš rád. Což jako není některá jako nová informace, to všichni víme, ale prostě z nějakého důvodu vždycky trneme, jestli dostaneme toho anděla, nebo tuhle tu cenu, nebo tamhle tu cenu, jestli nám zatleská víc lidí, jestli budeme mít víc hlídnutí. Prostě to v nás je. Takže vlastně ten text je hodně o tom pro mě. A je tím pádem pro mě jako očistnej, důležitý, osvobozující a zároveň neříká nic novýho.
0: Je to nějaká fráze, která se třeba vyskytuje v nějakém historickém pramenu, nebo kde to Michal vzal?
1: Hele, myslím, že to je kazatel, že to je z Bible. Mhm.
0: Což asi vlastně je tobě tím blíž a je to velmi zajímavý právě tím, že ten název jako takový by mohl působit dojmem, že to album je takový jako kontemplativní nebo prostě, jak to říct to.
1: Tak ono je. Je to prostě kus Michalovy duše taky, protože on samozřejmě dělá různý texty. Myslím, že má obrovský cit pro vcítění se do někoho dalšího, což je taky dobrý. Myslím, že nám dvou to jde docela jako snadno. No a myslím si, že já jako nevím, jestli v něm budím, v každém případě využívám tu jeho složku, kterou on jako, myslím si, rád a šikovně skrývá, že prostě v sobě má tu citlivost. A já naopak se jako nebojím jí jako nějak jako dostat ven. Na koncertech to pak vypadá tak, že při písních lidi dumají a mezi nima se dost často smějou, protože já mám rád humor, ale prostě v těch písních to není.
0: Takže to pak vyvažuješ mezi těma písničkama, tam je ten prostor to trošku odlehčit, hodit to na jinou kolej a pak se vrátit zpátky.
1: Jako podivu to funguje. Hmm. Dělá to jako ten tvar dobrý.
0: No prý to věděl už Shakespeare, že do každé tragédie vměstnal nějaký výstup klaunů a v každá komedie obsahuje nějaký vážný prvek.
1: Ano.
0: Takže to jdete v dobrých kolejích.
1: Ano,
0: vlastně.
1: Ano, my a Shakespeare zní dobře.
0: Já jsem jenom myslel vlastně vzhledem k tomu názvu ještě, že by to mohlo budit ten dojem nějakého kontemplativního alba, což ty potvrzuješ v rámci textu, ale v rámci muziky. A naopak tam je jako vlastně docela takto jako tepe, trochu víc, než jsme si myslím byli u Romana Hampachera zvyklí.
1: Jo, tepe to, protože tam mám skvělý spoluhráče, Dave Mendes hraje na baskytaru, Vašek Pol hraje na bicí, to jsou oba dva jako velmi dobrý muzikanti prostě. A v několika písních hraje můj kamarád Ondřej Kaberna, výborný klavírista, pianista, klávesista. Takže jako samozřejmě, že to má takovej ten jako větší jakoby drive, ale vlastně to není až tak nic moc novýho. Prostě seš, jaký seš, že jo. Prostě není to heavy metal, je to prostě vlastně furt stejný, akorát to víc tepe díky té kapele.
0: Ale nakonec nic nového pod sluncem.
1: Nakonec, jak říkáš.
0: Romane, pojďme si pustit další ukázku. Teď jsi na řadě ty.
1: Dobře, hele, já bych dal Stopy. To je taky píseň pro mě důležitá.

0: Roman Hampacher, písničkář, který vydal nové album Nil Nový Subsole, sedí dnes se mnou ve studiu Proglasu a v pořadu Jak se vám líbí se povídáme o tomto albumu, o tom, co je za ním a tak podobně a tak dále. Texty ještě jednou, Michal Bulíř, a muzika je tvoje. Mm-hmm. Mluvil jsi tu o kapele, ale mluvil jsi taky o tom, že písnička Stopy, která právě dozněla, je pro tebe důležitá. Mm-hmm. Čím se stane, že třeba je nějaká písnička důležitější než jiná? A dá se to takhle vlastně říct?
1: To neodhadneš dopředu úplně, co to s tebou dělá. Já jsem se dostal do stádia, kdy se dojímám při písních, které hraju. Jako, asi je to věkem, nevím. Ale u tady té písně jako dost často říkám, že si tam trošku jako vyrovnávám účty s tím, že se furt stěhuju jako farář. Nebo ne furt, ale dost často na to, aby mi to vadilo. A vlastně je o tvářích, který ti prostě vylejzají při bezesných nocích, lidí, který jako máš rád nebo měl si rád a už je nepotkáváš, protože seš někam přestěhovaný. A vlastně je to o takový jako touze nějak, aspoň u mě uvnitř, jednou je mít na jednom místě a říct jim, že toto, že jsem je měl rád, že bylo myšlený vážně, že to nebyla profesionální nějaká taková jako rutinní věc prostě. Takže to je někdy bolavý. A ta písnička je v podstatě o odcházení trochu a o tom, jak se jako rovnáš prostě s tím, že život nějak plyne a ty se s tím musíš vyrovnat, že prostě někde jsou ty tváře, který máš rád.
0: Vy, když tvoříte ty písničky, tak asi spíš směrem k textům. Jak to vlastně s Michalem děláte? On zpracovává tvoje dojmy, emoce, příběhy?
1: To já nevím.
0: Nebo
1: Michal s oblibou říká, že je zloděj příběhu a protože spolu jako hodně mluvíme samozřejmě i díky kapele, ale i tak si jako voláme, tak si myslím, že jak jsem říkal, že on má jako docela velký dar na cítění se do věci, tak a je sečtělej a fakt jako ví a poslouchá, jo. Takže tak prostě podle mě je schopnej se trefit do toho, kde já jsem, někdy víc, někdy míň. Jo. A samozřejmě k tomu přispívá i to, že jsme jako podobný duše, jo. Jako i s Martinem Kalendou, což je třetí lotrek, že jo, tak prostě nějak tohle si sedlo jako hrozně hezky. A většinou dělám muziku na text. Prostě nedospěl jsem k tomu, ačkoliv potom jako vnitřně toužím jako pracovat si sám s textem, pak by to asi vznikalo jinak, protože považuji za ideální, když to vzniká nějak jako dohromady. Ale jako mám nějaký útržky, když skládám, tak mám spoustu vedlejších motivků, útržků a akordických postupů, se kterýma vlastně nevím si rady třeba a dost často někde skončí, protože najednou jako vím, že to tam patří. Jo. Ale většinou je to tak, že jako Michal mi pošle nějaký texty, napíše mi pane AB, ten bude asi pro vás. A já nad tím tak jako přemýšlím a dost často to tam padne. No.
0: Není to teda tak, že bys mu vyloženě vyprávěl nějaké zážitky s tím cílem, aby z toho napsal text?
1: Ne. Teď k posledku, když děláme nějaké nové věci, tak mu sděluju nějaký svůj pocit ze života, který mám a že bych jako potřeboval, jestli nemá nějaký texty, které jsou vlastně tímhle směrem hozený. A tam se pravda jako nějaký důvod jako vybírám trochu víc, možná je to tím, že už je to několikátá deska v pořadí, jak je člověk opatrnější, ale asi hlavně jde mi o to sdělení, abych jako sděloval nějakou věc, kterou cítím.
0: Při tom zhudebňování Michalových textů máš pocit, že už v nich je zakódovaná nějaká melodie, že tě ten text nějak vede ve skládání té muziky?
1: To je v každém textu.
0: Jo?
1: Když trošku chceš, tak samozřejmě tě to nějak vede. Je tam hlavně rytmus, který se musíš objevit a je dost hloupý, když jdeš proti němu. Jako. No děje se to někdy, jako, že to slyšíš v rádiu. Tak prostě je tam nějaký rytmus, který musíš respektovat a nebo nemusíš, ale musíš s tím pracovat minimálně. A melodie, tam si člověk musí dát trochu pozor, aby nevykrádal sám sebe, protože my máme jako samozřejmě přirozeně nastavenou nějakou melodiku. Takže já tomu třeba čelím tím, že některé melodie skládám na klavír, což je jako nástroj, který jako neovládám, nebo jestli ovládám kytaru, tak piano určitě neovládám, jo. Nebo si něco pískám jenom na hubu a pak vlastně se snažím objevit, který akordy by do toho šly, což samozřejmě taky není úplně danost, jako prostě snažím se hledat jako jiný přístup k té věci, ale zároveň z toho nedělám úplně trágu, jako prostě seš, jaký seš. Sděluješ nějaké věci. Mnohem víc třeba pracuju poslední dobou s výrazem. Je pro mě hrozně důležitý, aby ten text jako měl a teď mluvím hlavně teda o koncertech, prostě jako dostat ty lidi do toho svým hlasem tak, aby jako věděli, že jsou v té písni, to je docela těžký, ale zároveň jako nesmírně zábavný. Že to jenom neodspíváš, víš?
0: Tak pojďme zjistit, nebo my to asi nezjistíme, ale pojďme nechat posluchače zjistit, jestli se ti to povedlo i ve studiu.
1: Tak zkusíme. Co tam máš dál teď?
0: Co tam máme? To, co milujeme.
1: To bychom mohli dát.

To, co milujeme, je píseň, která právě dozněla, tedy název písně, která dozněla v pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu, a se mnou ve studiu jako host je dnes písničkář Roman Hampacher. Povídáme si o jeho novém albu Nil nový subsole, tedy Nic nového pod sluncem. A k písničce, která dozněla, se váže velmi zajímavý příběh spojený právě tady přímo s Brnem. Tak, Romane,

0: se jako trefí. No.
1: Je to tak i na těch koncertech, co jezdíte teď a vlastně hrajete tu písničku, která už vyšla. Je to tak podobně, že třeba se přidávají v
0: Ale vlastně jako, jako jo, já už jako nerozeznám úplně lidi, kteří třeba už to slyšeli předtím a přidají se, což je další jako nový fenomén, že prostě, že jako zpívají některý lidi se mnou moje texty, nebo teda moje písně, Michalovy texty, tak jako je to milý, cítím, že, a vnímám to tady, si to můžu dovolit tak říct, jako, jako i dárek od Pána Boha, že se v té muzice jako něco stalo, něco, co jsem hrozně chtěl, aby nastalo propojení mezi tím pódiem a mezi tím publikem, aniž bych já se musel vemlouvat do přízně nějakýma nekalejma metodama prostě reklamního typu a tak. Prostě se to děje, já jsem za to hrozně vděčný. No.
1: Jak to vlastně je s písničkama z tohoto alba, a klidně i s jinýma, naživo? Jezdí ta kapela, která nahrávala to album?
0: Ne.
1: Nejezdí?
0: Ne.
1: Takže takhle v této podobě, v tomto aranžmá, je jedinečná příležitost to slyšet opravdu jenom z té nahrávky.
0: Ale na druhou stranu, já jsem se snažil ty aranže dělat tak, a dělám to tak vždycky, aby tam zůstala primárně ta píseň. Takže to, že tam jsou elektrické kytary, občas je tam nějaká vehrávka nebo něco takového, všechno to vlastně slouží atmosféře té písně, aspoň doufám. Jo. A vlastně, když hraju naživo, tak se teď děje taková zvláštní věc, která samozřejmě má přesah i do další tvorby, kdy jsem zjistil, že jako pro dosažení podobného efektu lze pracovat jako i s dynamikou směrem k tomu tichu a vlastně i k tichu. Jo. A stalo se mi párkrát, což bylo jako, je to velmi milý, že vlastně hraju třeba i po docela hlasitý kapele nebo před hlasitou kapelou a teď je tam prostě třeba 50 lidí v publiku a já najednou zjistím, že já už ani nehraju a jenom zpívám ten text a ty lidi jsou jak pěny. Jakože jsou v tom prostě napojený a já pak můžu přidat, prostě si tu dynamiku posuneš ne jako od akustický kytaře k humbuku celý kapely, ale vlastně od ticha k tomu, když jako hraješ na tu kytaru, mám jako malinko víc ostra a ta dynamika tam vlastně jako je.
1: Takže ty jezdíš sám, prostě hraješ solově. Ty jsi používal krabičky, různé efekty, loop, smyčkovač.
0: Něco mám, teď jsem ho vypnul, ten looper, ale teď zrovna mám doma, zase jako prostě ho mám na zemi a zase jako znova přemýšlím právě v souvislosti s novými věcma, jak to zase jako použít nějak šikovně a organicky.
1: A ta překážka v tom, aby hrála ta kapela, to je čistě řekněme, že se nesejdou diáře, kalendáře, anebo prostě...
0: To ono by to asi jako bylo obojí, ale... Jakože jak tohle, tak ta druhá věc a to je podle mě ekonomická stránka věci, protože já vím, že ti kluci by asi byli jako i velmi laskaví a jeli by se mnou, jako, ale prostě za prvý mě je teda hrozně blbý prostě jet s někým někam a dát mu tam minimum honoráře v podstatě, to je mi prostě trapný a druhá věc je, že já nedělám věci moc na půl, nebo jako nechce se mi dělat na půl, takže ta muzika, tak jak je napsaná, tak bych chtěla trochu zkoušet. Ono totiž, čím jednodušší napíšeš aranže, jakože to lidi poslouchají a říkají si, ono to tak jako tam jenom je, tím těžší je to zahrát naživo. Když jako všichni mydlej, tak se to tam vždycky nějak ztratí, ale když jako najednou potřebuješ, aby opravdu ten snare jako hrál jenom ty správný tóny, protože ty to hraješ zase prostě tak, aby to byla ta skládačka, tak ona to není úplně sranda, to vlastně jako se cvičit. Takže já prostě i vzhledem k množství práce a tím, že každý bydlíme někde jinde, tak se toho jako dost se tomu bráním. Možná, že na křtu jako něco spácháme, pakliže něco bude teď na podzim, takže že bychom mohli prostě udělat, že oni by rádi, kluci, že jsou skvělí, ale prostě já se tak držím trochu zpátky. No.
1: Před námi je předposlední ukázka dnešního pořadu z tvého nového alba.
0: Mm-hmm.
1: Co bys vybral?
0: Já bych tam dal to Evangelium podle Jidáše.

0: Ještě pár minut bude hostem v dnešním Jak se vám líbí na Proglasu Roman Hampacher, písničkář s novým albem Nil Nový Subsole. S novým albem, které vlastně čeká ještě na svůj křest, teda podle toho, co jsi říkal před písničkou, ale ty jsi známý mimo jiné tím, že jakmile vydáš jedno album, v podstatě už máš hotové to další.
1: Jasně.
0: Je to taky teď?
1: Hele, je v podstatě, ale jako hotové, no, jako ty písně mám v podstatě 7 písní, což je, jako, já fakt jako dlouhý desky nechci vydávat, takže to tam je nějakým způsobem, přemýšlím o nějakém novém přístupu zase, aby to nebylo furt stejný. Vlastně mám několik takových jako ideí, prostě tam propsat nějaký jako víc jakoby tribální zvuky, možná se vrhnout do toho, že tu kytaru nějakým způsobem zmrším, aby to nebyla primárně jenom kytara. Líbilo by se mi, a to bych asi rád, aby vlastně to vzniklo ve studiu jako kdyby naživo. To znamená, prostě muzikanti budou vědět, co by asi zhruba mohli, ale prostě pojedeme do toho studia, zůstaneme tam týden, 5 dnů třeba a uděláme ty písničky na tom místě. Že si myslím, že vlastně to jako je možný, protože vlastně u každé písně je to tak, že pak, když je dobrá, řekněme, nebo splňuje aspoň nějaký parametry, tak vlastně ona obstojí, ať ji budeš hrát na trombon, anebo prostě s kapelou, akorát to bude mít jiný tvar. Takže si myslím, že by to mohlo klapnout, tohle. To se mi líbilo moc.
0: To zní moc hezky, zní to jako velmi zajímavý příslib. Pokud se to stane, tak já si tě už teď zamlouvám na další rozhovor.
1: Přijdu moc rád.
0: Pro Proglas, v pořadu Jak se vám líbí. Ten dnešní je totiž už u konce. Stále ale platí, že tě můžou posluchači sledovat na tvém webu romanhampacher.cz. Jsi aktivní na sociálních sítích, takže rozhodně i tam. No a před námi je závěrečná skladba.
1: A teď kterou tam dáme?
0: Kterou tam dáme? Nechám to už na tobě.
1: Dobře.
0: Takhle, nebo já nenechám to na tobě. Začali jsme poslední z toho alba, takže bychom skončili tou první.
1: Tak skončíme tou
0: Ptáčata.
1: První. Akorát tam má ve folkovém prostředí hrozně nebezpečný název Ptáčata, že jo? Takže když začnu koncert Ptáčatama, což dělávám, a řeknu, že zahraju Ptáčata, tak na některých lidech vidíš lehké překvapení, že nevědí, co se bude dít. Ale jsou to jiný Ptáčata než ty brontosauří.
0: Dnešním hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu byl Roman Hampacher. Romane, díky, ať se ti daří.
1: Díky, Janisi, díky moc.
0: Další Roman byl za mixážním pultem, Roman Kabelka, který měl starosti zvuk, a od mikrofonu se loučí také Janis Moras. Těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

0: Rouglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to ministr Vojtěch. Firma SpaceX vstoupila na burzu. Její majitel Musk se díky tomu stal prvním dolarovým bilionářem. Zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný. Bylo mu 76 let. A počasí začátek víkendu bude nejdřív většinou oblačný s přeháňkami. Postupně se začne od jeho západu vyjasňovat a teploty zítra nejčastěji do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách, to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
3: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou v Česku zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, která dnes vstoupila na burzu. V rámci primárního úpisu společnost prodala všechny nabízené akcie za 75 miliard dolarů. S tržní hodnotou kolem 2 bilionů dolarů se Muskova firma stala jednou z nejcennějších společností na světě. Firma SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo vývoj umělé inteligence. Pražští policisté stále pátrají po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10. Radiožurnál to potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Matka viděla pohřešovaného naposledy v úterý ráno. Podle ní je ve špatném psychickém stavu a obává se proto o jeho život, říká Rybanský.
4: Mladík má hubenou 165 cm vysokou postavu, černé oči a černé vlasy s pěšinkou uprostřed hlavy. Zvláštním znamením je pak vytetované srdce na pravém předloktí.
2: Kriminalisté už prohledali všechna místa, kde by mladík mohl být. Policie proto prosí veřejnost, aby jakékoliv informace o hledaném volala na linku 158. Dolní poustevna na Děčínsku dokončila 10 kilometrů trailových tras. Na ně se na konci letošního roku v rámci přeshraničního projektu napojí trasy dvou sousedních saských měst, Neustadtu a Zebnic. Přírodní stezky pro kola plné překážek můžou cyklisté v Dolní poustevně začít ode dneška využívat. Kolik peněz stálo jejich vybudování, upřesnil nezávislý starosta Dolní poustevny Robert Holec.
5: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní poustevny města Zebnic jako lead partner a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
6: Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný. Bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak dovedl jako kouč k vítězství v domácím poháru. Během trenérské kariéry vystřídal Uličný řadu prvoligových klubů. Celkem odkoučoval 413 zápasů v soutěži. Druhý nejvyšší počet v historii. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale byl k ním i srdečný, řekl Uličný před časem pro Český rozhlas.
7: Jsem byl ten hajt a řekl, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku, nebo tu vděčnost, nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
6: Hokejový brankář Montrealu Jakub Dobeš je v All-Star týmu nováčků končícího ročníku NHL. Hvězdnou sestavu kanadsko-americké soutěže vybírají tamní novináři. A čeští volejbalisté na úvod domácího turnaje Evropské ligy zvítězili. V Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety.
8: Kolona na D1 u Mirošovic a překážka u Velkých Popovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice překážka. Na 17. kilometru zastavilo auto v odstavném pruhu, řidič ve vestě stojí u vozidla. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice zdržení. Na 19. kilometru začíná kolona, která se táhne až do omezení před mostem Šmejkalka na 23. kilometru. Čekejte zdržení 10 minut. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Moravskou Třebovou překážka. Za Svitavami, za kruhovou křižovatkou zůstalo stát pro poruchu nákladní vozidlo v pravém pruhu.
9: Litomyšle na Mohelnici a za kruhovým objezdem z 500 metrů do toho kruháku na Svitavy, tak tam se rozbil kamion a je tam přímo v zatáčce vidět jenom trojúhelník.
8: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Před námi je deštivá noc, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm. Postupně ale začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude dokonce i polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu od 19 do 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy, tam to bude víc, tam až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

co je. Každá spravedlnost čeká, vím, že si počká na svůj čas. A přitom po provázku deště

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Příjemné chvíle u přijímačů přeje Jana Beránková. Milí posluchači, dnes nabídnu třetí ze série pořadů o tématech spirituální teologie, která s námi probírá docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Minule jsme hovořili o křesťanské duchovní zkušenosti. Dnes máme na programu mystiku. Mystika v církvi existuje, je to privilegovaná forma duchovního života. Co je tajemné, mystické, to lidi vždy přitahovalo.
1: Je to samozřejmě stále velmi populární sledovat mystické školy, mystiky, číst o nich u různých náboženství. Já si myslím, že také důležité, abychom se toho nebáli podívat se i na naše křesťanské mystiky. V té naší spirituální teologii jsme měli takový první blok, který se zabýval vlastně božím zjevením. Mluvili jsme o boží trojici. V tom druhém bloku jsme se stále více přibližovali člověku a mluvili jsme o tom, jak rozlišuje myšlenky, jaké má vášně. A v té naší, řekněme, představě, jak učíme i spirituální teologii, zde máme právě člověka, který má určité prostředky na cestě k Bohu a zažívá tuto zkušenost. Tak jestliže v té první fázi jsme se dívali, jak se ten Bůh sklání k člověku, tak nyní se díváme na to, jak ten člověk vlastně vystupuje na cestě k Bohu. A někde tam dochází k tomu setkání, v tom sestupování a vystupování, tam dochází k tomu setkání a k té proměně. A to je potom ta třetí část výuky ve spirituální teologii, kdy se mluví o duchovním růstu osobnosti a o rozvoji života modlitby. A nyní máme mystiku. Mystika je určitá intimní zkušenost. Je to určitá bezprostřední zkušenost. Člověk to vnímá, zakouší jako nevyjádřitelné setkání s Bohem. A když bychom ale chtěli mluvit o tomto tajemství v křesťanském slova smyslu, tak je důležité začít se zabývat mystikou v kontextu božího zjevení. Když se podíváme na mystické školy jiných náboženství, například Indie, hinduismu a buddhismu, tak i oni mají v sobě nějaké semínko pravdy, nějaké to hledání přesahu, vztah k absolutnu, nějakým způsobem se vymanit z toho ega. Řekněme, nějakým způsobem se vymanit v tom našem slova smyslu z těch následků prvotního hříchu. Přesáhnout se k těm hodnotám, které jsou důležité pro člověka, k tomu smyslu života. A tam nějakým způsobem hledají a nachází určité cesty, jak k tomu dospět. Vladimír Solovjov říká, že například v tom buddhismu ti mystikové zakusili právě tento odstup, protože člověk po tom prvotním pádu jakoby podlehl těm přírodním instinktům a oni živli se začínal zbošťovat a jakoby zůstával pořád jakoby uzavřen v té přírodní, v tom smyslu negativním, v tom smyslu instinktivním. A ten buddhismus řekl, to je iluze. Od toho musíme dál, musíme se ponořit do nitra a hledat dál. A třeba v řeckém myšlení potom tento odstup je taky třeba u Platona a on říká, za tímhle světem, který je nějakým způsobem stínem jenom toho reálného světa, jsou určité ideje. Je tam něco, co vlastně vytváří ten náš svět. No a křesťané potom, řekněme, kteří navazují židovskou tradici, jež má zkušenost s těmito idejemi jako s osobním Bohem, jako s Bohem, který říká, já jsem, který jsem, potom věří, že k tomu naplnění té zkušenosti s Bohem dochází v události vtělení Ježíše Krista. Takže pro nás ta mystická zkušenost je zkušeností setkání s tím tajemstvím přesahu, s tím absolutním, s tou boží láskou, s osobním Bohem, který má vlastně tu tvář Boha člověka. A tato zkušenost je pro nás důležitá. Co je vlastně takové důležité v té křesťanské mystice? Je to boží slovo. Je to naslouchání božímu slovu. Proto také máme například mystický smysl písma, kdy ti křesťanští autoři v písmu nahlíželi určité symboly, určité alegorie, které nám pomáhají pochopit to, co se odehrává mezi člověkem a Bohem. Jakým způsobem Bůh ho proměňuje. Nacházeli zde určité symboly. Pomáhali člověku tyto symboly sdělit tuto zkušenost. Ona ta zkušenost je tajemstvím, ale když člověk čte písmo a najednou řekl, ano, tohle to jsem zažil v tom, řekněme, alegorickém slova smyslu, to je třeba to setkání snoubence se snoubenkou, jak to čteme v písni písní, to je přesně to, co prožila má duše. Takhle jsem byl proměněn. A tak používá těchto symbolů k tomu, aby to popsal. Nebo člověk zažije určité poznání, které přesahuje veškeré jeho dosavadní poznání, třeba rozumové. Vstupuje do nějaké temnoty nevědění. A najednou oni četli o tom, jak Mojžíš vystoupuje nahoru do toho oblaku. A to je přesně ten obraz. To je obraz toho, že to světlo rozumu nám dává samozřejmě určité vodítko k tomu, abychom usilovali nalézt ten vztah, řekněme, k těm prvním příčinám nebo k tomu, co nás přesahuje, ale pak najednou toto světlo ustupuje do poznání lásky, do toho, co ještě úplně přesahuje to, co člověk dosud znal. A to je takový ten oblak nevědění. Východní mystika potom ještě mluví o jiném světle, tom světle proměňujícím, které vyzařuje vlastně Bůh skrze Ducha Svatého, jež potom působí v člověku jako takzvané nestvořené energie. A zde zase nalézali obraz ve výstupu učedníků s Kristem nahoře Tábor, kdy vlastně padají k zemi oslněni světlem. A ani nevěděli, co se s nimi děje, a to je to světlo proměny. Takže zde vidíme určité fenomény, které doprovází mystickou zkušenost, a právě tato interpretace písma nám pomáhá k tomu, abychom tuto vnitřní zkušenost dokázali nějakým způsobem uchopit v rámci božího zjevení.
0: V křesťanské mystice je důležité naslouchání božímu slovu. Člověk k popsání mystického zážitku pak užívá symbolů. Je mnoho různých definic křesťanské mystiky. Vždy ale mají společné prvky. Za prvé je to sdělující se Bůh. Za druhé, lidská osoba otevřená božímu sdílení. Za třetí, zkušenost a vědomí poznání Boha a lásky k němu. Za čtvrté, osoba přetvořená mystickým prožitkem, žijící už novou zkušeností.
1: To, s čím my vstupujeme do dialogu s vlastně zástupci jiných náboženství, je událost vtělení. My samozřejmě respektujeme i zkušenost jiných náboženství, vnímáme také určitou pravdivost, že semínka pravdy, která tam mohou být, ale pro nás jako je ten důležitý život s Kristem. A to je ten další rozměr mystický, kromě toho jako setkání s božím slovem, to je rozměr liturgický. Naše mystika je mystika zakotvená v tom svátostném životě. Jo? To intimní setkání s boží trojicí je zakoušeno během slavení mše svaté liturgie. Mnohdy u mnohých mystiků, kteří slavili Eucharistii, prožívali v tomto kontextu zpřítomnění tajemství boží spásy a dotýkalo se velmi intimně ty události, které nás uvádí na cestu ke vzkříšení. A tohle to je další rozměr, který je potřeba mít na paměti. Jak jsem říkal, pamatovat na to, že naše mystická zkušenost je nějak vřazena do božího zjevení a tady v písmu nacházíme to pojmosloví, které nám pomáhá vyjádřit tuto zkušenost a prožíváme ji v rámci určitého svátostného života během liturgie, kde se nám vlastně odhaluje ona tajemná Kristova přítomnost.
0: V cyklu Dotýkání světla poznáváme s docentem Karlem Sládkem další z kapitol spirituální teologie, mystiku.
1: To, co je důležité také pro nás spirituální teologii, abychom dokázali dobře rozlišit mystickou zkušenost a pokud je autentická, taky nějakým způsobem zhodnotit a vřadit ji také do našeho třeba teologického promýšlení. Proto se snažíme naslouchat zkušenosti mystikům a zároveň tuto zkušenost integrovat do určitého širšího kontextu života církve. To je posláním spirituálních teologů. Ta spirituální teologie má takový širší záběr a jedním z těch témat je právě mystika. A kdo je to tedy křesťanský mystik?
2: No.
1: My už jsme o tom hovořili. Já se teď opřu o slovník spirituality, který vydalo karmelitánské nakladatelství. Tam je velmi hezky řečeno, že to je věřící křesťan, který má smysl pro Boží smlouvu. Tedy je to křesťan, jež žije svoji mystickou zkušenost v rámci toho vztahu k Bohu a je to smlouva, Boží smlouva, věčná smlouva, pro nás je to smlouva Eucharistie, je to smlouva, která nás jako vede ke věčnému životu, ke vzkříšení a tímto způsobem i vnímáme naší duchovní cestu. Co to znamená smlouva? Znamená to, že jsme osloveni, odpovídáme, k něčemu se zavazujeme a něco také získáváme. A tak je to vlastně v tom vztahu k Bohu. A i ta mystická zkušenost je vlastně zkušenost toho, že ta Boží smlouva je něco, co platí a co je platné. Je to zkušenost, řekněme, lépe příchuť vzkříšení. To je ta zkušenost mystická. To je ten, řekněme, určitý andělský stav, který zažíváme. A je to proměna člověka vlastně v té celistvosti. My jsme si v tom předchozím pořadu říkali, že člověk je osobou na té rovině duchovně, duševně, tělesné. A tak to máme vnímat člověka i v kontextu vzkříšení. To se bude týkat jak té rovině duchovně, duševně, tak i tělesné. Budeme vzkříšení v těle. A to je velmi důležité vnímat právě tento rozměr naší vnitřní proměny.
2: Takže ani mystika si nebudeme představovat odtrženého od reality. Zase je to prožívání té smlouvy na rovně duchovní, duševní i tělesné.
1: Přesně tak. Je to určitá konkrétnost. Samozřejmě ta mystická zkušenost je darem. A ona je darem jednak pro toho konkrétního člověka, jelikož se tím třeba utvrdí, že je na té správné cestě, ale zároveň je to i zkušenost, která toho člověka přetváří. A zase tím kritériem hlavním, když bychom chtěli říct, jestli ten mystik je, řekněme, autentický, tak je opravdu láska. Protože mystická zkušenost je zkušenost s Boží láskou. A jestliže u toho člověka se jakoby projevuje Boží láska i ve vztahu k lidem, tak můžeme říct, ano, ten člověk je člověkem, který má právě tento rozměr života ve svém povolání a poslání.
0: Mystik je věřící křesťan, který má smysl pro Boží smlouvu. Podle svaté Terezie od Boha nejprve milost přijímáme, pak ale musíme poznat a uvědomit si, že jsme ji přijali. A pak za třetí je důležité umět tuto milost vyjádřit a to je to nejrozdílnější a nejtěžší. Jak bychom mohli rozdělit tyto rozmanitosti mystických zkušeností?
1: V takové té klasické typologii křesťanské mystiky se snažíme nějakým způsobem popsat tu zkušenost. Máme zde v té historii takové dělení například na mystiku bytnosti, na mystiku snubní. To jsou vlastně určité způsoby, jak mystikové popisovali svoji zkušenost. Ta mystika bytnosti, velmi známým představitelem je mistr Eckhart, tak tato mystika je popisována více filozofickými termíny, kdy se popisuje, jakým způsobem člověk se setkává s Bohem a jak to zasahuje jeho bytost, jeho bytí. A ten mistr Eckhart hovoří o tom, že ta nejvznešenější cesta je jakýmsi bytím doma. Je to bezprostřední nahlížení Boha v jeho vlastním bytí. On se odvolává na výrok Ježíše Krista, který říká, já jsem cesta, pravda a život. Já jsem Kristus jako osoba, jeden Kristus jako otec, jeden Kristus jako duch, tři v jednom, tři jako cesta, pravda, život. A jeden jako milovaný Kristus, když on je celý. On zde popisuje setkání s Kristem, kterého bytostně promění. Samozřejmě to vyvolalo určité diskuze, určité debaty, jestli v tomto popisu není až nebezpečí ztotožnění Boha s člověkem. Jestli nedochází k nějakému, řekněme, splynutí Boha s bytím člověka. A jestli tato zkušenost je vřazena do určitého života církevního společenství. Já se domnívám, že u mistra Eckharta se jednalo o autentickou mystickou zkušenost, která byla vřazena samozřejmě do liturgického života církve, opřeného o Boží slovo, a on se snažil tuto svoji autentickou mystickou zkušenost vyjádřit, jakkoliv je nepopsatelná, těmito filozofickými termíny, což je taky velmi těžké a složité. A snažil se také obhajit i tuto svoji školu, kterou vlastně založil a měl své následovníky. Možná proto lepším popisem té mystické zkušenosti je ona mystika snubní. Tu máme třeba u karmelitánských mystiků. Tam přímo využíváme obrazu z písma, kdy vlastně například v poezii Jana od Kříže čteme ono mystické setkání duše s Kristem jako setkání ženicha se svojí snoubenkou. Je to vlastně dialog, vnitřní dialog, určité, řekněme, extáze, kterou duše v samotě prožívá, kdy je láskou vedena do Boží náruče a zde nachází tu krásu Božího zjevení, nachází ten zdroj svého duchovního života a vnímá také intenzivně láskyplný prožitek blízkosti Boha. A v této snubní mystice je potom ten zřetel odlišnosti Boha a zároveň jeho intimní přítomnosti vyjádřen právě tím ženichem a tou snoubenkou, kdy vlastně nejsou totožní, ale zároveň jsou ve velmi silném vztahu lásky. Jinou typologii bychom mohli třeba nalézt u Tomáše Špidlíka, to jste si jistě četli v Pramenech světla. Tomáš Špidlík, znalec křesťanského východu i západu, mluví o mystice světla a o mystice, řekněme, noci, temnoty. On říká, že ta mystika světla v tom západním pojetí, opírá se často o evagria, je takovou tou mystikou, kdy ono poznání rozumu nám také dá určité světlo, které nás navádí k tajemství Boží Trojice. Ale poté člověk jakoby poznává i ty vlastní limity toho vlastního poznání a nezbývá mu, než vstoupit do té, jak říme, noci temnoty, do toho oblaku nevědění, kdy tím, co poznává, není nějaká racionální úvaha, ale je láskyplný vztah. A to už potom znamená, že vlastně veškeré ty úvahy, veškerá obrazotvornost, veškeré představy, veškeré lidské pocity se najednou utiší a najednou, řekněme, se vnoří do toho tajemství Boží lásky, která člověka přetváří. A v tu chvíli ten člověk je jakoby bezprostředně před Bohem. Bez obrazu, který by mu něco zprostředkovával, bez nějaké myšlenky, která by ho nějakým způsobem uváděla na cestu, bez nějakých emocí, které by ho nějakým způsobem ovlivňovaly, ale najednou je tady ta vnitřní tichost, ty hlubiny srdce, které najednou stojí před Bohem a najednou zažívá onu plnost. Plnost, která je krásou života v Boží Trojice. A to je vlastně ten další rozměr mystiky, kterou prožívá křesťan, jemuž je dán tento dar. Ne každý ale musí být mystikem na své cestě. Není to podmínka ke spáse. Ale když Bůh někomu dá tento dar, tak je to vždycky dar pro to, aby ten člověk se stal, řekněme, novým člověkem s novým posláním pro danou přítomnost.
0: Kromě chronologického dělení na školy mystiků je tady také třídění po stránce obsahové a formální. A tak se třeba hovoří o, za prvé, mystice Boha, o jeho přítomnosti. Zase si to rozstřídíme. Patří sem mystika vizionářská, mystika bytnosti, snubní, mystika světla a temnoty. A dále mystika Boží nepřítomnosti. Za druhé hovoříme o kosmické mystice, prožívání jednoty s veškerenstvem. Za třetí o mystice mne samotného. Tady jsou výraznými autory už Plotinos nebo německý jezuita Josef Sudbrak, Giovanni Mojoli nebo náš Tomáš Špidlík.
2: Hovořil jste také o tom, že apoštolové prožili s Ježíšem to proměnění nahoře Tábor. To je také mystická zkušenost.
1: Ano, to byly velké debaty ohledně mystické zkušenosti, kterou prožívali mniši na hoře Tábor. Oni praktikovali takzvanou Ježíšovu modlitbu nebo modlitbu srdce, kdy se snažili nepřetržitě modlit: Pane Ježíši Kriste, synu živého Boha, smiluj se nade mnou. Potom Rusové přidali hříšním. Když se nepřetržitě modlili tuto modlitbu, tak v určité fázi a soustředili se přitom například na dýchání a na tělesné mohutnosti, které jim pomáhaly se soustředit, tak v určité chvíli zažívali zkušenost vnitřního světla. Oni tuto zkušenost odlišovali od toho přirozeného světla, které může vznikat i tím, že člověk pravidelně dýchá, nějakým způsobem se soustředí na tep, prokrvuje se mu mozek. Oni si byli vědomi, že i ta přirozená tělesnost může člověku dávat pocit nějakého světla přirozeného, ale mluvili o tom, že v určité chvíli zažívají zkušenost světla, které člověka přesahuje. A mluví o tom, že právě v této zkušenosti, řekněme, vnitřního osvícení se jedná o zkušenost s božstvím, s určitou energií, s milostí, skrze kterou se Bůh dává poznat. A vlastně jde o záblesk, který oslňuje život. Je to záblesk, který dává člověku poznat, že ta cesta proměny je reálná. Pro každou proměnu potřebujete určitou energii. A tato proměna je vlastně touto nestvořenou energií, která má ten fenomén světla v tom vnitřním prožitku, a je to ten fenomén energie, která člověka proměňuje k podobenství Krista. Takže i tohle byla zkušenost mnichů. Ale jak jsem už jednou podotkl, vždycky je důležité, když člověk zažívá jakoukoliv zkušenost, mít dobré duchovní vedení, aby člověk nepodlehl klamu. Tohle ty mniši říkali neustále. Největším nebezpečím je, když upadneme do nějakého sebeklamu. Myslím si, že když člověk začne říkat o sobě, že je mystik, tak dá bacha. Jo, tady pozor. Protože ona zkušenost je tak intimní, tak vnitřní, že nezdělitelná, že pokud ji člověk rozliší i jako autentickou, tak ona není proto, aby se člověk povyšoval. Ona je ke službě. A myslím si, že i v současném světě mezi námi běžnými křesťany je mnoho mystiků, prostých lidí, kteří nějakým způsobem slouží v církvi, zažívají nějakou mystickou zkušenost, nějakým způsobem ji sdílí, ale jsou to lidé tiší, pokorní a nemají potřebu se zviditelňovat. Já bych chtěl ještě zmínit jednu věc velmi zajímavou. Tomáš Pidlík říkával, že ve svém životě potkal jednu mystičku. A když se ho zeptali na to, kdo to byl, tak řekl, to byla moje matka. Protože ona, když se modlila růženec, tak se modlila růženec. Když krmila slepice, tak krmila slepice. A to vystihuje to, o čem jsme hovořili v závěru. Mystik je velmi prostým člověkem, který si je vědom přítomnosti Boha v každém okamžiku, co dělá, co prožívá, co žije. Já si myslím, že ten příběh, který vypráví Tomáš Pidlík o své mamince, je velmi hezkým zakončením našeho cyklu o mystice.
0: Pokud byste měli, milí posluchači, hlubší zájem o poznání teorie křesťanské mystiky, pak doporučujeme Slovník spirituality a v něm heslo Mystika křesťanská. Zpracoval je Giovanni Mojoli. Nebo doporučujeme Encyklopedii mystiky, první až třetí díl, od Marie Madeleine Davyové, vydalo Argo 2000. Nebo Spiritualitu křesťanského východu, knihu Tomáše Špidlíka. Za dnešní rozhlasovou lekci děkuji opět docentu Karlu Sládkovi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

naší Ježíš. Aleluja. Sláva ti Bože. Pane, dobrodečíme tě a chválíme tě. Jsi Pán na tomto městě, jsi Pán v našem městě, jsi Pán v našem národě. Tebe patří trón. Ježíš je vítěz. Je vítěz z Judy, který je udatný a statočný. Náš Bůh je Pán pánov a Král králov. Aleluja. Volal svou církev, aby mohla jíst a kázat Boží slovo, aby mohla prehlásit panstvo Pána Ježíša Krista. Aleluja. Boh nás poslal, aby jsme kázali a já toužím jíst.

Hlavní znělka nám na Proglasu ohlásila 21. hodinu a od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. Nejenom, že vás zdravím, ale také vás zvu k modlitbě breviáře.

0: Dobrý večer, milí. K Jirkovi se připojuje také otec Martin. Zveme vás k modlitbě večerních chval ze slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova. Ta modlitba je jednoduchá v tom, že má vlastní texty. V novějších breviářích začneme na straně 874. 874. V původním vydání na straně 776. 776. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci,
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Srdce Páně, archonová, v níž se zákon lásky chová, zákon spásy a milosti, ne již staré služebnosti.
0: Svatyně si smlouvy nové, o níž pěli prorokové, chrám si starého světější a opona tajemnější.
1: Láska věčná stanovila, by tvá rána zřejmá byla, bychom mohli rány ctíti, lásky, kterou nelze zříti.
0: Kdo by toho nemiloval, jenž se za nás obětoval, k srdci jeho pospíchejme, v něm se věčně ukrývejme.
1: Panuj, Pane, uprostřed svých nepřátel, podrob je jihu, které netlačí.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova. Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu. Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Panuj, Pane, uprostřed svých nepřátel, podrob jejhu, které netlačí.
1: Hospodin je milosrdný a dobrotivý, dal pokrm těm, kdo se ho bojí.
0: Oslavím Hospodina celým srdcem, ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
1: Veliká jsou Hospodinova díla, ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
0: Velebnost a vznešenost je jeho dílo a jeho spravedlnost zůstává na věky.
1: Památku ustanovil na své divy, Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
0: Dal pokrm těm, kdo se ho bojí, neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
1: Své mocné činy ukázal svému lidu, když jim dal majetek pohanů.
0: Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, spolehlivé jsou všechny jeho příkazy.
1: Pevné na věky navždy, provedené v pravdě a právu.
0: Vykoupení seslal svému lidu, sjednal na věky svou smlouvu. Svaté a velebné je jméno jeho.
1: Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Moudře jednají všichni, kdo tak činí. Jeho chvála zůstává navždy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je milosrdný a dobrotivý, dal pokrm těm, kdo se ho bojí.
1: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu.
1: ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa.
0: Z listu Efezanům ze 2. kapitoly. Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni. Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázali zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Krista Ježíše.

0: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.
1: A obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví. Pán nám otevřel svou náruč a jeho srdce se pro nás stalo pramenem milosti a slitování. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán nám otevřel svou náruč a jeho srdce se pro nás stalo pramenem milosti a slitování. Aleluja. Ježíš otvírá své milosrdné srdce všem, kdo ho prosí. Proto s důvěrou volejme. Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.
1: Ježíši, z tvého probodeného srdce vytryskla krev a voda a církvi se otevřel zdroj života.
0: Zbav svou církev každé poskvrny a posvěti svou milostí.
1: Ježíši, ty jsi svatý chrám Boží, který lidé zbořili a Otec opět zbudoval.
0: Učiň svou církev živým chrámem, v němž přebývá tvá sláva.
1: Ježíši, králi a střede všech srdcí, ty nás miluješ věčnou láskou a voláš nás k sobě svým milosrdenstvím.
0: Obnov s námi se všemi smlouvu, kterou spotvrdil svou krví.
1: Ježíši, tvá smrt na kříži smířila všechny lidi s Bohem a uvedla naše kroky na cestu pokoje?
0: Veď nás, ať máme skrze tebe přístup k Otci.
1: Ježíši, ty těšíš smutné, občerstvuješ znavené a vyčerpaným dáváš odpočinek.
0: Přiváděj k sobě zpět všechny, kdo se od tebe vzdálili.
1: Ježíši, ty jsi náš život a naše vzkříšení.
0: Probuď zemřelé k věčnému životu a připojujeme prosbu za šťastný návrat svatého Otce, který je teď v letadle ze 7denní návštěvy ve Španělsku. Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi. Vzpojme se v modlitbě Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, oslavujeme srdce Tvého milovaného Syna. S vděčností si připomínáme veliká dobrodění Jeho lásky k nám a prosíme Tě, dej, ať je nám Jeho srdce nevyčerpatelným zdrojem Tvých darů a milostí, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za tuto možnost společné modlitby. Pán s Vámi.
1: I s Tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Po modlitbě breviáře přijměte pozvání i ke společné modlitbě živého růžence. A když říkám společnou, tak myslím opravdu tím, že se můžete připojit sami, tím, že zavoláte k nám do studia na číslo 739 850 345 a můžete se pomodlit jeden z pěti desátků bolestného růžence. My můžeme začít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A teď v tichosti našeho srdce předložme Pánu všechny naše starosti, které nás trápí, které chceme v tomto růženci a prostřednictvím Panny Marie svěřit právě Ježíši, ale nemysleme jen na ty starosti, ale mysleme i na to, co se nám povedlo, za co chceme Bohu poděkovat.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, jen se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého nade všechno milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky. A na věky věků. Amen. Nyní můžete zavolat na první desátek.

0: Vítám ve vysílání první posluchačku. Dobrý večer, chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila tento růženec první desátek bolestného růžence. Pane Ježíši, prosím za všechny prosby, které mám ve svém srdci. Pane Ježíši, prosím za zázrak. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví podílil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví podílil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví podíl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví podíl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci, i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať a s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, já moc děkuji za modlitbu.

0: Vítám další posluchačku ve vysílání. Dobrý večer, chvála Kristu.
1: Dobrý večer, chvála Kristu, paní Marii. Tady je Marie. Já bych chtěla tento desátek obětovat ke cti Nejsvětějšího srdce. Dneska je svátek Nejsvětějšího srdce. A protože prožívám takové dost těžké období a zakusila jsem Ježíšovou pomoc, tak poděkovat, ale poprosit o tu, kterou ještě budu hodně potřebovat. A taky za všechny, kteří to potřebují. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuju všem, kdo se se mnou modlili, přeju všem krásný večer. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, já také děkuji moc za modlitbu.

0: Vítám další posluchačku ve vysílání. Dobrý večer, chvála Kristu.
1: Dobrý večer, chvála Kristu, tady je Eva. Já bych se prosila pomodlit za svou rodinu, za manžela a syna a za rodiče, protože otec by měl zítra svátek, Antonín a maminka v neděli narozeniny nedožitý. A pak jsem se chtěla pomodlit za celý svět, za mír ve světě a za církev a svatého otce. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť si jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já vám moc děkuji, že jsem se po dlouhý době dovolala zrovna v tak vhodnou dobu a přeju vám všem požehnání. Děkuji vám, že je ta možnost a přeji vám všechno dobré. a dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Dobrou noc.
1: Děkuju.
0: Já moc děkuji také za modlitbu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Vítám další posluchačku u nás ve vysílání. Dobrý večer, chvála Kristu.
1: Dobrý večer, chvála Kristu. Já jsem ráda, že se mi podařilo vám dovolat a moc bych vás chtěla všechny poprosit, abyste se se mnou pomodlili za obrácení dcer, za uzdravení dcery, uzdravení vnuka, za pokoj a mír v rodinách, aby se všichni měli lidi rádi, aby konečně už nastal mír, aby skončily války, aby se státníci dohodli na úmysl svatého otce a taky, aby za dobrou úrodu, za počasí, tak bylo moc pěkně, prosím. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá

0: naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeji vám požehnaný večer, klidnou noc a vám, pane hlasateli, taky hodně pěkný večer. S Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem, já moc děkuji a také děkuji za modlitbu.

0: Vítám poslední posluchačku. Dobrý večer, chvála Kristu.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Tady vaše posluchačka Marie. Tento desátek bych se s vámi prosila pomodlit za všechny své drahé zemřelé, za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dcer, pro manžela, pro švagrovou a její rodinu a za svatého otce. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš,

0: který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z královno, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď tráva. V tobě voláme, vyhnaní synové Evy, v tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto skrzavém údolí. I protož, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrti a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátém růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. A na úmysl svatého Otce, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, k Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Amen. Děkuji vám všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
1: S Pánem Bohem, já moc děkuji za modlitbu.
0: Dobrou noc.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Uslyšíme čtení na pokračování z knihy Vejdi do radosti. Čte Václav Baur. Knihu napsal Jiří Mikulášek.

0: Jiří Mikulášek, Vejdi do radosti. Pohled do života kněze, mučedníka Václava Drboli. Část pátá. Síť se utáhla.
1: Když kněz nastoupí do farnosti, trvá nějaký čas, než se s lidmi důvěrněji seznámí. Záleží také na jeho povaze. Václav Drbola byl spíše vážnější a tichý. Kromě toho střídal ve farnosti kněze, kterého někdo z místních musel udat. To si potom člověk dává pozor, s kým a o čem hovoří. Přesto si Drbola postupně získával důvěru místních lidí, především věřících, s nimiž se vídával v kostele. V té době už museli kněží ve věcech, které přesahovaly dovolenou nebo spíše zatím ještě tolerovanou činnost, postupovat skrytě a nenápadně. Není tedy divu, že se někomu mohlo zdát, že se jejich farář, kromě mší, pohřbů, školy a nemocných, zabývá jen drůbeží na dvoře a včeličkami. Ani otec Václav nemohl jinak. Navenek se tak připodobnil svým sousedům a obrazu vesnického faráře z románu Karla Václava Raise. Občas za ním přijížděla sestra Božena se švagrem Josefem, který byl zaměstnán u dráhy a tak využívali režijní slevy. Museli ovšem pak pěšky přes les, protože vlak jede jen do Šepkovic. Za to si však vždy něco odvezli z toho, co dala zahrada a dvůr. Václav rád vaří, a tak může občas poslat mamince upečenou husu nebo nějakou zavařeninu. Splácel jim tak jejich obětavost, když ho ze svého nedostatku podporovali na cestě k oltáři. Těšilo ho, že se může pochlubit svým kuchařským uměním také u řídících v sousední škole. I když se z farské kuchyně často line libá vůně husí pečeně, nijak se to neprojevuje na Václavově postavě. Působí mu radost obdarovávat druhé. Je štědrý i k sousedům a k dětem. Děti ve škole zásobuje ovocem z farské zahrady.

V létě pozval páter Václav své neteře a synovce na prázdniny. Starobylá babická fara byla pro děti tajuplným místem. Když pátrali ve sklepě, objevili krásně vyskládaná letní jablka. Tak se na ně vyzývavě z polic usmívala, že museli aspoň ochutnat. Chutnala výborně a děti jsou vynalézavé. Nakousnutá jablka otočili, takže zvlášť v přítmí farního sklepa se zdálo být všechno v pořádku. Když na to strýček farář později přišel, děti už byly doma u rodičů. Na otázku, jak jim chutnala jablka, odpověděli popravdě, ani se nesnažili zapírat a svádět to na myši. Rodičům to však strýček neprozradil. V Bučovicích byl páter Václav ve styku s mnoha lidmi díky práci ve spolcích. I když byly všechny později zakázány, osobní kontakty dále přetrvávaly. Nezapomněl ani na své bučovické přátele v Babicích. Prožil mezi nimi 8 let a mohl sledovat, jak se z dětí stávají mladí lidé, kteří hledají své místo v životě. A neměli to v nových poměrech vůbec snadné. S lítostí vzpomínal také na slibně se rozvíjející práci s mladými a na katolický dům. Vždyť jeho zkrášlení věnoval tolik energie. Ale bohatstvím církve jsou živé duše. S otcovskou starostlivostí sledoval jejich osudy. Občas se objevila v Babicích skupinka bývalých farníků a páter Václav poznával, jak ho mají rádi. Z jeho chování bylo zase čitelné, jak mu na tom záleželo, aby se mladým podařil život, a přitom dával nahlédnout i do svých radostí, i bolestí.

Jednoho dne přijel za Václavem Drbolou varhaník Josef se zprávou, že byl povolán na vojnu k PT pákům. Otec Václav se mu pokusil dodat odvahy a snažil se na sobě nedat znát znepokojení nad vlastním ohrožením. Josefa pak v začátcích vojenské služby povzbuzoval četnými dopisy. Já možná budu také vojákem. Honí nás, co jsme dosud na vojně nebyli. Čítám, že v říjnu poběžím za vámi, možná snad ještě dřív, kdo ví. A dodával, tady teď děsně zavírají. Podzemní hnutí. Přes vesnici jsou lidé zavíraní, místy 6 až 20 lidí. V posledním dopise upozornil Václav Josefa na jednoho maturanta z Kojátek, které patří do bučovické farnosti, a nyní je v Mimoni, že by se spolu mohli spojit. Pak dodává, za poslední týden jsem prožil pěkné věci. Nedá se to vůbec psát. Někdy mi běhá husí kůže po těle ze všeho. A jindy se zas ulehčí. A tak se to střídá jako počasí. Dne 30. dubna roku 1951 bylo ve velkém policejním zátahu zatčeno mnoho lidí. Mezi nimi také mladý rokytnický farář Jan Bula. Celý měsíc nacvičoval s věřícími při nedělních ohláškách mariánskou píseň O Matko Páně. Připravovali ji na první májovou pobožnost. Teď se lidé sešli v kostele bez otce Jana. A přestože hrál varhaník mariánskou melodii, pro pláč nikdo nespíval. Policistům se při akci naštěstí nepodařilo zadržet sedláka Antonína Plichtu ze Šepkovic. V noci omylem obklíčili sousední statek. Plichta toho využil a jen nalehko oblečen utekl do luk směrem k potoku. Otec Drbola poznal Antonína při jednom pohřbu v Šepkovicích. Byl to nebojácný člověk, který za války ukrýval parašutisty a byl zapojen do partizánského odboje. Po skončení druhé světové války dostal vyznamenání za chrabrost a do února 1948 byl předsedou Národního výboru a členem rady okresu. Plichta byl hrdý na to, že jeho rod hospodaří na statku už dlouhá léta a bránil svůj majetek proti komunistům. Na Bučovicku už přitom mnozí sedláci ustoupili výhruškám a zastrašování. Když se Drbola dozvěděl, že Antonín Plichta se po svém útěku skrývá u stehlíku v Cidlině, poslal mu svoje šaty a kus salámu. V této napjaté době čekala na otce Václava u školy v Loukovicích po hodině náboženství paní Dvořáková, celá vystrašená. Už několik dní se u mne skrývá nějaký člověk a chce mluvit s farářem. Drbola šel s ní domů a v duchu se modlil. Neznámý muž se mu představil jako kapitán Ladislav Malý. Je prý velitelem ilegální skupiny, která dostala za úkol osvobodit arcibiskupa Berana. Akce se zdařila a nyní je potřeba převést pana arcibiskupa přes hranice. Může to být nebezpečné a pan arcibiskup by se předtím chtěl vyspovídat. Půjdete? Obrátil se Malý s napjatým očekáváním na Václava. To je samozřejmé. Každý kněz je povinen posloužit svatou zpovědí. Vzpomněl si přitom na sedláka Plichtu.
Vždyť by se také mohl zachránit útěkem přes hranice na západ. S důvěrou svou myšlenku svěřil kapitánu Malému a poslal ho za plichtou.

Začátkem června 1951 se otec Václav vypravil na návštěvu za spolubratrem Janem Podveským do Jaroměřic. Nemohl se však dozvonit, zašel tedy za kaplanem Josefem Valeriánem. Potřeboval si popovídat o nedávné zkušenosti. Představte si, byl u mne kapitán Malý s Tondou Plichtou. Budou ho i s arcibiskupem Beranem převádět do zahraničí. Valerián ho ani nenechal domluvit. To se připravte do vězení. Jana Bulu už kvůli téže věci zavřeli. Okamžitě s Malým přerušte styky, jestli už není pozdě. Václav zbledl a nebyl schopen slova. Když se vrátil otec Podveský z návštěvy nemocných, doporučil mu totéž. Václav slíbil, že kapitánovi vzkáže, aby za ním už nechodil a nic po něm nechtěl. Asi za týden jel Drbola s páterem Podveským odevzdat matriky do Moravských Budějovic a cestou se mu svěřil, že už odmítl jakoukoliv další spolupráci. Ale podaří se mu vyklouznout z nastražené léčky? Komunistická totalitní moc obracila svou nenávist nejostřeji proti věřícím. Kněze potřebovala zdiskreditovat a jejich příklad použít v různých formách k zastrašování druhých. Teď bylo třeba najít nějakou záminku, aby mohl být zlikvidován babický Václav Drbola. Vyšetřovateli se k tomuto záměru hodil již vyslýchaný děkan Josef Opletal z Moravských Budějovic. Vyrobený dokument zněl takto. Výslechem osob zatčených v akci Pavel bylo zjištěno, že Drbola, bývalý farář v Babicích, provozoval ilegální činnost. Zatčený Josef Opletal, děkan z Moravských Budějovic, o něm vypověděl toto. Asi v měsíci listopadu nebo prosinci 1949 jsem mluvil u mne na faře s farářem Drbolou. Po vyřízení věci úřední jsme začali mluvit o celkové politické situaci. Bez nějakého úvodu mi Drbola řekl, u nás zase roste ta ilegální činnost a už se také o tom hodně mluví. Dále mě Drbola řekl, že mu říkali, aby se také připojil do ilegální činnosti, přičemž dodal, že asi zase budou chtít tu místnost, respektive skrýši pro schůzky a zbraně. V únoru 1950 mne opět navštívil Drbola a zmínil se mi, že mluvil s Antonínem Plichtou a že mu tento řekl, že má v Šepkovicích založenou ilegální skupinu a že mají k dispozici vysílačku. Na základě zjištěného navrhuji zatčení faráře Drboli a zahájení proti němu vyšetřování. Autor tohoto smyšleného obvinění však přehlédl několik faktů. Děkan Opletal v údajné výpovědi nazývá Václava Drbolu farářem, ale ten byl v udávané době kaplanem v Bučovicích na opačném konci diecéze. Do Babic nastoupil až od 1. března 1950 a to jako administrátor za uvězněného otce Poláčka. V návrhu na zatčení, datovaném 13. června 1951, je nazýván bývalým farářem v Babicích, ale jeho zatčení proběhlo až o 3 dny později. Tento příkaz k zatčení byl tedy zřejmě zhotoven, až už byl páter Drbola ve vězení. Ale v těch časech ani pravda nic nezmohla.

Krátce po 16:15 raní v neděli 16. června roku 1951 přijel k babicím od Jihlavy policejní vůz. Zastavil v polích a čtyři policisté se vydali pěšky do obce. Když se přiblížili ke kostelu, rozdělili se. Jedna dvojice se plíží k faře ze zadu, přeskakuje plot a zeď. Druhá přišla ke dveřím vedoucím do dvora fary. Jsou zamknuté. To už doběhli druzí dva muži k vratům a otevřou je. Mezitím polooblečený Václav Drbola odemyká dveře a z úst nad strážmistra slyší: Zatýkám vás ve jménu zákona. Druhá dvojice policistů zatím prohledává místnosti farního úřadu. Nikoho ani nic kompromitujícího zde však nenašli. Potom vyvedli kněze na dvůr. Když sestupuje po schodišti, pohlédne otec Václav ke kostelu a svěřuje se do boží ochrany. Policejní vůz zatím přijel až k faře. Uvnitř mu nasazují pouta a brýle, aby neviděl, kam ho odvážejí. Tak popisuje zatčení Václava Drboli policejní zpráva. Když přišli ráno věřící z přifařených Šepkovic na mši, dozvěděli se od místních farníků, že pana faráře odvezli k výslechu a že mše nebude. Smutní se vraceli zpět domů. Zdejší fara znovu osiřela. Lidi ve vesnici zpráva o zatčení kněze překvapila. Nechápali, čím se mohl tento mírný a tichý sluha boží provinit. Přičítali to tomu, že odmítl účast na mírovém pochodu. Předseda Národního výboru, řídící učitel Tomáš Kuchtík, kroutil hlavou. Ale proč byl zatčen? Vždyť nemá žádné styky a baví se jenom obsluhou drůbeže na dvoře.

Jakmile jsme zjistili, že Vašíka odvezli k výslechu, manžel si vzal volno u dráhy a ještě v noci jsme jeli do Babic. Za svítání jsme se marně dobývali do fary. Od děvčete, které před farou páslo husy, jsme se dozvěděli, že v neděli brzy ráno pana faráře odvezla kriminálka. Lidé marně čekali, kdy přijde do kostela na mši, vzpomíná Václavova sestra Božena. Jedinou zprávu o Václavovi mají rodiče z korespondenčního lístku, který mu bylo povoleno poslat z vazby. Oznamuje v něm, že by se měl do týdne vrátit domů. Pak je ale vyděsí zpráva o vraždách v babické škole. Nemohou uvěřit, že by s tím měl jejich syn něco společného. Dvě ze zastřelených babických obětí byly přece jeho přátelé. A Václav by nikomu neublížil. V době vražd byl navíc už 14 dní ve vězení. Nikdo z jeho blízkých netuší, jakým utrpením Václav ve vyšetřovací vazbě právě prochází.

0: Češi a filmy. Jaké mají rádi, do jakých kin na ně chodí a proč? V následujícím pořadu se to budu snažit rozkrýt, a to se dvěma hosty. Filmovým kritikem, publicistou a pedagogem Jaromírem Blažejovským a následně s Tomášem Svobodou, předsedou filmového klubu v Jeseníku. Příjemný poslech a mnoho filmové inspirace přeje Anna Janošková. Ve studiu Radia Proglas nyní sedím s Jaromírem Blažejovským, s filmovým publicistou, kritikem a odborným asistentem na Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: My se dneska budeme bavit o filmové kultuře v Česku, o filmových klubech, o tom, co Češi mají rádi, co nemají rádi, případně jací jsou filmoví nadšenci. Mě možná na začátek teda zajímá, jestli byste nějak pár větami nebo možná slovy popsal, jací jsou Češi diváci?
1: Jací jsou Češi diváci? No, já bych tady možná uvedl vzpomínku na izraelského profesora Anera Premingera, který u nás před několika lety přednášel a který mě říkal, co pro něho představuje kulturní šok tady u nás. A jeden z těch jeho kulturních šoků je to, že diváci u nás, když skončí děj filmu, tak zůstávají sedět u závěrečných titulků v setmělém sále až do konce těch titulků. Já jsem mu vysvětloval, že to se děje jenom v těch uměleckých, v těch artových kinech, jenom u těch uměleckých filmů, že to není tak běžné, ale myslím, že to docela něco vypovídá o tom, jak jsou Češi diváci. To znamená, Češi jsou diváci vstřícní, pokorní, jsou to diváci dychtiví a myslím, že dokonce zažíváme v posledních, řekněme, dvou letech jakousi renesanci zájmu o umělecké filmy, protože ta kina, která mají ten artový program, tak jsou prostě poslední dobou plnější než kdykoliv předtím.
0: Ono to vyplývá i ze statistik Unie filmových distributorů. A sice to, že zejména tady o chození do kina je větší zájem, respektive byl před covidem, potom se to utlumilo, teďka to zase jako víceméně roste. Čím to je? Já bych čekala spíš ten opačný trend, že když se dá všechno stáhnout, dívat se na to z pohodlí domova, takže spíš zůstaneme vlastně doma.
1: No, asi to je tak, že lidi byli tak dlouho doma během té pandemie, že jsou rádi, že mají nějakou záminku nebýt doma. Takže vlastně ta filmová kultura, to diváctví je spojeno ještě s nějakými společenskými příležitostmi, s tím, že ta kina jsou vybavena nějakými kavárnami a podobně. No.
0: Každopádně to rostlo i před covidem.
1: Ano, ano, tam bylo totiž, před covidem byl vlastně ten obrovský hit divácký o skupině Queen, Bohemian Rhapsody, takže to vystřelil, ta návštěvnost vystřelila velice vysoko, protože najednou prostě přicházeli do kina diváci všech generací a zrovna na tento film třeba chodili ještě opakovaně.
0: Vy už jste říkal, mluvil jste o artových kinech, potom tu máme ale multikina. Která jsou oblíbenější?
1: No to je, ta multikina jsou spojena zase, myslím si, s trošku jinou diváckou kulturou než ta kina artová, protože ta multikina se, jak víme, obvykle nacházejí v nějakých nákupních galeriích, nějakých nákupních zónách, takže ta návštěva toho multikina není spojena jenom s popcornem a s nějakým občerstvením, které se tam prodává, ale ještě si tam člověk prohlídne obchody a tak, takže to je úplně něco jiného než ta artová kina, kam chodí diváci především za tím konkrétním filmem.
0: Dají se tyhle dvě skupiny lidí nějak popsat, třeba konkrétněji, co to jsou za lidi, co chtějí lidé od multikina, co chtějí od artových?
1: Myslím si, že do multikin se chodí často v sestavě celé rodiny nebo v párech, že typičtí návštěvníci multikin jsou muž a žena, kteří si nesou teda kýbl toho popcornu a u těch artových kin jsou to prostě třeba i individuální diváci, ale hlavně ti multikinoví diváci třeba jsou svátečnější diváci, že oni jdou třeba do toho kina několikrát za rok jenom a když už tam jdou, tak utratí ty velké peníze prostě i za to občerstvení a podobně. Zatímco ti artoví diváci jsou ti, kteří chodí třeba několikrát týdně do kina.
0: Když se podíváme na distribuci těch filmů do toho českého prostředí, tak které filmy se dostávají právě do těch multikin a které do artových kin? Liší se to nějak?
1: No tak ta multikina, ta jsou primárně určena proto a z tohoto důvodu se také vyvinula, aby vlastně ty hollywoodské blockbustery měly po celém světě stejnou kvalitu svojí reprodukce. To znamená, tak jako prostě u řetězců fast foodových má prostě ten zákazník garanci, že když u určité značky toho řetězce pojí ten hamburger třeba v New Yorku nebo v Brně nebo kdekoliv na světě, tak vlastně jí pořád tutéž kvalitu, má tam jakousi garanci a podobně to i u těch multikin, že ta multikina garantují jaksi stejnou kvalitu obrazu a zvuku po celém světě. Takže to byl mimo jiné teda jeden taky z impulzů vlastně, proč se takhle rozšířila. Takže ta multikina jsou primárně vlastně určena k předvádění těch amerických velkofilmů, ale protože my jsme trošku zvláštní filmová kultura u nás, což máme třeba společné s Francouzi, že milujeme i tu domácí kinematografii, i ty naše české filmy, tak ta multikina musí plnit obě ty služby. To znamená, musí vlastně těm divákům té domácí produkce poskytnout tedy ty domácí divácké filmy a stejně tak teda i těm, kteří se zajímají více o ty blockbustery americké, tak jim to ukázat v tom nejlepším provedení. A to se pozná u těch multikin i podle složení třeba ukázek trailerů z budoucího programu, protože když jdete do multikina na právě ten americký blockbuster, tak tam předtím vidíte věnec upoutávek na podobné filmy. Ale když jdete na ten český film, tak tam je zase třeba 4 až 5 ukázek z těch příštích českých komedií nebo těch filmů toho středního nebo toho hlavního proudu.
0: Já se hodně setkávám s tím, že právě ti lidé, kteří chodí do těch artových kin, tak hodně kritizují právě ty multikina. Jak to vidíte vy?
1: No to teď nevím, teďka trošku váhám, protože tím, že jsem profesionální divák, že vlastně na ty filmy chodím, protože je to moje povolání, tak si nemůžu dovolit, jak si vyřadit jednu tu sféru ze svých návštěv, takže chodím i tam, ale na multikinech je dobré to, že tam je několik sálů a že když si koupíte lístek, tak i kdybyste tam seděla úplně sama jediná v celém tom sále, tak to představení se odehraje. A právě, že ta multikina mají, řekněme, jakýsi ekonomický provoz, to znamená, že se to promítá z jedné kabiny do všech sálů současně, čili může to obsluhovat třeba jenom jeden člověk, pokud vím, Tak tím vlastně ta multikina nám zajišťují nebo garantují právě tu diverzitu toho programu, že máte 8 sálů a v každém tom sále běží prostě něco jiného. A to zajištění té diverzity je docela důležitá věc. Takže to je výhoda těch multikin. Já vlastně velice rád chodím do kina na běžná představení s ostatními diváky, protože mě zajímá, jak publikum bude reagovat. No. Takže teď jsem vlastně měl takový zážitek, že jsem chtěl vidět film Chudáčci, který je teď tak velmi jako favorizovaný a oceňovaný. A oni ho zrovna hráli teda v tom multikině a byl jsem velice překvapený, že na mě zbyl jeden už z posledních lístků na tom představení. Jo. To znamená, že tady prostě nebyl to sice některý z těch velkých sálů, byl to spíš menší sál, ale prostě se našlo tolik lidí, aby šli právě tady na tento na tento umělecký a připouštím teda velmi atraktivní film. A pak jsem byl zase naopak v artovém kině, byl jsem tam na něčem jiném, ale najednou jsem zaznamenal, že v tom velkém sále toho artového kina jsou ti chudáčci úplně vyprodaní, že tam přicházejí lidi, kterým je hrozně líto, že už na ně nezbyl lístek. A tak mě napadlo, že vlastně není tak velký rozdíl mezi tím artovým kinem a tím multikinem, protože zrovna na tomto filmu se obě ty divácké skupiny sjednotily. I to popcornové publikum, ale možná, že tam na tomhle filmu zrovna na tento film prostě přišli i ti artoví diváci do toho multikina. Ale u toho multikina je právě, já od toho multikina vždycky očekávám tu dokonalou technickou reprodukci. To znamená, těším se, že prostě obraz bude perfektní, zvuk bude perfektní. A někdy si vyberu pro zhlédnutí toho filmu právě to multikino, protože vím, že v tom artovém kině bych se na to díval třeba v malém sále, kde by se to pouštělo už jenom z Blu-raye a ne z DCPčka a tak dále. Takže sám si vybírám, myslím si, že prostě člověk by si měl vybrat vždycky tu technicky nejlepší projekci, jaká je mu dosažitelná. A ta je někdy právě v tom multikině.
0: Mně tohle přišlo takové úderné právě na příkladu Avatar díl druhý, kdy právě všichni i lidé, co klasicky chodí do těch artových kin, tak právě šli do toho multikina, protože jim to nabídlo to 3D provedení se všemi těmi efekty a tak podobně. Jak se pozná umělecký film? Co to je umělecký film?
1: No, podle názoru některých komentátorů nebo odborníků je umělecký film zvláštní žánr nebo zvláštní druh filmu. A dokonce se hovoří i o kategorii takzvaných festivalových filmů. To znamená, to jsou filmy, které mají primárně distribuci vlastně v tom festivalovém okruhu. A je zajímavé, že i to je rentabilní, že vlastně když vytvoříte nízkorozpočtový umělecký film, tak když máte štěstí, nebo když je to hodně dobré, tak vám ho vezmou na nějaký prestižní festival, kde to má světovou premiéru, ale pak ten film ještě koluje třeba několik měsíců po různých přehlídkách a dalších festivalech a vždycky za každé to uvedení vám něco zaplatí. Takže je to určitá sféra kinematografie, která má už prostě svoje vlastní cesty, rituály a podobně. Ale pokud se ptáte, nakolik, no to je asi možná jediné, co se k tomu dá říct, že jo. Protože to, že nějaký film umělecký, to ještě nic neříká o jeho umělecké hodnotě ani o jeho kvalitě. Toho jenom řadí do nějakého způsobu prezentace, distribuce a podobně.
0: Jak jsou na tom Češi právě s tvorbou těchto typů filmů?
1: No to je velice rozsáhlá otázka, jak jsou vůbec na tom Češi s výrobou filmů, protože u nás je taková, u nás se dá pozorovat vlastně taková zvláštní věc, že máme poměrně rozsáhlou produkci těch filmů, no? že ročně možná kolem 60, někdy až kolem 80 filmů má premiéru. Je fakt, že někdy je to tak uměle trošku vybičované, protože ty filmy mají ambici ucházet se o výroční ceny. A k tomu, aby se mohli ucházet o výroční ceny, tak musí mít nějakou filmovou distribuci. Takže stává se, že třeba některé dokumenty, které jsou primárně televizní a byly vyrobeny vlastně jako televizní, tak přesto se hrají třeba týden nebo několik dní v nějakém kině na Václavském náměstí a tím už vlastně mají distribuci. Takže z tohoto pohledu máme teda velmi, velmi početnou tu produkci. A zvláštně je, že jaksi na okraji té produkce, to znamená na okraji nějakého hlavního proudu, což jsou ty, řekněme, nejnákladnější a nejprestižnější filmy, které jsou podpořeny Státním fondem kinematografie a koprodukovány třeba Českou televizí a podobně. Takže že na okraji vlastně toho balíku každoročního je spousta takových filmů, u kterých je jasné, že mají umělecké ambice, ale jsou to často filmy, které jsou velmi, velmi prostě podivné, nebo vlastně nejsou to, jsou velmi, jsou to vlastně, teď jsou to vlastně takové, takové prostě do sebe uzavřené, nebo naopak, nebo takové sebestředné projekty nějakých, nějakých autorů, nebo nějaké party fanoušků, která se něco takového vytvořila. A je takový zajímavý fenomén, že někteří mladí filmaři u nás, kteří začínají, nebo kteří vzešli z nějakého amatérského podhoubí, takže třeba mají pocit, že u nás strašně málo hororů, že se u nás nedělají horory. Takže třeba teď se objevil film, který se jmenuje Krvavý Johan, a ten běžel vlastně minulý rok po různých takových těch obskurních festivalech. Festivalech prostě otrlého diváka nebo hororových filmů, nebo jak mají fanoušci těch žánrů různá taková svoje setkání, tak tam běžel. Ale pak se vlastně zalíbil jedné velké distribuční společnosti, která ho najednou uvedla do multikin. Takže ten film, který byl vlastně vyprodaný tady v těch specifických komunitách, které na něho byly naladěné, tak najednou se hrál týden v multikinech, kde úplně propadl. Nikdo na něj vlastně nechtěl jít. A tak si kladu otázku, proč si vlastně ti začínající filmaři u nás tak často myslí, že to, na co ten český divák čeká a co potřebuje, je zrovna horor. Protože to je už asi možná 7. nebo 10. případ v řadě, kdy prostě takto jako někdo začíná takovým nějakým filmem určeným pro festival otrlého diváka. A není to už vlastně ani nějak zvlášť původní nápad, jo? Dělat vlastně horory. A skoro nikdo neudělal žádný trhák tady tímhletím způsobem.
0: No. Každopádně mě zajímá, jestli tady existuje něco podle toho, co říkáte, tak jestli existuje něco, co se dá nějak generalizovat, že ten český divák ocení nebo potřebuje. Ať už se jedná o někoho, kdo je třeba víc nadšenec, je v nějaké té komunitě a ocení třeba právě ten film, o kterém jste mluvil, nebo ať už je to člověk, který chodí si dát popcorn do multikina. Jestli je něco společného?
1: Jestli je něco společného, tak to asi těžko takhle můžu jako říct. Fakt je, že existuje třeba specifická klientela těch takzvaných romantických komedií. Ona je teda otázka, od jakého počtu diváků se vlastně u nás může hovořit o nějakém úspěchu. A bývávalo, aniž teda teďka pořád mluvím vlastně, nebo pořád se pohybujeme jakoby ve stejné éře, ve stejné epoše, to znamená, už několik desetiletí žijeme vlastně v době, kdy ročně přichází do kina zhruba stejný počet nějakých, řekněme, 10 až 13 milionů diváků. Ale pozoruju, že třeba před takovými 15 roky takový běžný český nový umělecký, ale středně proudový, čili mainstreamový film udělal v kinech, řekněme, 200-250 tisíc diváků. To byla hranice, již naprosto samozřejmě dosahovaly třeba filmy takových režisérů jako Jan Hřebek nebo Bohdan Sláma nebo podobně. A poslední dobou pozoruju, že ono se to začíná velmi snižovat, že vlastně ta hranice úspěchu u nás už začíná někdy u 100 tisíc diváků, že takové ty prestižní projekty, jako byl třeba film Úsvit, nebo Bratři, nebo podobné filmy, které mají vysoký rozpočet a velkou vlastně reklamu v sdělovacích prostředcích a podobně, takže vlastně mohou být šťastné, když udělají nějakých 60 nebo 100 tisíc. A nevím přesně, čím to je. Jedna odpověď může být taková, že ty filmy se opravdu netrefily do té poptávky. Čili, že vlastně že jsou o tématech, která prostě tolik nezajímají to publikum. Druhá možná odpověď je ta, že vlastně uvedení na Netflixu se stává vlastně možná důležitější událostí, než je ta premiéra v kinech. To znamená, že přibývá diváků, kteří si počkají ten půl rok, až ten film je prostě na nějaké té streamovací platformě a potom se na něho teprve podívají. Ale před lety před nějakými takovými 10 nebo 15 roky jsme měli velký rozkvět právě těch romantických komedií. A často to byly právě komedie nikoli o mladých milencích, ale právě o vztazích lidí třeba důchodového věku nebo prostě starších středního věku a podobně. A nebo to byly více generační filmy, že vlastně těch dvojic tam bylo několik a ty vztahy šly napříč a podobně. A já jsem si, když jak chodím do těch multikin, tak jsem si prostě všiml, že třeba na tyto filmy chodí celé party žen, které se u nich ohromně baví. Ty filmy jsou třeba jízlivé vůči chlapům, jo? A já jsem si říkal, výborně, tak to je partička z kanceláře, to jsou prostě kámošky z cukrárny a oni všechny jdou prostě tady na tenhle ten druh filmu. Takže tam vlastně jsem měl tehdy pocit, že to opravdu oslovuje nějaké publikum a zároveň je to publikum, které není vyloženě cinefilní, nebo není to internetové publikum, které si stahuje filmy, jo? Ale jsou to prostě třeba divačky, které opravdu čekají, že na to s kámoškama prostě půjdou do toho kina.
0: Existuje platforma, která se jmenuje Československá filmová databáze, zkráceno ČSFD, kde Češi i Slováci v podstatě hodnotí filmy. Je to tak, že jim dávají hvězdičky, případně píšou své recenze, pokud můžou, a sledují další lidi, jak hodnotí, tak jak vnímáte tuto platformu, jakou roli v té filmové kultuře v Česku má?
1: No, před několika lety jsem právě přišel s termínem česofedizace českého filmového prostředí, který jsem teda nemyslel jako pochvalu, protože mě to začalo trošku jako štvát, že na mě z každého DVDčka, z každé filmové projekce na mě vyskakoval ta výzva, nezapomeňte tento film ohodnotit na ČSFD a tak. A fakt je, že se z toho trochu stal třeba postrach pro kina, protože někteří lidi prostě vidí určitý film dřív než ti ostatní. Myslím, že poslední dobou to trošičku, ta databáze to začala trošku regulovat. To znamená, že tam možná už teďka není přípustné uveřejnit hodnocení.

0: publika odrazuje. A já právě mám k ČSFD vztah jako pedagog vlastně u nás na ústavu, protože mě hrozně vždycky rozčílí, když třeba studenti z toho přebírají faktografické informace, které jsou tam někdy velmi, velmi zavádějící. Vlastně to jsou třeba úplně nesmysly. Jo? Třeba z hlediska žánrového zařazení nebo hereckého obsazení nebo spousta údajů tam prostě bývávala a ještě doteď jako je naprosto špatně. Takže ta databáze, která se tváří jako, že je svatá pravda, nebo že je teda objektivní pravda, tak tímto způsobem může lidi úplně poplést. Na druhou stranu je to filmový deníček. Já když jsem prostě byl nadšeným divákem kdysi dávno, když jsem ještě chodil do školy, tak jsem si vedl filmový deníček a tam jsem si zapisoval prostě svoje postřehy z těch filmů a hodnotil jsem si, měl jsem nějakou stupnici a tak. A tahle databáze vlastně umožňuje těm fanouškům si vést svůj vlastně osobní profil, navíc veřejně teda čitelný, přístupný, a to je zase fajn. Tam vlastně je hezké se dívat na to, kolik třeba nějaký film zná lidi, že jo. Já třeba zase jako učitel třeba přemýšlím, který film mám studentům ukázat, a když vidím, že ho zná velmi málo lidí, tak ho třeba vyberu, protože si říkám, ha, a pak jsem sám zvědavý, co oni pod svými různými těmi přezdívkami vlastně napíšou do té databáze. Takže je to taková dvouhlavá saň, co se vede. Na jedné straně to velmi pomáhá a diváci si s pomocí té databáze ty filmy lépe užijí, a na druhou stranu zase není možné věřit všemu, co se tam prostě píše, tak jak není možné věřit úplně všemu, co se najde na internetu.
1: Jak se svět dívá na Čechy jako na tvůrce? Jak jsou Češi úspěšní v zahraničí?
0: Jak jsou čeští filmaři úspěšní v zahraničí? Tady mám obavu, že nejsme zajímaví pro zahraničí, protože tyhle naše země, tím myslím země bývalého socialismu, tak byly mimořádně zajímavé právě v té minulé éře toho socialismu. Protože bylo velice zajímavé prostě sledovat, jak odvážné dílo, třeba polemické nebo kritické, tady z těchto našich zemí se objeví. A byla to doba, kdy festivaly té první kategorie, jako třeba festival v Cannes nebo v Benátkách, tak kdy pravidelně do soutěže prostě přijali, řekněme, vždycky film sovětský, potom nějaký třeba polský a maďarský, nebo další rok zase třeba jugoslávský a maďarský a tak dále. A československý teda málo kdy, skoro nikdy, protože to byla doba normalizace, kdy zase ta tvorba u nás prožívala prostě jakýsi útlum a jakási omezení. A poté, co z naší země se stala země, která se stále více přibližuje teda tomu západnímu standardu životnímu, nebo přinejmenším teda ve svých ambicích, tak to najednou přestalo být zajímavé, protože proč by se třeba měli Dánové zajímat o český film, který chce vypadat jako dánský film? To nemá smysl. Takže proto posledních dvou desetiletích, nebo už je to skoro čtvrt století, tak proto třeba mají tak obrovský úspěch Rumuni, že vlastně ty jejich filmy jsou depresivní. Jsou to prostě filmy, které nejsou o tom, že Rumuni jsou Dánové, ale jsou to prostě filmy, že Rumuni jsou Rumuni, že je to, že prostě se potýkají s nějakými společenskými problémy a tak dále, nebo jsou to filmy, které se odehrávají ještě za toho strašného režimu, za Čaušeskova režimu. Takže já vím, že teda Rumunsko je nesmírně fotogenická země, že tam, když prostě spustíte kameru nebo cvaknete obrázek, tak i když to namíří na něco ošklivého, tak to najednou je krásné potom, když to vyvoláte

0: nebo když se na to podíváte, ta fotogenie a ta přitažlivost těch příběhů rumunských, tak to všechno dohromady vytvořilo tu rumunskou novou vlnu. No a zajímavá věc je teda ta, že když se podíváme na úspěchy českých filmů na zahraničních festivalech za posledních takových 10 let, tak jsou to rumunsko-české koprodukce. Filmy, které natočili rumunští filmaři, které se týkají Rumunska, a náš producent nebo naše produkční společnost je tam jako menšinový koproducent. Je to hezké být prostě takhle spojen s tím rumunským úspěchem, ale nejsou to české příběhy, není to o nás.
1: To je zajímavé, možná mi to i právě, možná tam chybí nějaká ta autentičnost, nebo vlastně takové to, kdo je Čech a jak se vlastně projevuje v zahraničí, ale nevím.
0: Nevím, tak fakt je, že tady možná i chybí jako to, že si možná Češi sami mezi sebou nedokážou vyjasnit věci a nedokážou si porozumět, že často se hovoří o takzvané rozdělené společnosti, že? Ale když se tady v Brně vypravíte na náměstí Svobody v době nějakých tamnějších prostě třeba trhů nebo tak, tak nemáte pocit, že to je rozdělená společnost. Všichni tam nějak pojídají ty buřty a pijou to pivo. Takže myslím si, že ta intelektuální sféra někdy vnucuje té společnosti svoje určité rozdělení nebo nějakou diferenciaci, ale že samotní lidi třeba žijou úplně jinými otázkami nebo jinými problémy. A právě je taky trochu potíž v tom, že je otázka, kdo vlastně by měl třeba dělat filmy, které jsou o problémech běžných lidí, že? Protože máme třeba, dejme tomu, že teďka si budu vymýšlet, ale dejme tomu prostě, že je nějaká vyloučená lokalita nebo nějaká vyloučená skupina, sociálně vyloučená u nás, a teď si položme otázku, kdo by měl o takové skupině nebo lokalitě natočit film. Tak asi nejdříve to bude někdo z dokumentaristů. Nejdříve si asi představíme, že tam bude nějaký štáb dokumentaristů a něco jako natočí. Když si představíme hraný film, tak si zároveň musíme představit to multikino s tím popcornovým publikem. Půjde tohle publikum na film o vyloučené lokalitě nebo vyloučené sociální skupině? No samozřejmě, že ne. Takže takhle vyrobené filmy samozřejmě nic neukazují, co se týká, řekněme, života té společnosti, ale tím pádem ani nic nevypovídají a nemůžou nikoho zajímat.
1: V Rádiu Proglas hovoří filmový publicista, kritik a odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jaromír Blažijovský. Tento rozhovor bude pokračovat v druhé půlce nebo možná spíš v poslední třetině do Kina v Jeseníku, které se vyznačuje právě jakousi kulturou filmového klubu, nebo budu tam vlastně rozkrývat, jak tam funguje filmový klub, jak to celé kino funguje. A to je právě to poslední, k čemu bych se s vámi chtěla dostat. Jakási právě jako specifika těch filmových klubů, protože ty existují především v těch artových kinech, ne v těch multikinech, jestli to správně říkám. Tak mě zajímá, co jsou to vůbec ty filmové kluby, koho združují?
0: Tak ta otázka, co jsou filmové kluby, je částečně otázka historická, protože ty filmové kluby prošly prostě nějakým vývojem a začaly se u nás rozvíjet vlastně na přelomu 50. a 60. let, což byla doba, kdy se najednou ukázalo, že vlastně už neplatí taková ta představa o tom, že všichni obyvatelé jsou jakoby jedno, že jsou to prostě pracující, kteří budou mít nějakou jednotnou kulturu. Najednou došlo prostě k té potřebě diferencovat a najednou se zjistilo, že jsou různé divácké skupiny s různými potřebami. A zrovna prostě třeba 60. léta byla obdobím teda rozvoje těch filmových klubů, ale byla to doba, kdy se najednou ukázal ten velký rozpor mezi těmi, řekněme, divácky vysoce atraktivními filmy, které měly milionovou návštěvnost. Uvedu jenom příklad série o Vinnetouovi nebo série o Angelice, ale na druhou stranu ta 60. léta byla obdobím obrovského rozmachu moderního uměleckého filmu celosvětově, takže vedle toho se k nám dostávaly filmy Federica Felliniho, Michelangela Antonioniho, Ingmara Bergmana a najednou se ukázalo, že tady máme vlastně dvě publika, to jedno, které teda bude chodit na ty Vinnetouy a na ty Angeliky a potom to druhé publikum, které tedy by rádo vidělo ty filmy Antonioniho, Felliniho, Bergmana, Viscontiho a Piera Paola Pasoliniho a podobně. A tak se v těch 60. letech se zrodila ta idea toho takzvaného druhého distribučního okruhu, neboli tedy dneska tomu říkáme vlastně artová kina. No a vedle toho ještě vznikaly ty filmové kluby, které byly exkluzivní v tom smyslu, že aby tam divák mohl si koupit vstupenku, tak musel si koupit nejdříve klubovou legitimaci. Čili byla to jakási združení tedy takovýchhle diváků a zároveň tihle diváci chtěli vidět něco specifického, exkluzivního, co se jinde nehraje. Takže vznikl zvláštní fond filmů pro kluby, později se tomu začalo říkat klubotéka, filmy, které naprosto exkluzivně bylo možné vidět jenom v klubu, to znamená v představení, které je do jisté míry uzavřeno, které třeba sice je napsané na plakátech, ale je potřeba prostě nejdříve mít tu legitimaci. A tak toto fungovalo vlastně až zhruba do začátku 90. let, ale zároveň vlastně tady tahleta množina filmů, exkluzivně uváděných jenom pro kluby, postupně ztratila význam. Dneska fakticky vlastně ty kluby čerpají z toho programu, co je k dispozici, protože tady je řada distribučních firm se vyvinula, které se zaměřují speciálně třeba na ty umělecké filmy. Takže vlastně ten klubový divák už dneska nedisponuje tou exkluzivitou, že jenom tam v tom klubu něco vidí. A další taková ta zvláštnost těch klubů spočívala v těch lektorských úvodech, že divák nejenom, že se dívá na film, ale že ještě předtím tam někdo něco říká, ale vlastně někde se třeba od toho zcela upustilo, že někde vlastně se přestali uvádět ty filmy vlastně před tím představením a splynula ta sféra toho artového s tou klubovou až do té míry, že třeba klub vlastně neexistuje. Ale pak jsou asi nějaká menší místa, kde ten klub funguje a kde funguje právě ne na základě exkluzivity toho programu, který by byl jinak nedosažitelný, ale právě, že to má nějakého místního vedoucího nebo lektora, který prostě ten program vybírá nějakým kurátorským způsobem, takže publikum toho klubu je zvědavé, co on vybere, jak to sestaví, jakým způsobem to uvede. Takže zřejmě ty kluby můžou fungovat tady na základě tady takového sdružení.
1: Čem tím pádem může spočívat právě výhoda toho členství ve filmovém klubu?
0: No, asi v té komunitnosti, právě v tom, že se jako určití lidé, kteří se navzájem znají, scházejí třeba každé druhé úterý večer na tom představení. Takže ty kluby, myslím si, fungují tímhle způsobem, že mají nějaké to jádro těch největších těch fanoušků a potom ještě jdou ty vlny dál a pak přicházejí prostě diváci, které z celého toho programu třeba zaujme jenom něco. Ale nevím, jak to funguje. Může to fungovat jako předplatné, může to fungovat jako abonma, jako když prostě mají lidi do divadla, když si prostě předplatí celý cyklus představení nebo koncertů, tak tam pokud potom můžou chodit pravidelně.
1: Tady je i důležité říct, že pod asociací českých filmových klubů lze svůj vlastní filmový klub i založit, takže nevím úplně, co přesně musí člověk všechno splnit a jak potom probíhá ta distribuce, ale může ho založit v podstatě každý, což je možná taková zpráva i pro posluchače, pokud jsou nadšení,
0: tak určitě,
1: mají možnost.
0: Určitě existují kromě těch klubů, které jsou spojeny s nějakým místem, s nějakým městem nebo kinem, tak jsou určitě i kluby třeba studentské, že si třeba studenti jedné univerzity nebo jedné fakulty můžou založit klub a tak dál. Takže kdysi to teda bývalo právě zase té minulé éry, musel mít každý filmový klub svého zřizovatele. To znamená, tím zřizovatelem mohlo být třeba kino. Tady v Brně to byla správa městských kin, ale mohla to být i společenská organizace, čili mohl to být i svaz mládeže třeba, nebo organizace svazu mládeže, nebo mohl to být nějaký kulturní dům, nebo tak při něčem. Takže tady ta variabilita, co se týká té iniciativy založit klub, je, myslím, že značná.
1: To byl Jaromír Blažejovský, filmový publicista, kritik a odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Já vám moc krát děkuju.
0: Děkuji za pozvání.

0: Děkujem. Tohle byla filmařská písnička, taky z naší desky Ležatá osmička, a byla v podstatě o tom, že před filmařima se neschováte. Není úniku, neexistuje před filmařima, když se na vás zasednou, žádná skovka.
1: My teď v rozhovoru pokračujeme a jsme úplně jinde. Teď jsme se, nebo jsem se z Brna přesunula do Jeseníku a jsem tu v místním kině, které je bohaté i na historii, a jsem tu s vedoucím místního filmového klubu Tomášem Svobodou. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Tak mě možná jenom zajímá, jak dlouho to děláte, to vedoucovství toho filmového klubu, jaké to je?
2: Tak já možná bych začal trošku ze široka. Já sám jsem odchovancem klubového hnutí. Už vlastně, když jsem chodil do gymnázia v Opavě, tak jsem začal chodit do filmového klubu a řekl bych, že to pro mě mělo takový zásadní utvářecí význam nejen v kultuře, ale vlastně i pro můj další život. A potom, když jsem tady zakotvil na Jesenicku, tak tady zrovna v té době žádný filmový klub nebyl. Možná by bylo dobré připomenout, že po pádu komunistického režimu nastalo takové určité hluché období, lidé ztráceli zájem chodit do kina a mnohé filmové kluby prostě začaly zanikat. A tady v Jeseníku byl takový filmový klub tradičně v Lázních, ve starém kině, které už dneska neexistuje. Tam to zaniklo a tady to v těch 90. letech, tedy v té první polovině, nikdo neobnovil. A když jsem se o to začal zajímat, tak už se tady našel pan Milan Uhl, který už dnes nežije a který měl velké zásluhy právě na tom, že ten filmový klub tady v Jeseníku byl v druhé půli 90. let obnoven. A já jsem potom nějak asi tak po 10 letech, čili tak někdy v polovině těch 10. let, jsem to po něm převzal.
1: Zůstaneme ještě o té obecné roviny. O čem ty filmové kluby podle vás jsou? Koho združují?
2: No, to je velice složitá otázka. Možná to vypadá jednoduše, ale řekl bych, že to je dneska určitý problém a otázka, před kterou stojí obecně celé klubové hnutí, které zaštiťuje Asociace českých filmových klubů. Ono možná by bylo dobré zase říci, k čemu byly ty filmové kluby dříve. Dříve ty filmové kluby suplovaly víceméně takovou vzdělávací funkci, seznamovaly diváky s filmy, ke kterým se nebylo možno úplně lehce dostat v době komunistického režimu. A dokonce staly se určitou takovou oázou různých nonkonformních lidí, kteří se právě o ten film zajímali, protože přece jenom něco se do těch filmových klubů podařilo sehnat, řekněme i nad rámec nebo pod úhlem té cenzury, která tady působila, že to nějak přehlédla, respektive se tam podařilo něco promítnout, co třeba nemělo ani oficiálně promítací práva a podobně. Ovšem po roce 90 se ta situace začala měnit, no a zcela radikálně se změnila potom, řekněme, kolem roku 2005-2010, tady v tom mezidobí, kdy se tady objevily sdílené služby filmové ve velké míře, kdy se začaly filmy šířit jinými kanály přes internet a podobně. A v podstatě i dnes v tom filmovém provozu, v té filmové distribuci je ta nabídka různých takzvaných artových filmů, čili ne blockbusterů, ne nějakých komerčních filmů, tak obrovská, že co ten filmový klub vlastně by měl dělat v dnešní době, je otázka, kterou se zabývá tedy mnoho lidí, nejen v těch filmových klubech, ale i my jako celek v Asociaci českých filmových klubů.
1: Čím je ten filmový klub pro vás teda, když to takhle vezmeme po osobní rovině?
2: Tak ten filmový klub pro mě už, přiznám se, po těch mnoha letech také určitá rutina. My vlastně víceméně hrajeme s určitými různými takovými drobnými změnami dvakrát měsíčně, proto dvakrát týdně to by bylo úžasné, dvakrát měsíčně. A Samozřejmě jsme v prostředí malého města, Jeseník má 11 000 obyvatel, navíc samozřejmě ten počet lidí, kteří se zabývají a zajímají o kulturu, ten je poměrně malý, takže často tady působí i jiné akce, které se konají, takže my musíme být nějakým způsobem kompatibilní i s těmi jinými organizátory, nicméně držíme si ten den středu, kdy je náš hrací den, na to jsou už lidé zvyklí a v současné době jsme víceméně opustili ten model, který dlouhou dobu ty filmové kluby nesly, to znamená prakticky tu vzdělávací rovinu. Už i když ty možnosti tady jsou, nehrajeme nějaké archivní, staré filmy, klasické filmy, ale hrajeme víceméně filmové novinky, které v běžné distribuci asi by tak úplně navštíveny nebyly, i když samozřejmě mohou být určité výjimky.
1: Vy jste mluvil o Jeseníku jako o městě, kde se dějí různé akce, tak mě zajímá, jestli je Jeseník kulturně živý podle vás.
2: Myslím si, že ano, že je velmi kulturně živý, že je to až překvapivé a nejen Jeseník jako město, ale i ten širší okres. Když si třeba představíte, že když například probíhala digitalizace kin, tak to vypadalo skoro tak, že velká města kina si udrží a v malých městech kina zaniknou. Ale dneska i v okrese Jeseník máme kina ještě v Mikulovicích, ve Zlatých horách a v Javorníku, která sice nehrají každý den, ale hrají třeba jednou, dvakrát týdně a pořád fungují. Čili mají nějakou určitou klientelu, která tam přichází. Ale jinak se tady organizuje opravdu velké množství akcí, jak ve městě, tak v proslulé tančírně v Račím údolí. Čili myslím si, že ta kulturní nabídka je velmi široká, velmi bohatá.
1: A jaký je ten zájem? Je zájem u té veřejnosti nebo u obyvatel Jeseníku a případně dalších těch vesnic nebo měst, která jste zmiňoval? Nebo kdo jsou ti návštěvníci, ti členové?
2: Tak já bych to rozdělil možná do několika takových kategorií. Tak je tady taková první skupina, to jsou takový štamgasti, už bych řekl, kteří už chodí do toho filmového klubu, co tady chodím já, možná i někteří díl než já. To znamená, ti chodí pravidelně. Potom se tady objevuje taková skupina lidí, kteří tady chodí na určité filmy, na určité typy filmů a potom jsou to nějací náhodní návštěvníci. To jsou třeba lidé tady v lázních, protože Jeseník je lázeňské město, takže občas někdo tady z těch lázní také zavítá, když tady přijede. Samozřejmě ta návštěva je velmi různorodá a návštěvnost jako taková, řekl bych taky. Můžeme říci, že jsou taková období ve vývoji toho filmového klubu, kdy těch lidí chodí poměrně málo a já už z toho potom mám deprese, že těch lidí chodí málo, ale zrovna teďka, když děláme tento rozhovor, a já to ani skoro nechci říct, protože vždycky, když to někde řeknu, tak se to potom pokazí, teď těch lidí chodí poměrně hodně. Jo? Teď těch lidí chodí poměrně hodně, řekněme nějakých 30-40 lidí, což si myslím, že na ty jeseňské poměry je velmi slušné.
1: Pochopila jsem správně, že to provozujete sám, ten filmový klub?
2: Já to teda neprovozuju, já jenom bych upřesnil, provozují to normálně městská kulturní zařízení a samozřejmě provozovat filmový klub můžete i jako, řekněme, fyzická osoba pravděpodobně také, ale jako nějaký jiný právnický subjekt, někdy ten filmový klub zakládá spolek a potom nějakou formou nájmu si najímá to kino nějaké nebo ten promítací sál. Tady máme tu výhodu, že tedy nás vzalo pod svá křídla zařízení kulturní ve městě a my nejsme tedy nějaký samostatný právní subjekt, ale spadáme pod ta městská kulturní zařízení. Co se týče té dramaturgie, tak ji dělám já, ale samozřejmě dneska to funguje i po sociálních sítích, takže když mi někdo napíše, že by chtěl vidět takový film nebo onaký film, když to někdo napíše nebo řekne mi to tady během projekce či pro projekci, tak se snažím nějak tu dramaturgii tomu přizpůsobit.
1: Právě jsem chtěla pokračovat tou dramaturgií. Asi mě zajímá, když to tedy děláte v podstatě sám, tak vysledoval jste, o co je zájem, případně o co teda?
2: No, to je zase složité. Já si troufám říct, že Jeseník není dobrá testovací laboratoř tady k tomuto, protože často se stává taková věc, že nějaký film, o kterém si po těch zkušenostech už co s tím mám, o kterém si myslím, že bude mít výbornou návštěvnost, tak přijde pár lidí, a skoro jsme na hranici, že sotva hrajeme. A naopak film, od kterého očekávám spíše slabší návštěvnost, tak má tu návštěvnost velmi slušnou. Ale teďka, protože v poslední době jsme dávali filmy poměrně krátce po uvedení do české distribuce, tak je to návštěvnost solidní. A tento týden jsme také hráli a návštěvnost byla pěkná. A jsem velmi zvědav, za 14 dní hrajeme film Chudáčci, na kterém jsem nedávno byl v jednom kině a nepřišel tam ani jeden divák, ale teďka ten film obdržel Oscary, takže jsem zvědav, jaká bude návštěvnost tedy i s tím pohledem už obdrživších Oscarů za 2 týdny u nás.
1: Vy už jste o té dramaturgii tak nějak zhruba mluvil, že občas vám někdo napíše nebo zrovna uvidíte něco zajímavého. Jak to plánujete dopředu nebo jaký je váš dramaturgický plán?
2: To se změnilo právě v souvislosti s tím, jak se vyvíjí ten pohled, co ten filmový klub by měl vlastně dělat. Já jsem to ani možná nedopověděl, jo, že já vlastně sám tak trochu tápu, úplně přesně to nevím a myslím, že to ani v té asociaci úplně přesně nevíme. Snažíme se to nějak naplnit a najít, jakou roli by ten filmový klub měl plnit. Jako jedna věc je zcela jasná, to znamená přinášet nějaké kvalitní filmy, ukazovat ten film jako umění, ne jako jenom nějakou komerční zábavní záležitost, ale jak konkrétně to dělat, když samozřejmě ta konkurence nejen ve filmu, ale i v jiných věcech je obrovská. Ale když se vrátíme zpátky k té dramaturgii, to se výrazně proměnilo. Když jsme začínali tady, nebo když jsem začínal, tak se to většinou dělávalo tak, a my jsme to tady také tak dělali, že se dělala ta dramaturgie na nějaký dlouhý časový plán dopředu. Já si vzpomínám, že jsme to mývali tu dramaturgii naplánovanou třeba na 30 dní dopředu už zhruba. Jo? To byl ten max tady. Určitě 15 dní to byly takové běžné plánovací doby. V současné době v podstatě děláme tu dramaturgii s paní vedoucí tady v kině z měsíce na měsíc. Já dokonce někdy, když mám ty filmy už vypsané, tak když se objeví něco zajímavějšího, protože jsme omezeni těmi dvěmi projekcemi za měsíc, tak ten film prostě vyškrtnu, který už jsem měl vybraný, a nahradím ho nějakým, o kterém si myslím, že bude pro ty diváky zajímavější.
1: Asi moje poslední otázka, a to bude ta, kdyby někdo po poslechnutí tohohle celého rozhovoru, toho hodinového pořadu, přemýšlel o tom, že by se třeba chtěl stát členem filmového klubu, proč by to podle vás měl udělat?
2: Členem filmového klubu se člověk stane úplně jednoduše. Koupí si průkazku, kterou my prodáváme za 100 korun. Tu průkazku si může koupit kdekoliv v republice, ale samozřejmě budeme rádi, když si koupí u nás. Ona taky bude asi tady u nás levnější než v nějakém větším městě. Ale samozřejmě dneska už ta výsadní záležitost filmového klubu není taková, jako byla dřív. To znamená, dřív jste do toho kina, pokud jste tu průkazku neměli, ani nemohli vejít. Dneska je to představení, ani to nemůžeme nějak omezovat, otevřeno každému. Čili jediný rozdíl je, že když máte tu průkazku, máte levnější vstupné, ale když si tu průkazku koupit z nějakého důvodu nechcete, tak do kina můžete přijít také, koupíte si pouze dražší vstupenku.
1: Co je tím pádem výsada toho filmového klubu? Ta přitažlivost. Co je to přitažlivé na něm?
2: Já si myslím, že být tím členem prostě, že to je určitá taková čest, že to je takový určitý výraz toho, že mi na tom filmu záleží, byť samozřejmě ta částka, kterou za to zaplatí člověk za tu průkazku, tak to je taková kapka v moři těch různých nákladů, které i ta asociace potom má. Je to, řekněme, jenom taková symbolická věc, ale právě to, že máme průkazku filmového klubu, tak nás třeba opravňuje jezdit i potom na nějaké akce další, které asociace organizuje, na filmové festivaly, kde se poskytují slevy na tu průkazku. Já vím, že lidé dneska slyší na ty slevy, ale já bych byl rád, kdyby si tu průkazku kupoval jenom proto, že ta průkazka je pěkná a že něco znamená.
1: Já vám moc krát děkuju.
2: Děkuji vám také.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den. Jasně.

0: Uslyšíme duchovní slovo z knihy Prameny světla, které napsal Tomáš Špidlík. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část má název Rozpory mezi samotou a společností. V církvi jsou stále přítomny dva opačné způsoby života. Život v samotě a život ve společenství. Který z nich je pro duchovní život prospěšnější? Otázka je to stále živá a nedá se řešit jednou provždy nějakým všeobecným ustanovením. Řeholníci ostatně často o tom problému uvažovali a diskutovali. Většinou se shodli na několika principech. Člověk je skutečně tvor společenský. Jeho přirozená povaha i křesťanská láska ho vede k tomu, aby zůstal ve styku s ostatními. To však neznamená vždycky vnější soužití, společné bydlení, rozhodně pak stále mluvení a diskutování. Hluk a křik opravdovému lidskému styku víc škodí, než pomáhá. Máme-li si vyměňovat duchovní hodnoty, musíme je nejdříve mít. Mnoho z nich se pak nezíská jinak, než v klidu a osamění. Jakýsi druh pouště, záliba v samotě, patří tedy k životu každého člověka. Musí si umět najít okamžik, kdy je sám. Hluboké povahy se obyčejně poznají podle toho, že tyto okamžiky vyhledávají a milují. Všechno má svou míru. Míru samoty nám určí okolnosti, vnitřní potřeba, zvláštní boží povolání. V době, kdy se hodnotí jen shon a vnější činnost, volá často Bůh některé lidi k úplné samotě a mlčení. Jsou pro ostatní živým znamením Ježíšových slov. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Matouš 16. kapitola. Jak je svatá práce pro Boha, tak je svatá i samota pro Boha. Je to dokonce život dokonalejší, protože lépe sjednocuje s Bohem. Pochybnou hodnotu má naopak útěk do samoty z rozmrzelosti, ze zlosti, z podezřívavosti. Samotářství podivínu je spíše úchylkou než ctností. Samota nemůže být ani pláštíkem pohodlnosti, ani útěkem od povinnosti. Důvody lásky k lidem, činností a prací pro církev se naopak zase zbytečně a pokrytecky blízká ten, kdo nedovede být chvilku o samotě, kdo je vnitřně pustý nebo plný neklidu a kdo má zlé a nečisté svědomí. Je tedy lepší vyhledávat samotu nebo společnost, nejsme-li řeholníci a žijeme-li ve světě? Tuto otázku položili kazateli o duchovních cvičeních studenti. Odpověděli jim vytáčkou, ale přesto výstižnou. Je lepší jíst nebo spát? K normálnímu životu patří obojí, všechno podle míry. V tom smyslu radili k opatrnosti i velcí obhájci samoty, jako například svatý Nil, který říkal: nechoď do samoty nerozvážně, pošetile, jen jak se ti zachce a kdy máš chuť. Mohlo by ti to být ne ke spáse, ale k záhubě duše.
0: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě z tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, spokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

Portraits je název alba, které loni v létě vydal italský jazzový hráč na vibrafon Luca Guzzella. Několik ukázek si poslechneme v rámci našeho hudebního nočního bdění. Guzzella album nahrál v triu s kontrabasistou Andreou Grossim a s bubeníkem Alessandrem Rossim. To, že ve skupině nefiguruje žádný obvyklý harmonický nástroj typu klavír nebo kytary, vytváří větší prostor pro improvizační svobodu. I když se jedná o akustickou sestavu, hráči se inspirují také elektrickým jazzem 70. let minulého století. Luca Guzzella začínal jako interpret vážné hudby. Hrál v symfonických orchestrech i komorních souborech, ale od 90. let se stále více věnuje jazzu. Album Portraits je úplně první, na kterém se představuje v roli kapelníka. Nesnaží se na něm dokazovat svou technickou virtuozitu, ale soustředí se na atmosféru, komunikaci a detail. Velkou roli hraje zde zvuk vibrafonu, který Guzzella používá nejen melodicky, ale také jako prostředek k vytváření nálad a barevných vrstev. Vedle klasického vibrafonu využívá také takzvaný malekat, elektronický perkusivní nástroj ovládaný paličkami. Díky tomu může trio pracovat s širší paletou zvuků a připomínat i ambientní hudbu nebo elektrický jazz. Z alba Portrait si poslechneme celkem 5 skladeb. Keris Trance, New Rumba, Giant Steps, Time Remembered a Visa.

Poslouchali jsme italského vibrafonistu Luku Guzelu z alba Portraits. Nočním dění pro vás připravil Milan Tesař.

Je 1 hodina v noci, čas pro komorní hudbu. My v ní uslyšíme 3 skladby. Bude to sonáta číslo 3 A-dur, opus 69 Ludvika van Beethovena. Ten ale složil i následující 2 skladby. Sonátu číslo 4 C-dur, opus 102 číslo 1 a sonátu číslo 26 S-dur, Les Adieux, opus 81 A.

0: Při poslechu dnešního dílu pořadu o vážné hudbě Oktáva vás vítá Martin Novotný. Dnešní Oktáva přináší rozhovor se skvělým pěvcem a mým kamarádem Jiřím Sulženkem. Srdečně tě vítám.
1: Zdravím posluchače i tebe, Martine.
0: Basista Jiří Sulženko je solistou opery Národního divadla v Praze i pravidelným hostem v mnoha operních domech. Debutoval v Národním divadle v roce 1921 jako Leporello v Mozartově Donu Giovanni. Předtím ovšem jako pěvec měl angažmá v Olomoucké a Brněnské opeře. V letech 2008 až 2012 byl také solistou opery Saarlandisches Staatstheater Saarbrücken. A v sezóně 2012 až 2013 se vrátil zpět do Národního divadla v Praze.